0: řekneme, ale je to úspěch. Není to o 500 kilometrů dál, je to jenom o 40 kilometrů dál, ale pro Bůh fakt v jiném státě a našim lidem to příliš nepomůže.
1: No, no vlastně pionýři tady té politiky zahraniční gest byli Piráti na pražském magistrátu. Primátor Ryb, ty s tím začali vlastně a zvlášť protičínsky. A teď vidíme, že to pokračuje, ale já jsem si vzpomněl.
0: No ale teďka mimochodem exprimátor Ryb už začal otáčet. On zase no, už s tou Čínou jako nemá problém. Mě to fascinuje, já se strašně těším. Jakože teďka třeba se někde v krytu a v podobných pracovištích jako červenaj rudnou jim uši, co slyšejí z tyhle ty férovky. A typuju v červnu příštího roku oficiální politické komuniké a oficiální diplomatická nota bude, že najednou se Čína jako pochlapila. My ji polepšíme a polepšujeme a povinně tam musíme jezdit. Jo, a na nás budou koukat jak na nějaký příštipkáře, kverulanty, no, co se třeba ptají, proč najednou tu Čínu tak objevujeme a kde jsou ty výsledky.
1: No ne, já jsem chtěl říct, já jsem si vzpomněl na Petra Nečase, vlastně posledního předchůdce Petra Fialy jako premiéra za ODS, kdy on říkal, že ten takzvaný dalajlámismus havlovský hrozně podkopává naši ekonomickou diplomaci ve světě a to je, já myslím, že to je výrok někdy z roku, no před 10 let zhruba, plus minus. A to tehdy Čína, samozřejmě je to dekáda minus a Čína za tu dobu udělala ohromný pokrok, ta země je k nepoznání a je dneska mnohem větším politickým, ekonomickým i vojenským hráčem ve světě, takže o to víc vlastně my bychom měli praktikovat nějakou pragmatickou politiku k Číně, což neznamená, že Miloš Vystrčil nemůže lítat na Tajvan, jestli se mu tam líbí, přesně, ale současně přesně by mohl občas zaletět i do Číny a teď...
0: A možná by mohli lítat možná méně, anebo když by už lítali, tak aby taky s něčím přiletěli, jo? Protože takový to jenom, že se ukázali světu a že prostě někde mají s nima fotečky, tak jako...
1: Svíčku nějakou hřejvou.
0: Tak teďka je advent, tak i my si zasloužíme to by bylo, svíčky.
1: To by bylo hezký. No,
0: myslíš, že nám Miloš Vystrčil přijde sem zasvítit?
1: To uvidíme. A při na té svíce si můžeš ohřát i oběd nějaký.
0: No pane, jak tak krásný. A myslíš, že nám veme?
1: To je současně sláč i vařič.
0: No tak to je paráda, to je paráda. Člověče, tak to se musím popídit. To je Miloš Vystrčil,
1: nikdy nikam nejezdí s prázdnou náručí.
0: Ať přijede. Férovka zve Miloše Vystrčila.
1: Jo. Ty jsi to zmínil, že jsi tady ve vzduchu začala viset najednou návštěva Petra Fialy Číny. Dlouho odkládaná, to je to, co člověk slyší od lidí z průmyslu hlavně. Pro boha, klidně si lítejte na ten Tajvan, ale lítejte i do Číny, my potřebujeme hájit ekonomický zájmy i tam. Je to prostě náš, ať už přímý, nebo hlavně i nepřímý obchodní partner ekonomický. A vy jste tady vyhlásili Číně v podstatě téměř nějakou diplomatickou válku. Praktikují se tady gesta nepřátelský vůči Číně. A já jsem si vzpomněl vlastně, že Petr Fiala, jak tady často zmiňujeme tu jeho, ten jeho pohled a tu ikonografii, kterou šíří jeho propaganda, že on se trošku podobá Maovi. Mao měl taky takový, jestli si vybavíš, ten zasněný pohled do dály.
0: A knížečku.
1: Jo, a Petr Fiala vlastně našláp na stejnou cestu, pohled maovský už si osvojil a knížeček má za sebou, si myslím, dokonce víc
0: pravdu,
1: než Mao.
0: Protože já si teďka uvědomuji, Mao vlastně strašně rád i plaval, pravda v řekách. Petr Fiala taky se nechává slyšet, že rád plave, ale teda v moři jaderském. No, je pravda, že ta ideologická strnulost je obdobná, ale pak ti říkám, potěš pánbu s námi, protože až nastoupí ty Maovi děti, čili ten komsomolský hub, abych to řekl moderně, postmoderně, Petra Fialy, s těma jeho citátama, s těma všema takovýma těma hybridníma hrozbama a podléhání neověřeným faktům a podobným záležitostem, čili těm přikázáním, no tak potěš pánbu s námi.
1: No já jsem jenom zvědavý, jestli teda skutečně se uskuteční ta cesta Petra Fialy do Číny, jak on vybere tu případně podnikatelskou delegaci s tím jeho kádrováním.
0: No my tam
1: jestli,
0: nebudeme.
1: No my ne. To je jistý, ale jenom jak on i ty podnikatele a firmy káduje na ty správný a nesprávný, tak jsem zvědavý, jak poskládá případně
0: tu delegaci.
1: No hlavně,
0: aby ty fabriky hele byly. Já nechci být
1: to
0: cynikem,
1: druhá
0: ale
1: věc.
0: Když vidím teďka prostě, co se děje okolo elektřiny, tak aby ty fabriky ještě byly. aby tam nejelo jenom IT, a to Číňani nechtějí, protože ty jestli, tak by ty IT firmy poslali rády sem a vyzobali si ještě ten zbytek, co se tady vyzobat dá, ale je teda pravda, že když mám tyhle ty osobní apely, já bych chtěl vysílat z Tchaj-peje. Takže až bude vznikat tchajvanská delegace, třeba až Miloš Vystrčil přijde, něco nám tady svíčkově, to mi mohl vzít svíčkovou, to, když to, přijde
1: určitě,
0: se svíčkou.
1: Určitě.
0: Uvaří, tak já bych se třeba do ty tchajvanské delegace jako opravdu hlásil. Tchajvan má moc pěknou vlajku a v Šanghaji na letišti na mě byli zlí, takže já už jsem s Čínou skončil. Ale tím chci jenom říct, prostě prosím, jako tak trošku nám končí ten listopad. Chtělo by se říct, my fakt nejsme děti. A přestaneme dělat dětskou diplomacii, protože když se nám už posmívají naši nejbližší sousedi, a to fakt myslím Poláky, jako ten polský špion. Ne,
1: pozor, ale nejen Poláci, i Slováci už pochopili, že my jsme největší soudruzi v celé Evropské unii.
0: Je to fakt a nic z toho neplyne, není nám to hodno a já to završím pateticky, jsme národ Masaryka, i Štefánika, i toho Beneše, a fakt máme navíc.
1: Já se chci říct i toho Pavla. Ale...
0: přesně, a teďka ti vidíš, že jsi nahrál Petře Pavle. Neboli i pro Petra, i pro Pavla, i pro Ludmilku. Fakt, prosím, začněme dělat dospělou zahraniční politiku, protože když ta naše infantilizace bude, a hlavně ideologická zastupnost pokračovat, tak ještě rok, tak to fakt začnou všichni dělat bez nás.
1: No ty jsi to řekl takovým tónem, že já zapaluju svíčku tady úplně z toho. No já bych si to přál. Tady hoří furt něco. Já bych si to přál, aby se vláda změnila, aby vlastně odhodila veškerý tenhle ten pseudohodnotový balast. A tím nemyslím, aby byla v opravdu bezhodnotová úplně, aby přestala šířit tyhle ty prázdný slogany a přestala páchat tyhle ty patetický prázdný gesta a začala dělat pragmatickou politiku, ale já se obávám, že tato ta skvadra toho není schopná.
0: No tak pak bude muset zavolat Zuzanu Čaputovou, aby Petru Pavlovi promluvila do hlavy.
1: No ale ta je ještě horší ohledně tohodle.
0: Je, ale já pak totiž sázím na jednu věc, já jsem ti právě zatajil tu koncovku. Ona se ozve, paní Pavlová. Ona
1: si vzpomene na své pragmatické skořeny jako politručka, myslíš.
0: Tak,
1: na tu bych spolíhal, že to v ní bouchne, protože když jsi zmínil Zuzanu Čaputovou, Kdo navez Petra Pavla v Bratislavě do transgendru nějakýho a do té její, když to řeknu, agendy dobra? Zuzana Čaputová prostě se ukázala jako silnější osobnost a prostě si s Petrem Pavlem udělala, co potřebovala.
0: Já ti říkám, že ten federál stále v nás je. Já zdravím své sestry a bratry, jak tady, nejen Lidovecké, aby to Marian Jurečka nepochopil nějak mezi řádky.
1: Ty už skoro žádný nejsou, to se ne...
0: To je pravda. Ale i vy půjďte s námi za řeku Moravu. Jak říkám, Petr Fiala má Markétu Adamovou Pekarovou, my tady máme Helenu Langšádlovou a Věru Kovářovou, já jsem to zase musel říct, protože furt doufám, že už konečně přijdou zjednat pořádek do tohoto studia.
1: Ty tam kolem ní cítíš hodnoty, já to vidím. Viď?
0: Tak to je jedna velká hodnota. A Petr Pavel má Zuzanu Čaputovou a já se ptám, co na to paní Pavlová, a hlavně se ptám, kdy konečně začneme mít ekonomickou diplomaci. Já vím, že už to jsou skřivánci na niti, že slovy Václava Neckáře by se člověk chtěl zeptat, a kdy nám vrátíte mlíkaře, ale nám by začím stačilo trošku řešit tu elektřinu, trochu zvednout hlavu a začít to řešit pragmaticky a ať fakt nezním jako propolský špion, tak nekoukejte do Varšavy, ale podívejte se třeba do ty Kodaně.
1: No, nám by vlastně stačilo vzít si ponaučení z lekce Fico a bylo by to dobrý.
0: Ale je to pravda, protože jestli tady někdo čekal mstivého buldoka, tak on se samozřejmě pomstil tím setkáním s Andrejem Babišem, že jo, to prostě byl jasný vzkaz. Ale nakonec i ty nepříjemné kraťonké schůzky, 20 minut u prezidenta, opravdu není mnoho, dokázal vlastně pochválit, dokázal to pojmout optimisticky. A otázka, co si teďka Bratislava říká. No já se jenom bojím, aby si Bratislava neřekla, radši budeme jezdit do Vídně, ono v té Praze není o co stát. Ale mají hezký památky a super ženský.
1: No jestli bude naše vláda prezident takhle pokračovat, tak se to může brzo stát.
0: A to mě dost mrzí, jo, protože fakt já vždycky na tu férovku jdu a říkám si, já bych chtěl už fakt chválit, protože...
1: Já jsem plný hodnot.
0: No samozřejmě. A teďka teda ty svíčky, kterou si říkáš, že přineseš. Ale než půjdem na ten Tchaj-wan, do těch hor, tak bych si prostě řekl, že si tady taky zasloužíme trošku jako fakt nastartovat nejen ekonomický růst, ale prostě zase dobrou náladu. Tahle země by opravdu, když je ten advent skoro už, tu dobrou náladu potřebovala.
1: No já bych řekl, že je nejvyšší čas začít tvořit ty správné hodnoty, ne? Nejlíp ekonomický.
0: To ti jenom podepisuju.
1: To je krásný hodnotový kon.
2: Radio Xaver.
3: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministrině Dekora bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá? Na jakou odpověď čekáte?
4: Bitcoinová kauza?
3: Nebo ne, co ne, vám není jasné a chcete znát odpověď?
4: Není to, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
3: Pan ministr
4: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného. Čili to se prostě nedá omluvit. A
3: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
4: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
3: vědět. Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
4: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát. No,
3: počkejte, paní Dekrova, chci zjistit, jestli to byly čisté peníze.
4: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, jo, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece policie České republiky, ne, tam má policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

Bernard si všiml, že Keter se neohlíží ani po ženách, ani po chlapcích. Pravda, ještě se nesetkali s žádnou trpaslicí. Té noci, kdy nocovali v Mošomaďárováru, vplížil se Bernard v noci do Arančina pokoje. Počkal, až všichni spali. Když se vsoukal pod přikrývku vedle ní, zašeptala mu Aranka do ucha. Dnes tě pomiluju, až omdlíš, gádžinko. Zítra už jsme v Korponě. Zkus to, usmál se Bernard a vyhrnul jí košili. Nic jiného mi neřekneš, zarazila se. Jsi báječná, řekl Bernard. Byl si vědom toho, že čekala něco jiného, co jí ale přece nemohl říci. Ameriky byly všechny příliš daleko. Bernard věděl přesně, kde jsou. Kočár nadskočil, ale jen slabě, takže se nikdo z cestujících do hlavy neudeřil. Bernard vyhlédl z okna za vůz a viděl, že díru někdo zasypal štěrkem. Něco se mění, pomyslel si. A nahlas řekl, ještě hodinu. Ano, vy už to tu znáte, přikývl Keter. Jakýsi fešák, pravil někdo za jeho zády. Máš nový kabát. Půjdeme do divadla, objal Hans Bernarda. Šándor se k němu přitiskl z druhé strany. Do divadla, úžasl Bernard. Takhle dopoledne? Ale to bylo až třetí den. Dorazili večer. Aranka kamsi zmizela, nechtěla mu o tom nic prozradit, řekla pouze, že má kam jít. Dohodli se jen, že se sejdou před věznicí za dva dny, jelikož Keter prohlásil, že toho cikána pustí hned, jakmile prohlédne listiny, pokud je tedy ještě živ. Prohlížení listin mu prý nemůže trvat déle než dva dny. Měl pocit, jako kdyby se na něj Aranka hněvala, ale zakázal si ten pocit zkoumat. Na zámku se ráno v kuchyni, kam přišel na snídani, dověděl, že baron je těžce nemocen. Vypravil se k němu, ale nebyla to příliš radostná návštěva. Starý Selméči ležel v posteli, na boku, s pootevřenými ústy a mělce a slabě dýchal. Nemůže nic jíst, řekla služka, která Bernarda k baronovi přivedla. Nic v sobě neudrží, sní dvě sousta a hned je vyzvrací. Bernard se díval na propadlé tváře a ostře se rýsující nos. Pane barone, řekl a dotkl se baronovi ruky, to jsem já, guvernant Bernard, poznáváte mě? Selméči pootevřel pomalu oči, ale zdály se nevidoucí jako bulvy leklé ryby. Nejprve se pokusil usmát a pak promluvit, ale Bernard se musel sklonit až k jeho ústům, aby jeho slova vůbec zaslechl. Dežo, rozpoznal v tom slabém šepotu. Dežo, merci. Stiskl tenkou a křehkou ruku, skoro se bál, aby ji nezmáčkl příliš, ale starý muž už na nic nereagoval. Jeho ruka působila v Bernardově dlani jako holý, dodýchávající ptáček. Nemůže ani pít, dodala služka. Chudáček mele z posledního. Ve všech salonech, obou jídelnách i knihovně s kuličníkem byl nábytek zakryt kdysi bílými hadry. V knihovně někdo rozbil jedno okno. Možná si nějaké děti hrály v zahradě a hodili do okna kámen. A dírou potom vnikali do místnosti ptáci, na stole a na otevřené knize o fauně a flóře Uherska, kterou tam Johan nebo Adam nechali, našel Bernard jejich trus. Utřel knihu a vrátil ji do regálu. Chvilku hrál kulečník sám se sebou, ale nedokázal se soustředit, nechal toho a šel do zahrady. Obešel ji třikrát. Pozoroval zahradníka hrabajícího pod stromy spadané listí. Nelíbilo se mu to. Takže se vrátil do knihovny, vyhledal tam určitou knihu a zamířil s ní do baronova pokoje. Baron spal, ale Bernard měl dojem, že pootevřel jedno oko.
posadil se vedle postele do křesla a začal baronovi nahlas číst z Voltaireova Kandida. Modlit se nemohl, tak tedy aspoň tohle. Měl pocit, že se to k Selmečimu lépe hodí. Asi hodinu chodil po městě, bloumal špinavými vedlejšími uličkami bez cíle, dokud si neuvědomil, že vlastně hledá Hranku. Málem se touhou rozplakal a pak ho najednou prudce rozbolel žaludek. Položil si ruku na břicho a několik sekund zhluboka dýchal. Rozhodl se tu hnusnou náladu přepít a zamířil ke kostelu svaté Anny, kde, jak věděl, byl téměř nepřetržitě otevřený výčep. Tak ho objevili Hans a Šándor několik kroků před vchodem do nálevny a odvedli ho sebou, jak říkali, do divadla. Bernard nevěřil ničemu, ani svým očím. Na jinak úplně prázdném starém náměstí, kde pobíhali potulní psi a kde jen jedna baba zametala před vraty špínu, probíhaly přípravy k další popravě. Všechno to ve své všednosti však působilo až zpomaleně a nudně. O ten chlad a rutinu byl celý ten akt odpornější. Na pódiu se chystal Kat Baráň se svými pomocníky, mezi nimiž větší pílí vynikal jakýsi vytáhlý chlapec s dětským výrazem v protivně natěšeném obličeji. Dokonce si hvízdal. Měli nové světlé provazy. Z ulice od chrámu přiváděli vojáci několik sklíčených cikánů v železech. Jeden plakal, ostatní šli se sklopenými hlavami. Hans nebo Šándor položil Bernardovi ruku na rameno a ukázal na schody kolem kašny, kde už seděli nějací výrostci a dloubali se v nosech. Posaď se, signore Bernardo, za chvilku začnou, řekl Šándor nebo Hans. Můžeme se sázet, se kterým začnou. Když Bernard zabušil na dveře soudu, otevřel mu po chvíli soudní sluha, na kterého si nepamatoval. Sluha si však pamatoval jeho, ale to vyšlo najevo až později. Bernard chtěl mluvit s komisařem Keterem nebo soudcem Kertesem, ale jediný, kdo se podle sluhy v budově nacházel, byl jakýsi velmi starý soudní písař, který se představil jako Himmler. Chladně Bernardovi sdělil, že soudce i komisař odjeli k panu Pustajovi na večeři. Pracovali předtím do noci a znovu od rána do oběda a vrátí se až zítra. Co se týče rozsudku, řekl rozčilenému Bernardovi, že tyto byly jednou soudem vyneseny a tak jsou právoplatné. Bernard se rozčilil, ale starý písař, který, jak my už víme, nemohl být hned tak něčím překvapen ani dojat, mu prostě jenom zabouchl dveře před nosem. Jako kdyby se historie opakovala. Sluha si zatím za Bernardovými zády přivedl pomocníka, společně Bernarda popadli, skroutili mu ruce, vyvedli ho na schodiště, schodili ho do bláta a zrovna tak, jako kdysi, za ním výsměšně volali: Iš ten velená čágošůr! Bernard chvíli vztekle seděl v blátě, má je chuť plakat vzteky jako malý chlapeček, kterého starší a hloupější kluci zbyli na pískovišti. Ale vzpamatoval se, když zaslechl kostelní zvony. Spocený a špinavý doběhl k věznici na poslední chvíli. Prostranství před budovou bylo téměř prázdné, když se dveře v bráně otevřely. Andráš měl ovázanou hlavu, byl neholený, kulhal a opíral se o hůl. Dozorce, který cikána propouštěl, ho přátelsky poplácal po zádech. Máš zatracený štěstí, cigáne, pronesl. Mně se ve vašich lázních líbilo, odpověděl Andráš. Za hůl děkuju. Dozorce jen mávl rukou a zavřel bránu. Andráš zůstal stát, přejel prostranství pohledem, kývl nepatrně hlavou, když uviděl Bernarda, ale rozhlížel se dál. Pak se konečně v uličce objevila spěchající Aranka, vykřikla a rozeběhla se k němu. Andráš ji nejprve objal jedinou volnou rukou, pak ji však od sebe odstavil a prohlédl si ji, její městské šaty, zářící oči, lesknoucí se náušnice.
Andráši, řekl přicházející Bernard. Co to máš na sobě? Zavrtěl pobaveně cikán hlavou. Bernarda si nevšímal slova platila Arance a jejím hadříkům. Aranka zvážněla. Dívala se však Andrášovi pevně do očí. Andráš se lehonce usmál a podíval se po Bernardovi. Chtěl bych ti vysvětlit, začal Bernard. Andráš kývl, utišil Bernarda jediným gestem ruky, pak vrazil Arance facku z každé strany a ta držela jako ovečka, jen sklopila oči. Načež jí Andráš sundal náušnice a pozorně si je prohlédl. Nejsou špatné, řekl pak.

a vrátila se k Andrášovi. Andráš se o ní opřel a objal jí kolem ramen. Podepři mě, zničili mi nohu kurvy, pojedeme do Polska. Tam se s koňmi kšeftuje lépe, slyšel jsem, řekl. Tobě děkuju, pane. To platilo Bernardovi. Bernard za nimi nešel, ale představil si jejich odjezd asi takto. Starý cikán přivede toho bílého osedlaného koně někde k vyhaslému ohništi, Andráš se na něj nechá vysadit, pak si k sobě přitáhne Aranku, usadí na koni za sebou, pobídne Šimla a odjíždějí spolu. Odjíždějí sice cvalem, ale zároveň mizí jen docela pomalu, až se ztratí na horizontu jako malá tečka v zapadajícím slunci. Avšak, jak Bernard věděl i ve svém smutku, jestliže jeli do Polska, zapadalo slunce po jejich levici, takže nemohli zmizet v jeho paprscích. Bernard přestal myslet na svou knihu na pokračování. Jeho myšlenky byly najednou přesné a jasné jako hrany broušeného křišťálu. Věděl, že Aranku miloval a že o ní přišel. Že s ním jel jet do Ameriky nebo třeba do pekla. Jenže mraky nad jeho hlavou utíkaly jako čas.

0: jako předseda pro strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane holče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: On tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: půl. Xaver, chápete, jak je fakta vláda ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No prej si to koupila.
2: Mimochodem pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No tak tato paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
2: No, Xavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Viděl jsem ji téměř nahatou, jenom v plavkách stála před chatou. Viděl jsem ji téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy, představil jsem se jí country boy a zeptal se jí na nejbližší spoj. Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou.

předešle všechny své sliby, oj, oj, oj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil, dopravil mě prakticky až k ní, netušil jsem, že je gravidní. Mé oči klohušou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech, oj, oj, oj, jiný.

0: čtvrtý rozměr. Již dávno jsem přivykl neúspěchům a pokořením z téhož. Sám se s tím vždycky nějak vyrovnám, nejsem žádný vzdychálek, ale nedalo mi spát, že do posledního projektu jsem zatáhl i cizího člověka. Nezpůsobil jsem mu svým jednáním újmu? Využil jsem ho takřka bez vysvětlení a se stejným zmatkem v hlavě jsem ho i propustil. Co si asi o mě teď myslí? Nedávno jsem ho kradmo pozoroval při obědě. Díval se na mě jako na blázna. Pak mi to došlo. Nezáleželo mi na něm, ale na tom, co si myslí o mé osobě. Pakliže mě má za podvodníka, snílka nebo snad za marnotratníka vzácného času, pak musím udělat něco zásadního, abych se mu odměnil za pomoc a aby můj kredit u něho opět stoupl. Začal jsem ho pozorovat zevrubněji, abych se mu dostal pod kůži a pokoušel jsem se mu číst myšlenky. Hledal jsem v jeho vyzařování tajná přání, která bych mu mohl pomoci splnit. Za tím účelem jsem vysedával na lavičce pod staletým smrkem nedaleko něho. V těchto místech totiž bylo ušlapáno jakési fotbalové hřiště, kde místní nadšenci čutali do míče a převalovali se od jedné branky ke druhé nesourodým a chaotickým způsobem. V jejich činnosti bylo něco nesmyslně morbidního. Nehráli proto, aby si líbivě přihráli, tím se zbavili soupeře a pak cílenou střelou překonali brankáře. Jejich největší snahou bylo hráče, který se právě zmocnil balónu, co nejrychleji srazit k zemi a tento mu odebrat. Bylo ovšem pravdou, že můj objekt zájmu se málo kdy k míči dostal, a když už, byla to jen náhoda a v této výsostné pozici dlouho nezůstával. V okamžiku, kdy byl odzbrojen, jeho gesta pak byla výmluvná. Rozčiloval se, že se mu zase nepodařilo útok dotáhnout až do konce, zuřivě máchal rukama, vydával zvuky ze zarudlého obličeje, aby posléze zmlkl a se zaťatým výrazem opět vyběhl ke klubku šílenců, peroucích se o ten kulatý předmět. Poměrně brzy mi došlo, jak bych mohl mému fotbalistovi poradit a učinit z něj tak hvězdu jejich donekonečna se opakujícího snažení. Vyčkal jsem, až nastala přestávka. Účastníci boje se rozvalili na trávník a zhluboka oddychovali. Byli shromážděni po dvou či po třech v sympatizujících skupinkách. Můj objekt však ležel stranou, sám, s obličejem zabořeným do suchého jehličí a skrytým ve svém vlastním náručí. Došoural jsem se k němu a přisedl si vedle jeho hlavy. Chvíli bylo ticho a pak mě vytušil a pozvedl oči. Začal jsem oklikou. Myslím, že bych ti mohl poradit, jak bys mohl být úspěšnější ve svém počínání. Nedůvěřivě a tázavě zaostřil dříve rozmazaný pohled. Všiml jsem si, že tvou snahou po převzetí míče je co nejrychleji se dostat k brance soupeře a vstřelit gól. Je to tak? Neznatelně přikývl. Tak dávej pozor. Tím přehuštěným prostorem se jen tak neprobojuješ. Je nesmírně obtížné jim proniknout bez úhony. Ale jedna možnost by tu byla. Uvědom si, že všichni spoluhráči, kteří se tě snaží zastavit a zbavit míče, se na hřišti pohybují v trojrozměrném prostoru. A tady ti svítá naděje. Ty mezi nimi snadno projdeš v rozměru čtvrtém. Rozhlédl se, jestli nás nikdo neposlouchá, a pak udělal výrazné gesto, které Italové považují za velmi potupné. Pohybem ruky mi jasně naznačil, že si není jistý, jestli mi nesmrdí mozek. Nebuď nedůvěřivý. Celý svět je zařízen na základě spojení čtyř živlů. Třeba světová znamení. Kolik jich je, no? Nebo živly života. Voda, země, vzduch a oheň. A s tím souvisejí i barvy v kartách. A co ty nejzákladnější pokyny pro herce v každém věku? Všechno vciťování, přemýšlení nad postavou, rozebírání perspektivy role a herce se nakonec vejde do čtyř pokynů. Nahlas, potichu, pomalu a rychle. No tak proč žijeme jen ve třech rozměrech? Nechybí ti něco? Odkašlal si a já pokračoval. čtvrtý rozměr, nebo tedy chceš-li prostor čtyřrozměrný, je sice abstraktní pojem, vzniklý zobecněním pravidel třírozměrného prostoru, ale není to zase taková utopie. Matematici a filozofové jej zkoumají už přes 200 let. Skýtá totiž neskutečné možnosti. Algebraicky vzniká tak, že se pravidla vektorů uplatní na prostor o čtyřech rozměrech. Uspořádanou čtveřici čísel lze umístit do prostoru, kterému se říká euklidovský. Ten má svou metriku a normu, takže se všemi čtyřmi rozměry lze zacházet stejně. Přidaný rozměr se nijak neliší od ostatních tří. Čtvrtý rozměr se dříve interpretoval jako čas, což se dnes už nedělá a to je chyba, protože tam tudy vede ta cestička. Páni vědátoři to zkomplikovali pojmem časoprostor a zatáhli do toho nějakého Minkovského. My však musíme zjednodušovat, že? A ne komplikovat. Podíval jsem se na fotbalistovi vypoulené oči, jak se snažil pochopit, co mu to vysvětluji. Uvědomil jsem si, že jsem to ve své přednášce poněkud přehnal s odbornými termíny a nabídl jsem se, že mu to vysvětlím jednodušeji. Polkl. To jsem přijal jako souhlas. Představ si například skříň. Je to jednoduchá věc, že? Vkládají se do ní různé předměty za účelem uchovávání. Ta má však jisté limity. Dno, vršek, boky, záda a přední otevírací dveře, tedy výšku, šířku a hloubku. Tři rozměry, chápeš? Jenom tři. Ale ty si tu skříň představ ještě s jedním rozměrem navíc. V tom okamžiku se ti její stěny rozestoupí a to, co dříve bylo kompaktní a těsně na sebe naléhající, najednou kontinuitu ztratí a ty zjistíš, že v ní vznikají mezery. Ty čtvrtorozměrné, s nimiž skladba skříně nepočítá a tudíž jsou nevyplněné. Ty jimi ovšem můžeš nejenom prostrčit ruku nebo hlavu, ale dokonce i projít. Bude záležet pouze na tom, jak velký si ten čtvrtý rozměr představíš. Fotbalista se zhluboka nadechl v patrné usilovné snaze přijmout to, co jsem se mu snažil předestřít. Tak počkej, já ti pomůžu ještě víc. Mou teorii přiblížím tvé mentalitě a způsobu přemýšlení. Vidím, že máš potíž uchopit do svých myšlenek ten čtvrtý nepojmenovaný prostor. Abych ti ho objasnil, zvolme pro něj termín. Takže máme hloubku, šířku a výšku. A ten čtvrtý rozměr se bude jmenovat? No, jak by se mohl jmenovat? Posluchač se zadíval zblízka do jehličí, potom si lehounce odplivl a mlčel. No tak řekni, pomoz mi, jistě znáš nějaké slovo, které by celé mé vysvětlování zjednodušilo, pomohlo ti ho pochopit. Slovo, které je ti blízké, jakékoliv, které lahodí tvému uchu. Neboj se a sděl mi ho. Nastalo dlouhé ticho. Potom se můj pokusník nadechl a řekl.
1: Kunda.
0: Teď jsem se zase odmlčel já. Po prvním překvapení jsem se pokoušel letmo dopředu zjistit, co toto slovo napáchá v dalším výkladu za zvěrstva, ale pak jsem se rozhodl přestat situaci komplikovat a jeho návrh jsem přijal. Dobře, tedy skříň má hloubku, šířku, výšku a kundu. Teď už tomu rozumíš? Spokojeně se usmál. Měl jsem jistotu, že alespoň jeden z předestřených pojmů chápe dokonale a umí si jej představit. Zkrátka a jednoduše, ty se chopíš míče a rozeběhneš se směrem k bráně. Cestu ti zastoupí skříň, v našem případě skupina chlapů. Ty si vybereš dva náhodné a otevřeš dveře, to jest pronikneš mezi nimi. Proto, aby se ti to zdařilo, si musíš zvolit dvojici, která nebude těsně vedle sebe. Jakmile postoupíš za jejich spojnici, to znamená, že vnikneš do skříně, pak v ní už zůstaneš. Cesta dál nevede zpět, ale kupředu. Nesmíš ustupovat. Těla tvých protivníků tvoří nám tři známé rozměry, ale těch si nebudeš všímat. Ty se rozhlédneš a budeš hledat kundu. Bude jich tam velké množství. Musíš se pro jednu z nich rozhodnout a tou budeš pokračovat dál. Nejlépe bude vybrat si tu nejbližší. Vnikneš do ní, provlíkneš se jí a hned za ní bude další kunda a další. A tak budeš postupovat z kundy do kundy, budeš se protahovat tím kundím prostorem, až se náhle dostaneš poslední kundou ze skříně a budeš volný. Pak už ti nebude nic bránit v tahu na bránu. Pokud se ti bude snažit brankář zastoupit cestu, není nic jednoduššího. Najdeš v jeho brance vhodnou kundu, mlaskneš do ní míč a je to. Fotbalista se posadil, objel si rukama kolena a pohupoval se na kostrči. Vstřebával moje rady a potichu si opakoval ono zázračné slovíčko, kterému onen absurdní a nepochopitelný jev tak přiblížilo. Tou dobou už odpočinutí hráči vstávali a začali se opět formovat do dvou skupin, aby proti sobě vyrazili a zkoušeli, kdo z koho. Můj posluchač se také zvedl, poplácal mě lehce po rameni a přidal se k partě nadšených mužů. Na čísi pokyn hra opět propukla. Ten můj se nerozpakoval a vyrazil k míči. Byl u něho ve svém odhodlání dřív než ostatní a začal naplňovat můj návod. Otevřel dveře skříně, blesku rychle se rozhlédl a za pomoci kundoidního prostoru prošel jako nůž máslem skupinkou hráčů, marně se snažících jej zastavit. Bum, bum, klička vlevo, klička vpravo, poslední nastavenou nohu ladně přeskočil s míčem jako přilepeným k noze, vyběhl ku bráně, vybral si to pravé místo a nezadržitelně skóroval. S rukama vysoko zvednutýma nad hlavou děkoval velmi hlasitě své štěstěně a jen málo kdo chápal, proč ve své radosti místo gól, gól neustále vykřikuje kunda, kunda, kunda.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů. Dvě takové konkrétní věci a zajímá mě velmi váš názor. Někde v médiích jsem se dočetl, že německá jakási pobočka KFC, víte, co to je? To je takové to kuře
2: to fast. To není jméno, ano.
1: Tak měli nějakou akci, kdy říkali, že v rámci křišťálové noci si můžete dát takové a makové kuře. Zaregistroval jste toto?
2: Ne, nevím, já tam nechodím.
1: No, ale tam to byl takový celonárodní skandálek z toho. A já si říkám, jestli je toto v Německu možné.
2: Mysleli no, tu křišťálovou noc?
1: Výročí křišťálové noci. KFC. Křišťálová noc. Řetězec, tady už to máme. Podívejte se. Řetězec KFC šokoval německé zákazníky, v reklamě použil narážku na křišťálovou noc.
2: Aha, jasně.
1: Víte, to oni zapomněli, nebo...
2: Ne, ona reklama dneska právě proto, že vlastně to je taky příznačné. Finanční kapitalismus je v krizi, ve velmi hluboké krizi, která se projevuje zejména tím, že produkuje zboží do nasycených trhů. Prostě my máme ve skutečnosti, to jsou ty západní společnosti, včetně naší, nasycené. Ty trhy jsou nasycené, jde jenom o otázku přerozdělování. Ty ekonomické rozměry zatím nechme stranou. A do toho těch nasycených trhů se snaží podnikatelé vtlačit zboží, které vlastně nikdo nechce, už nepotřebuje. A proto používají i takovouhle nevkusnou, naprosto nevkusnou reklamu. Ona vyvolá pozornost. A ta vyvolaná pozornost může vést ke zvýšení obratu.
1: Já mířím trošku někam jinam. Ano. Ještě, pane doktore, k tomu, jestli už toto není zapomenuté téma. Že prostě, když si někdo bude dělat reklamu Křišťálová noc, anebo to bude příště křupavé kuře s Hitlerem, takže už se to nikoho nedotýká, ale nedej bože, jak byste tam dal něco o LGBT anebo nebinárních lidech. Protože to se dneska nosí.
2: No, asi to tak je. My víme i tady, že vlastně naše mladá generace vlastně neví nic o 68. O invazi Sovětského svazu tady, neví, kdo tam všechno bojoval, jak se to všechno odehrálo. Prostě tady je deficit vědění, já jim to nevyčítám, možná bych to vyčítal škole, ale ani to ne. Prostě uběhl určitý čas a lidé ztratili tu citlivost pro to, co se tenkrát odehrálo. Tohleto mi ani tak nerozčiluje, nebo nepovažuji to za něco prazvláštního. To je běh doby. My si to pamatujeme, já si to velmi dobře pamatuju, vím, jak se věci odehrávaly a je moje povolání, abych měl to historické vědomí, ale nemůžu očekávat, že to průměrný člověk má také.
1: Další věc, a já se na to v poslední době tady na streamech XTV ptám skoro každého, protože mám pocit, že už dlouho u nás nikdo tak nepřestřelil, jako ministr Rakušan s tím Putinem v obalu na mrtvoli vedle české vlajky, notabene na český státní svátek. Co si o tom má myslet, pane Robejšku?
2: No a já bych to pojmenoval jako vůdů politika. My víme, že ty vůdů kněží se snaží právě s tajemnými kouzly, ale fakticky bych řekl, na pozadí vlastní bezmoci přičarovat něco, k čemu nejsou schopni objektivní silou. To znamená, pak vyrobí panenku, která má obličej nepřítel a píchají do ní špendlíky. To můžou vůdů kněži, to můžou dělat, a když jim na to někdo chce platit, to v pořádku. Mně to přijde trošku podivné, ale zase zároveň velmi pochopitelné, politice, protože dnešní politika je v větší části jenom symbolika. Dnešní politika se odehrává ve slovech, po kterých nenásledují skutečné činy, v gestech, vlajka sem, vlajka tam, deklaracích, jak se tak říká, silných signálech a takových těch, co jsme třeba zažili nedávno na Pražském hradě, takové to setkání všech a vytváření dojmu, že se všecko změnilo, nic se nezměnilo. To znamená, my máme politickou třídu, která je z velké části bezmocná, zejména pokud jde o malé státy, bezmocná v tom mezinárodním rozměru, ale sugeruje něco víc, než je tím, že používá tuhletu mocnou symboliku a pak to skončí právě tím, že se o tom dá hovořit jako o vůdů politice v obrazech a symbolech něčeho, co fakticky dokázat nemůžu, ale vytvářím dojem, že jsem silnější, než jsem.
1: Ještě než se podíváme na dotazy našich diváků, v pátek jsem sledoval na YouTube, pane doktore, vysílání, tuším, že to pořádala ta strana Svobodní o budoucnosti české pravice, promlouvalo tam několik lidí, bylo to několik hodin, přišlo mi to docela zajímavé a já si říkám, jestli ještě vůbec je u nás pravice, levice a teď ty stávající strany, které třeba bychom mohli změřit jejich účastí v poslanecké sněmovně, která z nich je vůbec nějaká. Jestli je
2: Právě.
1: aspoň středová, nebo aspoň trošku levicová, aspoň trošku pravicová. A navíc mám pocit, že se nám někdo snaží navlít takovou jako zvláštní ponožku někam a říká vlastně, my jsme pravicová vláda a já v Čechách nic levicovějšího nepamatuji. Můžete to trošku vysvětlit, jaká je pravda?
2: Už strašně dlouho nehrají politické ideologie pravolevé vůbec žádnou roli. To,
1: čemu říkáte strašně dlouho?
2: No strašně dlouho je minimálně od voleb 16-17, prostě v těchto letech, ale už dávno předtím v těch západních společnostech, kde se to dalo, jak řekl bych, podrobněji sledovat a nebylo to tak zkreslené, protože naše demokratická historie posledních je poměrně krátká, to znamená, tam ty jevy nejsou úplně tak vyhraněné, ale v těch západních společnostech už dlouhá léta, můžeme se, a to jsou jistě dvě dekády, můžete sledovat naprosté odcizení toho levé, pravé, dotažení něčeho, co by opravdu deklaroval sociální demokracii jako levicovou sociálně demokratickou stranu, nebo naopak tu konzervativní, dejme tomu Německu CDU, CSU, nebo ve Francii. To znamená, tohleto dělení, ono to trošku svádí k dlouhým přednáškám, a to nechci dělat, ale jenom jednu větu chci říct. Tohleto dělení levice je pro rovnost, pravice je pro svobodu, to už dávno ztratilo svůj obsah. To je něco, možná i z části proto, že svého času, než začala ta poslední přiostřená krize finančního kapitalismu, i oprávněně, protože problém rovnosti a svobody byl, dejme tomu, v roce 2000-2005 v západních společnostech víceméně vyřešen. To nebylo, tam už šlo prostě o niance. A když se dneska podíváme na to, jak třeba to ten požadavek rovnosti vyústil do LGBT, tak je to projev právě hledání něčeho, co by se dalo pojmenovat jako rovnost a tím by se dala získat pozornost a sympatie lidí. To znamená, tahleta ideologická slova ztratila v konzumní společnosti už dávno význam a teď právě v tom váku, ve kterém se nacházíme, se ptáme potom, jak by vlastně měla vypadat správná politika. Ale ta odpověď, ať kolegové od svobodných prominou, ta nemůže být pravá, levá. Tak to nejde.
1: Takže je úplně zbytečné, vzhledem k tomu, co říkáte, klást otázku, kdo je u nás pravicový a kdo je levicový.
2: To určitě je.
1: No je, ale já se aspoň zeptám, jestli alespoň ta ODSka lze, jako jestli můžeme považovat ještě aspoň částečně za pravicovou stranu.
2: No nemůžeme. Ono nejde si vybrat jednoho člena STAN, který hovoří, dejme tomu, s nějakým náznakem z dozvuky pravicovosti a říct si, a no, přece tam jsou nějaké hlasy, my si musíme dívat na celkovou politiku a ta celková politika není ani tady, ani jinde, není pravicová nebo levicová. To je lavírování, to je bruslení mezi problémy a výzvami. Problémy ve smyslu musíme jednat a výzvami tohle by se mělo asi udělat. A to všechno pod vlivem zejména silných ekonomických hráčů, kteří tou politikou tahají. Oni jsou ti, kteří určují směr.
1: Pane doktore, je důležité, kdo bude příštím českým prezidentem?
2: Není.
1: Není.
2: Je to důležité v tu chvíli,

0: je náš notabene, jenom spíše ceremoniální prezident, v tom každodenním mocenském koncertu zanedbatelná veličina. To je zanedbatelná veličina. On nemůže vlastně nic a teďko ještě méně než předtím, protože ti velcí hybatelé, kteří jeho a vlády ovlivňují, ti se neptají potom, co by si přál český prezident jménem X nebo jménem Y.
1: Očekáváte tu prezidentskou kampaň ostrou?
0: Asi ano, ale zase řekl bych, je to takové trošku maňáskové divadlo.
1: Protože tam... Z toho, co teď víme, vybral byste si jednoho kandidáta?
0: Ne.
1: Nevybral?
0: Ne.
1: Já bohužel taky ne.
0: Já jsem celou dobu vlastně v posledních letech volil menší zlo a teď už nejde ani to, pokud jde o tu volbu prezidenta. Tam prostě je to... Teďko nemyslím ty, kteří tam jdou z mě nepochopitelného důvodu, aby se zviditelnili, kteří prostě nemají vůbec žádnou šanci, myslím, že jich je 21. Teď mluvím o těch, kteří jakou s takovou šanci mají, tak tam prostě není co bych si vybral.
1: Mrkneme na dotazy našich diváků. Tak zaprvé děkujeme panu Heclovi za donate. Josefe, děkujeme. Tak já tady pane doktora Rubejšku takhle zalistuju. Milada píše, zdravím Xavera a skvělého pana Rubejška, Milada.
2: Děkuji.
1: Víte, abyste si... Tak dobrý večer vám, pane Xaver, i hostovi. Díky za super stream s Tomášem Lukavcem. Tam jsem byl teď u pana Lukavce, co by host. Vy jste tam byl taky?
0: Já teď, no, koncem listopadu přijdou dva díly se mnou.
1: Dva díly dokonce?
0: Dva díly, no já když mluvím tak dlouho.
1: Andrea Purpura nám posílá 1000 korun, jo, ta to bere za dobrý konec. Zdravím tentokrát z Otrokovice. Po amerických volbách jsem na pár dnů v České republice a pokud můžu mluvit za sebe jako voliče ve státu Illinois, tak tam se můžete na hlavu stavět a nic nezměníte. Mocenská elita je předem jasná.
0: Rozumíme si, Purpuro.
1: No vy jste to tak,
0: Andrea.
1: Co to je?
0: Illinois.
1: Výsledky v Illinois máme, pane doktore. Se,
0: ano.
1: Teď tady píše Felix, v naší západné civilizaci, to je slovenský, mám to překládat?
0: Mně ne, ale jsou lidi, kteří by se to překládat musel.
1: Prevzala moc forma vlády, kterou definujeme jako ochlokraciu. Jestli to čtu dobře? Vidíte toto slovo?
0: Ochlokraci, ano.
1: Čo se pan doktor snažil v úvodě pojmenovat? Jo, tak ten
0: no, Ferenc oligarchie, tedy já, dobře, no, to.
1: Jo, ale dávám vám za pravdu. A teď Jan Vendelin Hála posílá 10 liber a píše ústava. U ústavu stála, ty, co kolem chodili, na malík si dala, ústavička maličká je, nevyspělá zcela k tomu, komu pochutí je, toho čeká celá, a ještě to pokračuje, ústavička zubatá je, na pána si hraje, za rohem se v cukuletu tajuplně kaje, pane doktore, a je jedno, z jakého je kraje, můžu za tento odpor jít do vězení? To asi ne.
0: Já myslím, že to je příliš symbolické na to, aby tomu cenzoři rozuměli.
1: Tak a teďka tady píše ještě Vendelin jednou. Ústava je rovnováha, je to plynulý děj, co plyne v čase a není narušován žádným negativním vlivem. K čemu nám tedy je, když ona v sobě určuje rovnováhu a dnes ji nedokážeme použít jako etalon bytí?
0: Já bych neříkal takové... my, já bych, pane Vendelin, neříkal my, spíš bych říkal oni. Jako jestliže jde o to, kdo porušuje ústavu, tak to nejsou, tak to není normální člověk, tak to jsou lidé, kteří mají možnost z nějakých důvodů, ať už věrohodných nebo méně věrohodných, prostě čas od času vypnout. A děje se to tak všude, ne jenom tady. A pak potom po několika letech a několika soudech se ukáže, že to bylo nesprávné, že to bylo protiústavní, ale koho to potom už zajímá.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byli paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte
1: ale
0: vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Odpočiň si.

0: Bob Stupak. Bob Stupak 1942 až 2009 byl jedním z kontroverznějších podnikatelů v Las Vegas. Odvážný chlapík, jehož tak trochu podivné kasino Vegas World, se vyvinulo ve známou Stratosphere Tower se 115 patry, tedy v nejvyšší národní vyhlídku s divokými atrakcemi a otáčející se restaurací. Stupak se narodil v Pittsburghu, kde jeho otec Chester vedl ilegální hernu. Boba to doslova fascinovalo. Zatímco střední škola ho dost nudila, fascinoval ho způsob otcova podnikání, postaveného zejména na úplatcích pro policii. Bob Stupak začal brzy toužit po tom, že rozjede svůj vlastní podnik. Ještě jako teenager začal poskytovat krátkodobé půjčky a prodávat náramkové hodinky. V 50. letech začal toužit po tom stát se populárním zpěvákem. Zpívat uměl dobře a navíc se uměl dostatečně průbojně dostat k těm správným lidem. A tak se stalo, že podepsal smlouvu s United Artists. Změnil si jméno na Bobby Starr, zpíval v nočních klubech a naspíval vánoční koledu Jake the Flake. Později přičichl také k závodění na motorkách, ale čím dál více se zajímal o podnikání v gastronomii. Přesvědčil restaurace, že by mohl prodávat jejich kupóny na večeře. Ty prodával za $7 a sliboval úsporu $100. Nepřipomíná vám to naše slevové portály? Bob na tomto nápadu poměrně hodně zbohatl a zamířil do Vegas. Když začal Bob Stupak prodávat své kupony do restaurací v Las Vegas, psal se rok 1964. Nicméně poté, co tu v kasínech prohrál $12,000, se zase rychle vrátil do Pittsburghu. Tam se ale zranil při nehodě na motorce, dal na otcovu radu a odjel zkusit štěstí z kupóny až do daleké Austrálie. Tam rozjel úspěšný podnik, který bychom dnes nazvali jako teleshopping. Dvakrát se tu oženil a splodil 3 děti. V roce 1971 se Stupak vrátil do Vegas. Usadil se tu a brzy si vytvořil vlivné kontakty na podnikatele, právníky a politiky. Koupil tu svoji první restauraci poblíž Las Vegas Convention Center. Ta ale moc nevynášela, takže se Bob brzy začal rozlížet po lepším biznisu. A našel ho. V roce 1974 získal státní licenci a otevřel Million Dollar Historic Gambling Museum, malé kasino s několika stolními hrami a 15 hracími automaty. Bob tu uplatnil zejména svůj talent marketingového odborníka. Zdi například nechal polepit neexistujícími 100-tisícovými bankovkami, na které lákal v reklamách. Hosty také lákal na jackpot ve svých automatech, který měl dosahovat až $250,000. Jednu ze stěn nechal polepit skutečnými bankovkami v hodnotě $60,000. Po 2 měsících ale kasino zachvátil požár, jehož příčina nebyla nikdy zjištěna. Pojišťovna škody odmítla zaplatit a tak se Stupak musel přesunout do skromnějších prostor, které pojmenoval Vault. Aby nalákal hráče, nabízel hru Blackjack, kde díleři na půl hodiny denně otáčeli karty lícem nahoru. V roce 1975 mu pojišťovna přeci jen peníze vyplatila a tak okamžitě prodal Vault a přestěhoval se do mnohem většího Glitter Gulch. Nechal nad ní připevnit obří neonovou kovbojku Vegas Vicky, ze které se stala doslova ikona. O 3 roky později kasino prodal za $2 miliony. V té době si poprvé začal pohrávat s myšlenkou, že otevře kasino s hotelem. Tak se zrodil Vegas World, na který si vzal 7milionový úvěr. Tehdy měl hotel 8 pater, k nímž nechal později přistavět dalších 12. Musel se velmi snažit, aby přilákal davy hráčů. Vegas World byl totiž zcela mimo strip, tedy mimo dosah turistů. Sliboval vysoké výhry, včetně nových automobilů, a dělal hráčům obrovské ústupky v pravidlech. Interiér byl i na poměry Las Vegas zcela bláznivý. Uvnitř byla obrovská kosmická loď s kosmonautem, okolo toho všeho byly nádrže s bublající vodou. V té době si Stupak vybudoval pověst skvělého hráče pokru. Vítězil dokonce ve světových sériích. V roce 1987 pak neúspěšně kandidoval do funkce starosty Las Vegas. V 80. letech Stupak v Austrálii zahlédl Sydney Tower, která ho inspirovala k dalšímu projektu. Napadlo ho nahradit Vegas World vysokou věží, Stratosphere Tower. Potřeboval ale peníze. Hodně peněz. Proto přišel s poněkud obskurním plánem, jak je získat. Nechal po telefonu nabízet zákazníkům prázdninové pobyty v ještě nedostavěném hotelu, samozřejmě s obrovskou marží. Na tu si později zákazníci stěžovali. V roce 1991 za to Stupak dostal pokutu $250,000 a navíc se zjistilo, že nedokáže zcela přesvědčivě prokázat, kde získal další 3 miliony. Ale všechny tyto tlaky se mu podařilo ustát. Když měl dostatek peněz, začal věž konečně stavět. To bylo v roce 1992. Pak ale přišla rána. Stavbu o rok později zachvátil požár. Finanční potíže donutili Stupaka předat vedení firmy Lailu Bermanovi, pokrovému hráči a majiteli Grand Casinos. Ten Stupakovi v roce 1994 zaplatil za jeho podíl $51 milionů. Kasino s hotelem ve vysoké věži, kde kromě restaurací a barů je i oddávací místnost, horská dráha a šílená atrakce Big Shot na vyhlídce, se otevřelo v roce 1996. Podnik měl ohromný úspěch. Stály se tu na vše obrovské fronty, nicméně většina návštěvníků si spíše užívala možnosti rezortu a tak trochu zapomínali hrát, což Stratosfér uvedlo do finanční krize. Stratosfér překvapivě zkrachovalo. Akcie podniku spadly velmi nízko a v roce 1997 rezort koupil Carl Icahn, který se zaměřoval právě na převzetí krachujících podniků. A jak vlastně skončila kariéra Boba Stupaka? Ještě v roce 1999 se snažil získat povolení od radnice Las Vegas postavit hotel s 1200 pokoji ve tvaru Titaniku. Neuspěl. Nepodařilo se mu ani koupit potřebný pozemek na stripu. V pozdních letech byl často vídán u pokrového stolu hotelu Bellagio a v roce 2006 neúspěšně kandidoval za demokraty do funkce nevadského guvernéra. V roce 2009 zemřel na leukémii. Sam Boyd. Sam Boyd má za sebou ukázkový self-made příběh o splnění amerického snu. Z krupiéra se stal jedním z největších podnikatelů v Las Vegas. Narodil se 23. dubna roku 1910 ve městě Enid ve státě Oklahoma. Hráčskou kariéru začal brzy už ve svých 18 letech. Stejně jako jeho kolega Stupak začínal i on s bingem. V Boydově případě ale mělo provozování bingoheren poněkud zajímavé pozadí. Než aby riskoval dopadení policií, protože v té době byl gambling samozřejmě zakázaný, přestavěl poměrně velkou loď na jednu velkou hernu a zakotvil ji na Long Beach v Kalifornii. To se psal rok 1928. Později pokoušel prorazit na Havaji, ale nakonec se vrátil opět na vodu. Získal totiž licenci na bingohernu v útrobách SS Rexe, obřího parníku, kterému se tehdy říkalo největší plovoucí kasino na světě. Kasínum na lodích odzvonilo se začátkem druhé světové války. Boyda to přivedlo do Vegas, kam se přistěhoval v roce 1941. Je obecně velmi dobře známo, že měl tehdy v kapse $30, nic víc. Velmi rychle ale našel uplatnění jako krupiér u rulety v Jackpot Clubu v centru Las Vegas. Vždy jsem se snažil ušetřit alespoň polovinu toho, co jsem vydělával. A to i v době, kdy jsem na bingoherně Long Beach vydělával $100 týdně, řekl Boyd během interview v roce 1982. A později pokaždé během těch 40 let, když jsem uzavíral nějaký obchod, jsem vždy vše dohodl tak, aby mi i z prodaného podílu zbylo nějaké procento zisku, dodal. Z Las Vegas se ale později přesunul do Kalifornie, kde na různých pozicích pracoval v Reno and Lake Tahoe. Do Vegas se vrátil až v roce 1952, kdy v něm poprvé investoval peníze, které ušetřil v Kalifornii. Vložil $10,000 do podniku Sahara Hotel a stal se tak jedním ze spolumajitelů. Později byl jmenován generálním ředitelem hotelu Mint, kde jako vůbec první v centru Las Vegas rozjel zábavní průmysl v opravdu velkém měřítku. A také byl v té době velkým průkopníkem, protože například jako úplně první ředitel kasína nechával zaměstnat i černochy a ženy jako krupiéry a nebránil lidem černé pleti se dostat i do managementu celého rezortu. Velký kredit si vybudoval také mezi obyvateli Havaje, na které zaměřil reklamní kampaně, a podařilo se mu poměrně brzy vybudovat jejich početnou komunitu přímo ve Vegas. První kasíno, které Boyd koupil celé, byť s přispěním rodinných příslušníků, bylo Wheel Casino v Hendersonu, které ihned nechal přejmenovat na Eldorado Casino. Později přijal nabídku stát se prezidentem Union Plaza a postavil zcela nový hotel Nevada na Main Street. Další velký zlom přišel v roce 1975, kdy nechal Boyd postavit velkolepý Sam Boyd's California Hotel and Casino. Po jeho dokončení založil společnost Boyd Group, která je dnes jednou z největších firem v hráčském průmyslu. Firmě se hned zpočátku začalo velmi dařit. Brzy na svůj seznam nemovitostí přidala Sam's Town Hotel and Gambling Hall na Boulder Highway v roce 1979. Boyd také v roce 1983 nechal koupit další hotely ve Vegas, tentokrát Stardust a Fremont. Sam Boyd zemřel v roce 1993 ve věku 82 let. Jak těsně po smrti Boyda prozradil tiskový mluvčí jednoho z hotelů Magnátova impéria, roli hrálo hned několik nemocí najednou. Boydovo žezlo převzal jeho syn William S. Boyd, který vede společnost Boyd Group společně se sestrou Charlotte Crowley. Boydova manželka Mary zemřela v roce 1987. V Nevadě je po Boydovi pojmenován velký stadion s kapacitou 40 000 diváků. Howard Hughes. Howard Hughes se oproti ostatním lasvegaským legendám v mnoha ohledech vymyká. Z finančního hlediska se dá říct, že proti němu hrála i ta největší esa v hotelovém biznisu okresní přebor. Hughes byl ve své době jeden z nejbohatších lidí na planetě a své obchodní aktivity zdaleka nezaměřoval jen na Vegas. Svůj život spojil především s letectvím. Dnes se na něj vzpomíná jako na vynálezce, leteckého inženýra, investora, pilota, ale také jako na štědrého filantropa a filmového producenta. Jeho životní osudy poměrně čistě zmapoval slavný film Letec, natočený v roce 2004 s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Uznávaný Flying Magazine ho zařadil na 25. místo v žebříčku osobností, které nejvíce ovlivnily letecký průmysl. Bohužel neexistuje žebříček, který by podobným způsobem hodnotil působení finančníků v Las Vegas. Kdyby jej někdo sestavil, určitě by Howarda Hughese zařadil do top 10. Na leteckém průmyslu nejen vydělával peníze, ale jako prvotřídní pilot se podílel i na řadě světových rekordů. Podobně zasvěceně se věnoval i dalším aktivitám svých firem, elektronice, masmédiím, továrnám všeho druhu, realitám, ropě, zábavnímu průmyslu, těžebnímu průmyslu. Všechny tyto aktivity Hughes soustředoval pod hlavičku firmy Hughes Tool Company. Realitní aktivity Hughesovy firmy směřovaly především do Las Vegas, a to v době, kdy se město teprve rodilo. Hughes si tak mohl snadno dovolit skoupit velké množství pozemků přímo ve Vegas, ale i kolem něj. Nedá se ale říct, že by zrovna patřil mezi otce stavitele. Za jeho života totiž většina pozemků doslova ležela ladem. Přesto platil za jednoho z nejmocnějších mužů Las Vegas. Jak je to možné? Byl rok 1966 a na den díkuvzdání do luxusního hotelu Desert Inn, na jeho místě dnes stojí resort Wynn, přijel vzácný host. Samozřejmě ve velkém stylu. Howard Hughes chtěl mít na pokoji klid a tak si zarezervoval celá dvě poslední patra monumentálního resortu. Nedělal to tak poprvé. Posledních 10 let svého života, tedy mezi roky 1966 a 1976, se svitou asistentů bydlel po hotelích v Beverly Hills, Bostonu, Nassau, Freeportu, Londýně a Acapulku. Především ale v Las Vegas. V hotelu Desert Inn se nakonec zdržel o 10 dní déle, než měl hotel zarezervovaný. Po pár dnech nechal ředitel hotelu Hughesovi vzkázat, že by bylo zapotřebí, aby si z apartmánu odvezl věci, protože na ubytování čekají další zájemci. Reakce Howarda Hughese? Jediným telefonátem celý Desert Inn za 13 milionů dolarů koupil. Tím byla odstartována série nákupů vyhlášených lasvegaských hotelů a dalších pozemků v celkové hodnotě okolo 300 milionů dolarů. A nakonec to byl právě Hughes, kdo městu výrazně dopomohl zbavit se nálepky divokého západu. Všechny operace Hughes řídil z proslulého 9. patra Desert Inn. Postupně mu na seznam hotelů přibyl Castaways, New Frontier, Landmark Hotel and Casino a Sands. A také například maličké Silver Slipper Casino, které bylo z obchodního hlediska naprosto bezvýznamné. Hughes měl k jeho převzetí přece jen důvod. Neony, kterými lákalo kolem jdoucí, totiž Hughes se ustavičně v noci rušili ze spaní. Z Desert Inn bylo Slipper Casino, co by kamenem dohodil. Co ale ještě více přibližuje Hughesův podivný vztah k Vegas, je příhoda z hotelu Last Frontier. Dodnes neznámého dne v roce 1954 tu Howard Hughes měl domluvenou schůzku. Když kolem něj procházel vyhlášený pianista Liberace, spletl si Hughes s osvětlovačem. Na místě mu udělil několik rychlých příkazů. Ví se dokonce, že jej poslal pro modré světlo hodící se ke skladbě Claire de Lune. Hughes se nenechal vyvést z míry, údajně napokyn reagoval pokorným přikývnutím a celý incident svědčí o tom, že Hughes chtěl být a byl nenápadným hráčem v pozadí. Ale o to silnějším. Tradují se ale i bláznivější historky, třeba ta o zmrzlině. Jednoho dne se Hughes zmínil, že mu velmi chutná banánová příchuť vyhlášené zmrzliny značky Baskin Robbins. Jeho asistenti ale zjistili, že jí firma zrovna přestává vyrábět. A nejmenší množství, jaké byla ochotná vyrobit na zakázku, bylo 750 litrů. Nedalo se nic dělat, situaci nebylo možné podcenit. Co se ale nestalo? Poté, co zásilka dorazila do hotelu, si Hughes svou chuť rozmyslel a zavelel přejít na příchuť čokoládovou. Říká se, že v hotelu Desert Inn se značné množství banánové zmrzliny v mrazáku nacházelo ještě několik dalších let. Představuji si, jak budou jednoho dne v Las Vegas dobře oblečení muži ve smokingu po boku se ženami v kožešinách a drahokamech vystupovat z drahých vozů. Našlo se později v jeho poznámkách. Kolovali zvěsti, že nechal nabídnout postupně oběma prezidentům Nixonovi i Johnsonovi úplatek $1 000 000 za to, aby přesunuli testování atomové bomby mimo Nevadu, což se mu ale nepodařilo. To celé se ale vlastně vůbec nemuselo odehrát a vinu by na tom mělo vlastně opět Las Vegas. Na jaře roku 1943 Hughes ve Vegas strávil měsíc života. Testoval tu tehdy velmi nadějný letoun Sikorsky S-43, se kterým trénoval přistání na jezeře Mead. Připravoval se tak na let s legendárním letounem H-4 Hercules. Počasí mu přálo a Hughes den před testovacím letem strávil vydařený večer ve Vegas. Už v té době byl vyhlášeným organizátorem velmi opulentních večírků. Na následující den ale Hughes do smrti nezapomněl. 17. května 1943 startoval z Kalifornie. Na sedadlech pro pasažéry seděli dva letečtí inspektoři a herečka Ava Gardner. Tu Hughes po cestě vysadil ve Vegas a s inspektory pokračoval dále k jezeru. Přistání se ale nepodařilo. Hughes havaroval, inspektoři Klein a Feld na místě zahynuli. Hughes přežil se šrámy na hlavě po nárazu do palubních přístrojů. Letoun Sikorsky přesto nebyl Hughesovi lhostejný. Za $100 000 jej nechal vyzvednout ze dna a za dalších 500 kompletně opravit. Hughesův život byl rozmařilý i na poměry Las Vegas. Umíral ale za velmi ponurých okolností. Oficiální verze zní, že zemřel 5. dubna 1976 v 13:27 na palubě letadla, a to na selhání ledvin. Na sklonku života byl v téměř katastrofálním zdravotním stavu a při své výšce 193 cm vážil 41 kg. Při své smrti byl tak zanedbaný, že pro jeho identifikaci musela policie použít jeho otisky prstů. Podle jedné z verzí odkázal Hughes svůj obrovský majetek mormonské církvi. Ručně psaná závěť však byla později soudem zpochybněna a prohlášena za neplatnou. Podle soudu zemřel Howard Hughes bez závěti a jeho $2,5 miliardy soud rozdělil až v roce 1983 mezi jeho 22 bratrů.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano, A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

Newton uvažuje, chceme-li zaujmout, musíme mít více akcí Mostecké uhelné společnosti. V Newtonu již Antonín Koláček nefiguruje, věnuje se naplno Mostecké uhelné. I tak mezi těmito firmami přirozeně vzniká důvěra. Lidé z Newtonu vědí, že v Mostecké uhelné společnosti má Koláček značný vliv. Podle svých slov předpokládají, že nehrozí vytunelování firmy a že se mohou spolehnout na vypovídající hodnotu finančních výkazů ve výročních zprávách. Newton věří, že má Mostecká uhelná společnost potenciál navzdory celé té krizi hnědouhelného průmyslu. Navíc tu jsou další faktory. Většina akcí Mostecké uhelné společnosti je roztříštěna všude možně po republice, což snižuje jejich hodnotu. Fond národního majetku měl jen minoritní podíl, takže byl do velké míry ze hry venku. Konečným a hlavním impulzem pro shromažďování akcí Mostecké uhelné ale byla prý až nabídka investičního privatizačního fondu Komerční banky. Newtonu musí být jasné, že na ovládnutí Mostecké uhelné pomýšlet nemůže. Potřeboval by k tomu podíl Fondu národního majetku, což bylo nepravděpodobné. Proslýchalo se totiž, že stát plánuje 15% akcií rozdat managementu Mostecké uhelné společnosti, aby jej motivoval k dobrým hospodářským výsledkům. Newton se o akcie Mostecké uhelné společnosti zajímá, protože očekává příchod velkého investora, který odkoupí podíl státu. Kdyby mu poté Newton nabídl svoje akcie Mostecké uhelné společnosti, získal by tento investor v podniku většinu a změnil by se v majoritního akcionáře. To je asi nejpravděpodobnější verze celého business plánu, kterou mi postupně v podstatě potvrdili všichni zúčastnění, a to z obou stran barikády. Newton ví, že chce-li zaujmout zahraničního investora, musí mít co nabídnout. A tak se začal schánět po dalších akcích Mostecké uhelné. To se mu daří, a to prostřednictvím společnosti Edmondo, vlastněné pány Čmejlou a Krausem. Do transakcí se Edmondo podle informací ze spisu zapojuje v březnu roku 1997, kdy od Newtonu převzala prvních 4,34% akcí Mostecké uhelné společnosti. Skupině firem kolem Newtonu se tak postupně nashromáždilo přes 25% akcí Mostecké uhelné. 1997. Newton s Mosteckou na jedné lodi. Chce to investora. Vláda na začátku roku 1997 deklaruje ochotu jednat s managementem Mostecké o nějaké formě doprivatizace. Tehdy nabízí manažerům 15% akcií, aby je motivovala k hledání nového investora. Poté vláda svoji nabídku upravila na 3%. Současně s tím si podle mě vláda uvědomila, že neví, co s tím chce dělat. Mostecká nebyla nikdy rodinné stříbro. Nebyla tehdy ohrožena existenčně, ale energetika se nějak vyvíjela a navíc přišla klasická recese, spekuluje jeden z manažerů Petr Kraus. Koncem roku 1997 Newton kontaktuje Mosteckou uhelnou. Jen pro připomenutí důležité okolnosti. Newton získal první balík 7% akcií v hodnotě 250 milionů korun v září 1996. Tedy ještě předtím, než od Mostecké získal onen 2miliardový úvěr. Akcie tak nakupoval na svůj účet. Přesto byl Newton a Mostecká uhelná společnost svým způsobem na jedné lodi. Newton potřeboval a zřejmě skutečně chtěl, aby se Mostecké uhelné dařilo. Právě proto Newton navazuje s Mosteckou uhelnou společností kontakt. Řekněme, že cestu má vyšlapanou. Marek Čmejla a Petr Kraus na straně Newtonu a Antonín Koláček na straně Mostecké uhelné společnosti. Antonín Koláček je v té době už generálním ředitelem Mostecké uhelné společnosti. Obě firmy si uvědomují, že by nebylo špatné spolupracovat. Lidé z Mostecké uhelné uměli těžit a prodávat uhlí, Newton obchodovat s akciemi. A tak se koncem roku 1997 vedení obou firm sešlo k jednání o budoucnosti Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná na setkání podle vzpomínek přímých účastníků přiznává, že výrobní struktura je zastaralá a neefektivní. Vědělo se, že v případě těžkých časů se může propadnout do ztrát. A těžké časy rozhodně hrozily. Kvůli otřesu asijských trhů se neočekávalo, že by česká ekonomika rostla. V tuto chvíli bylo jasné, že odpovědí na stávající situaci je příchod strategického investora, který by vyplatil Newton, odkoupil podíl státu a poskytl managementu prostor ke změnám uvnitř firmy. Newtonu ale údajně scházely potřebné kontakty, díky kterým by takového investora mohl najít. Koupí doly výstřední americký miliardář?
Chlapci z Newtonu se proto obrací na Jiřího Diviše, švýcarského právníka a československého emigranta. Ten jim doporučuje oslovit významného amerického investora, jehož pozadí sahá až ke kořenům jedné z největších finančních skupin na světě – Carlyle Group. Posléze s jejich svolením a na jejich popud začíná vyjednávat se Stevenem L. Norrisem a jeho společností Appian. Tato pasáž příběhu dodnes budí velké vášně. A je na místě si Jiřího Diviše a zejména tajemného pana Norrise představit. Švýcarský podnikatel a manažer Jiří Diviš, původem z Československa, se narodil 16. března 1956. V letech 1998 až 2002 působí jako člen dozorčí rady Mostecké uhelné společnosti. Jaká byla vlastně jeho role v celém příběhu? Byla v tom, že jsem stavěl určitou část té struktury a hledal jsem investory. Odpovídá na tento dotaz sám Diviš. S Divišem jsem se seznámil, když jsme ve vedení Mostecké uhelné společnosti začali přemýšlet, jak odolat různým tlakům a dokončit restrukturalizaci, vzpomíná v jednom z rozhovorů pro deník Právo Antonín Koláček. Finančník a investor Steven L. Norris je prvním významným cizincem v celém příběhu Mostecké uhelné. Jeho největším kariérním krokem bylo spoluzaložení fondu Carlyle Group, který je dodnes jedním z největších soukromých investičních fondů na světě se skoro 40 miliardami dolarů na účtech. V majetku Carlyle Group jsou firmy, které po celém světě zaměstnávají přes 700 tisíc lidí ve všech možných oborech a odvětvích. Já osobně si toho chlapíka představuji jako Michaela Douglase ve filmu Wall Street. Carlyle Group Norris zakládal společně s Williamem E. Conwayem mladším, Davidem M. Rubensteinem, Danielem A. Danielem a Gregem Rosenbaumem. Většina z nich ve firmě figuruje dodnes. Miliardový kolos kdysi vznikal během schůzek Norrise a Rubensteina v newyorském hotelu Carlyle, odtud také název společnosti. Norris byl od založení podniku kolem roku 1987 jeho prezidentem. Zůstal jim až do roku 1995, kdy jej nadobro opouští. Norrisovo období největší slávy a bohatství nastalo na začátku 90. let, kdy se doslova zapsal do učebnic ekonomie geniálním způsobem, jakým dovedl přesvědčit k investování šejky ze Saúdské Arábie. Například stihl během 10 dní zajistit investice $500 milionů do tehdy skomírající firmy Citigroup. Tehdy Norris působil doslova po celém světě. Byl extrémně bohatý. Vlastnil například největší byt v budově Watergate, překrásnou nemovitost na Floridě, a to přímo na pláži. Dále byt v Londýně a obrovský pozemek na řece Potomac, který koupil od rodiny Kennedyových. Neobklopoval se jen prvotřídními nemovitostmi, ale i vysoce postavenými lidmi, které uměl brilantně získat na svou stranu, a stávali se tak jeho poradci. Přímo pro něj pracoval například Lawrence S. Eagleburger, který působil během války v Perském zálivu jako ministr zahraničních věcí Spojených států amerických. Největším úlovkem byl ale bezesporu samotný bývalý prezident USA George Bush starší. Jelikož jsem s ním pracoval a znal ho velmi dobře, mohu říci, že to byl nepochybně génius. Velmi nadaný muž a zároveň člověk, který velmi riskoval, vzpomíná na Norrise jeho tehdejší pravá ruka, Belgičan Jacques de Groot. Mimochodem, v příběhové linii na něj dojde řada již velmi brzy. Že Norris rád riskoval, je nepochybně pravda, ale velmi dlouho mu to vycházelo. Styl práce byl většinou podobný. Díky dobrým stylům dokázal sehnat prostředky a investoval je prostřednictvím firem, které kvůli jednotlivým investicím zakládal. Jednou z takto vytvořených firem byla i ta s názvem Appian, která byla Norrisem zaregistrována 19. ledna 1995. K Appianu ale později. V půlce 90. let ale Norris přece jen na riskantní investice doplatil. V době, kdy se jen tak mimo jiné zajímal i o český hnědouhelný průmysl, se rozhodl vsadit obrovské jmění na internetové projekty. Dnes bychom řekli na startupy. Tehdy bylo jasné, že internet je budoucnost. Jenže to někteří horliví investoři přehnali a přestřelili natolik, že se jim to stalo osudným. Norris spoléhal na to, že zvládne své osobní investice spojené s ohromnými půjčkami proměnit ve firmy, které dokážou proniknout do impéria Billa Gatese a nabídnout mu alternativní řešení. Ale to se nikdy nestalo. Norris se stal hlavní obětí internetové horečky. Přišel nejen o investice, ale i o vlastní majetky. Luxusní nemovitosti musel rozprodat. Prodat musel dokonce i vlastní firmu Appian. Podle některých zdrojů se dokonce musel nastěhovat ke své matce. Zkrátka konec jednoho amerického snu.
Dnes je Norris víceméně opět zpátky ve hře. Šéfuje vlastní firmě Stephen Norris Capital Partners. Angažuje se také v technologické firmě Global Digital Solutions. Bývalí prezidenti USA už mu ale poradce nedělají. Nyní žije v malém skromném bytě. Oženil se se svou poslední přítelkyní. Není to Češka, ale Maďarka. Žije poněkud skromně a žije tak, jako by se nic nestalo. Za toho obdivuji. Nemyslím, že bych to dokázal. Líčí Norrisovu současnou situaci Jacques de Grot. Celkově toho o Norrisovi víme poměrně málo. Není to člověk, který by vyhledával mediální pozornost. O jeho dřívější moci a postavení ale podle toho, co lze běžnou cestou snadno dohledat, asi netřeba příliš pochybovat. Stephena L. Norrise jsme si představili ze dvou hlavních důvodů. Za prvé je pro nás důležité, že byl skutečně tak významným investorem a důvěryhodnou postavou amerického finančního sektoru, jak to o něm dnes tvrdí obhájci manažerů Mostecké uhelné. A za druhé, klíčový je právě moment, kdy se Norris tak osudově sekl se sázkou na internetové technologie. Proč? K tomu dojdeme právě teď.

0: vůbec nevím, co dneska máme.
1: Mikyho.
0: Miky? Miky Volek?
1: Miky, ne, ale Miky jiný se zjevil. Dlouho o něm nebylo slyšet. Miky Minář. Pamatujete Miky si chvilkaři, nebo vlastně milionáři spíš. Oni začínali jako chvilkaři, ale skončili jako milionáři, ne?
0: Milion korun pro...
1: Mikyho.
0: Pro Mikyho.
1: Počkejte, nešetřete. Miliony korun pro Mikyho.
0: Jo.
1: Tím to skončilo. No a Miky se zjevil teď, jak jde Babiš své turné v obytňáku. Tak Miky se zjevil někde tam na jihu Čech. Přišel za Babišem popovídat si. A já jsem si říkal, sakra, tak dobrý, takže chodí na Babišový mítingy, třeba konvertoval. Že to změnilo, víte? Tak mezi těma letnejma a teď kolik uplynulo? 3 roky, ne? Za 3 roky se může udát spousta věcí v životě člověka.
0: On to Babišovi moderuje, nebo co?
1: Paralelně. Jedno moderuje Babiš a druhý asi zkouší moderovat.
0: Přiznám se, že toto jsem trošku minul.
1: On tam chodí nějak zase asi dělat si reklamu. Podle mě docházejí peníze nebo něco. Tak se chce zase připomenout, třeba udělat 3. sbírku. A tentokrát už si myslím třeba jenom na jako transparentňák na své jméno.
0: A no. Minář tam protestuje proti Hlubučkovi, nebo co tam dělá?
1: Já si tam protestuje proti politice vlády současný Fialový, kterou pomohl uplácat na Letní. Já si myslím, že tam fakt přišel protestovat, jako že takhle už to nejde s tím Fialou.
0: No ale já nerozumím, proč jezdí s Babišem.
1: Já nevím, proč... Říkám, podle mě se zase chtěl připomenout, ale...
0: Nebo
1: je třeba vstoupil do ANO. Třeba bude kandidovat někde za ANO. A nebo on je od někud z jižních Čech, tak třeba bude kandidovat, ne? Tam někdy na jihu.
0: No, ale on je to, ne? On je černoprdelník, ne?
1: Černoprdelník? Miky?
0: Není?
1: Já vím jenom, že je milionář, ale jestli je černoprdelník, to nevím.
0: No, já to nechci říkat jak škaredě, to říkáme v legraci. No. Černoprdelník, odborně se tomu říká flanďák.
1: No, já vím, ale já nevím.
0: A to on není, jo?
1: No, to byl jenom na Letní, to si pamatuju.
0: Tam... Vy mě nerozumíte, pan Holče, to jsou, on je kněz přece,
1: no, ne? Tak říkám na Letní, že tam byl jako kněz, ne, v roli kněze. Na tom.
0: Já vím, ale on je i profesí kněz, ne?
1: Ale to já nevím, a já právě nevím, jestli už je profesí kněz, opravdovej.
0: Tak to musíme zjistit.
1: On měl lehce podvodnej kněz, ale mě napadlo, jestli když takhle vyrazil mezi ty lidi, jestli třeba nemůže být důvodem to, že přišel vrátit ty miliony, ne? Co vybral na ten svůj podvodný projekt politické strany.
0: Lidi platili Minářovi, platili rádi. Pravda je, že já jsem slyšel od několika dárců, že byli zklamaní, že jak se vybrali prachy, že se zavřela voda.
1: No já si mi musel inspirovat spoustu lidí, nových Minářů. My bychom to mohli zkusit.
0: No,
1: to si řekneme, hele.
0: Já bych
1: ale
0: se do toho...
1: Tak já, protože já jsem Miky mu věřil to dobro ve očích, co má. A tak jsem si říkal, že i on třeba za tu dobu, co byl v ilegalitě, tak prozřel a řekl si, já ty miliony lidem vrátím teď, když je ta drahota, chudoba, tak prostě přijdu, vyjdu znovu mezi lid a vrátím jim to.
0: Uhum. No a je teda to...
1: Zatím ani koruna jako necinkla, ale třeba to bude dneska, nebo...
0: No a oni se tam nějak srocujou na těch Babišových. Dneska jsem poslouchal Český rozhlas, hovořila tam paní Tachecí s neskrývanou radostí, tam říkala, že Babiše vypískali někde.
1: A paní Tachecí, ona je politička, ne? Už poslední dobou.
0: Paní Tachecí moderátorka prestižní.
1: Jo, já jsem jí párkrát zastavil nějaký rozhovor, říkal jsem si, že ona není moderátorka asi, ale že je političkou v tom studiu a že někde musí jít na kandidáce.
0: No, co? Říkala... Na konci toho rozhovoru, což mě překvapilo, protože tam měla nějakého pána, nějakého publicistu, nebo něco, vůbec jsem jako nevěděl, kdo to je jedno, a ani mě nějak neoslovilo, jak odpovídal, tak rozpačitě, ale na konci se dobrali toho, že by se mohl Babiš vrátit na Slovensko. A paní Tachecí řekla větu, to je přání otce myšlenky, že? Takže...
1: Jo. Ale já ještě k tomu Mikymu. A víte, jak já jsem na ty peníze, jak vždycky za vás tady tahám prachy?
0: No.
1: Tak já mě právě napadlo, že bych si tam zajel taky na ty Babišovy meetingy,

0: kdyby tam minář pořád chodil, že bych mu řekl třeba, já jsem poslal taky nějakou tu kačku, tak jestli mi to nechce vrátit, víte?
1: Vy to máte takhle přes ty prachy, mně by to celkem bylo, to bylo pár milionů, ne?
0: Jasně,
1: neřešme
0: pár drobný milionů pro jednoho mladého kluka.
1: No a tak co to je dneska, to je jako prostě. Ale ta podstata mě vždycky přišla nehezká, tak nějak.
0: Nehezká?
1: Nehezká v tom, že naprosto bezdůvodně, podle mě, sejmuli tu paní, nebo chtěli sejmout paní, jak ona se jmenovala, Spravedlnosti, Benešovou.
0: No.
1: A chodili tam s transparentama Rudá, Marie a já nevím, co všechno.
0: Ale
1: a to si, a říkali, co všechno způsobí ta Benešová. A čas ukázal, že nespůsobila nic.
0: Nespůsobila vůbec nic, ale víte, co je velká ironie, jak? Když člověk jako má nějakou už časovou zkušenost, tak já si pamatuju, že Marie Benešová, to byla kandidátka tohohle dnešního Dobra kdysi, když ještě za Paroubka a to, tak i Kalousek, který dneska se přidal k tomu tábora, říkal, jako to je ta Babišova Benešová, tak se hrozně za ní stavěli, když skončila jako nejvyšší státní zástupkyně, že to byla ta nejlepší státní zástupkyně, která se snažila bojovat proti korupci a všechno. A vidíte, pár let dopředu, přetočíte čas a je z vás padouch.
1: Víte,
0: aniž
1: co
0: byste jenom cokoliv udělal vlastně.
1: Jednou mi vyprávěl Knížák.
0: Mm-hmm.
1: Knížák se jmenuje křesním, abych to...
0: Milan.
1: Milan Knížák, profesor. O nějaké knížce, která se jmenuje Dav se mýlí vždycky.
0: Mm-hmm.
1: A docela jsme, jako dlouho se o tom bavili, a postupem let se mu dal za pravdu. Protože vezměte si, lepší ještě, když to prožijete. Je to víc než 2 roky, kdy jsem já byl zvolený do Rady České televize a vlastně nás bylo zvolených 6 v tom období. Jo. Vzpomeňte si na demonstrace, jak jdeme ničit nezávislost, jak jdeme bourat otázky Václava Moravce, jak jdeme škodit České televize.
0: A to jste nabourali, to přiznejte. Mně se zdají nabouraný nějaký.
1: Tak oni jsou nabouraný od podstaty, od samého začátku. Jo? Oni jsou, ten pořad je od začátku nemocný.
0: To si tak hezky.
1: On se narodil trošku pokřivený a bohužel se s tím nedá nic dělat. My jako to musíme, my jsme křesťani dobří, tak my víme, že i když se něco narodí a není to v pořádku, tak k tomu máme úctu.
0: A já myslím, že byste tam takový, ale jako lékaři v té radě.
1: Ne,
0: že,
1: ani
0: že
1: lékaři.
0: Léčíte,
1: ale
0: ne?
1: Podstata, stalo se něco. Zmizela Nora, zmizel Moravec, je tam zrušená nezávislost.
0: Mně se zdá, že mizíte trošku vy, ne?
1: Pardon?
0: Že mizíte trošku vy jako radní, že snaha byste zmizeli vy místo toho, ne?
1: To snaha je, ale já mluvím o čem. Já mluvím o tom, že se vždycky demonstruje tu proti Benešové, že zničí justici, že to, a nestane se. A takhle je to s těma demonstracema totiž vždycky. Ostatně je to tak i s tím covidem, jo? To jenom, abyste věděl.
0: Chcete čas vidět?
1: Ne, chodí mě SMSky z ČTK, něco, nevím. Máme to přečíst?
0: No, kupte si, ne. Noste normální hodinky a nebudou vám chodit SMS.
1: Tak to nosíme my lepší lidi.
0: Jo, dobře.
1: Tak jenom, a mě na tom vlastně ten Michprt, je zkrátka oficiální, milion chvílek, na tom Michprdu mě vadí to, že to nemá podstatu. Že to je jenom taková nátlaková věc. Že oni si vezmou někoho nebo něco a to tlačí. To není pro žádný jako vyvážení nebo pro všechny občany dobro.
0: Vy jste nechodil teda tam, vy jste neposílal ani nic?
1: Ne, já ani kačku. Ne. Já jsem poslal na Vietnam, to ještě na základní škole.
0: To jste asi trošku opoženě, ne, poslal?
1: No tak v každé třídě jsem dával 5 kačku. To máte od 5 nahoru, 5., 6., 7., 8.
0: Já posílám na Barmu.
1: Posíláte na Barmu, to posíláme všichni, pane Volče. prostřednictvím té neziskovky pana...
0: Prostřednictvím pana premiéra, ne?
1: Pana premiéra, ale to byste koukal, na co všechno posíláme, jo? Ale já si hodně vybírám, já jsem poslal na ty, jak byly na Moravě ty hurikány, nebo co
0: jo,
1: to...
0: To mě tornádo.
1: To mě těch lidí bylo líto individuálně kdy, ale na to to ne. A já jsem neposlal, ku podivu, zatím mě to ještě nepřišlo dobrý, já jsem neposlal ani na Ukrajinu, ani halíř.
0: Já jsem neposlal ani milionářům, minářovým, ale že jsem si, tak teď bych mohl se...
1: A nechcete ty prachy, že byste u mě měl jako depozit?
0: Ne, u vás ne, u vás ne.
1: Že byste, počkejte, vyslechněte si návrh, že byste mi dal třeba 10 tisíc a já bych vždycky, když by byla nějaká, tak bych poslal třeba 400. A vy byste měl z krku. Ne, to je charitě.
0: Jo.
1: A třeba za 5 let, co za 5 let, za rok už bych řekl, pane holče, dochází mě kredit, tak vy byste zase... Je to špatný?
0: Já myslím, že se tomu dá říct sloupeš, ne?
1: Tak je to trošku.
0: Trošku, lepeš, ale... A tak zkusit se to musel, ne?
1: Zkusit jsem to musel, nabídka zazněla a jedeme dál. Takže mináře bych nechal spát už.
0: Já taky, já jsem chtěl jenom... Je to jako... Teď mě znáte.
1: On je to... nesympatický člověk.
0: To je?
1: Pro mě.
0: To je?
1: Takový. Tam ten druhý rock'n'roll, nebo jak se jmenuje, ten druhý pán?
0: No, to bylo celý rock'n'roll, ne? Dost.
1: No ještě tam nějaký ty, jo, takhle nějak...
0: A ten už tam taky není.
1: Tak ten, oni už... ten byl i jakoby přijatelný, když mluvil, tak měl jakýsi sympatie diváka. Rock'n'roll se jmenoval, ne?
0: Roll se jmenoval, ale ten už taky roll je pryč. Já myslím, roll? Že oba... První vzal prachy Mickey a zmizel, a druhý vzal prachy Roll
1: a zmizel. Zmizel.
0: Šel studovat třeba.
1: No, tak šel studovat.
0: A to, počkejte, a nevíte teda...
1: Do barmy, a,
0: jo, dobře, já, to dobro tam je, to já vím, ale nevíte, v kterém kostel, když tak bude Mickey to sloužit?
1: To já vůbec v tom to nemám přehled. Já jenom jsem někde četl v tisku, že on je kněz. A tím to pro mě jako informačně skončilo. Proč by nemohl být kněz, každý máme...
0: Jasně, ne, já, že bych se za ním vypravil tam klidně. Tam to musí být zalitý dobrém, ne? Jestli,
1: no, bude někde... já hlavně si myslím, že byste k němu měli jít ke zpovědi.
0: No, to jsem myslel.
1: Tam říška taková. A vy byste se zpovídal ze svých hříchů, on by seděl za tom říškou. A pak byste v rozhodující chvíli na něho uhodil, kde jsou ty prachy.
0: No. A on by mi tou mřížkou třeba podal 5 kačku, nebo co?
1: No něco by pustil, no.
0: Něco by cinklo, ne?
1: No, ale já nevím, jak je na tom, aby jsme neříkali, jestli on teprve nestuduje, nebo taky on může být kněz bůhy u jaký církve. Tam...
0: Já nevím.
1: Dneska si můžete založit církev, že? Budete tam kazatel, pastor, pane holče.
0: Znovu budete kasírovat.
1: No tak to je no, ruku v ruce.
0: No.
1: No. Takže aby jsme mu neuškodili, ale taky... jako,
0: aby jsme to vyvážili, ne?
1: Musí to být vyvážený, no. Jako otázky. No. Jako podvazky Václava Moravce.
0: Tak.
2: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezpívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde ti v

co vězí. Stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesměží, čas neměží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem píjí.

0: pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop do moře pívá.
1: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic a v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou, vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
2: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
1: Kuřáckou
2: nebo
1: školu,
2: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino,
1: ne.
2: Kuřácké divadlo,
1: ne,
2: kuřácký úřad,
1: také
2: ale
1: ne.
2: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je,
1: jo,
2: to,
1: ale,
2: je to celé o těch zaměstnancích.
1: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
2: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo.
1: Dobře,
2: je to taková debata,
1: se,
2: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
1: je
2: na pracovištích.
1: Je to debata o svobodě.
2: Ano, a ta svoboda, ta je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních lásek

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Když to neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
2: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
2: Určitě.
1: Nebudeme tady
2: jsou to náhody.
1: Vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: holče, je tady čtvrtek. Víte o tom?
1: No vím, Xavre.
0: A čtvrtek co? To je náš den přece.
1: No jasně.
0: A už se takhle doma, když je čtvrtek ráno u snídaně, jo, vy určitě na stříbře a tak, já si to můžu představit, tak říkáte vaší paní, jak se jmenuje paní křesní?
1: Ana.
0: Říká, Hanko, dneska je čtvrtek a jestli pak víš, že se dneska uvidím ze středou k Xaverem a...
1: No to já říkám už úterý.
0: Už úterý,
1: to chystám, no, jasně. To je už po víkendu to začne k Xavere.
0: Prosím, tak... řekněte mi, dívá se ona to někdy vaše paní?
1: Víte, že já nevím ani.
0: Ne, mě by zajímalo, jestli vám někdy nevynadala. Ona vám říká Petříku, ne? Pečko nebo tak
1: něco. Ne, Petříku myslím říkají u fialů doma.
0: Jo, promiň, to jsem se spletl. Ne. U vás se říká Peťánku?
1: Třeba, no.
0: Říká, co jsi to tam říkal? Pro boha, nechoď tam do té Wilsonky, mlč, že to tak někdy je.
1: No, to je furt už poslední dobou. Včera mi někdo psal do streamu, že rostu pro Foltýna.
0: Že rostete pro Foltýn.
1: Xavere.
0: Ale ten Foltýn, jako on zatím nic moc, ne?
1: No počkejte, 21. srpna to vypukne. Doufám, že ne další okupace, ale skoro to tak vypadá. Ale bude nás okupovat Foltýn. Chystá velkou ofenzívu, Xavere, chtěl jsem vám říct, jestli nechcete budet na dovolenou někam, nebo na chatu třeba?
0: Tak já jediná možnost, kam můžu odjet na dovolenou, je k vám.
1: To ne.
0: Ale já bych zase si, kdybyste řekl, abych přijel k vám na dovolenou, já bych se přes den věnoval pejskovi, chodil bych s ním na vycházky a na večer bych si připravil zábavný kvíz vždycky. A měl bych ceny nějaký připravený, manérky a tak. A měli byste doma kvíz a kdo by vyhrál, tak by dostal medaili.
1: Jo, ale a co třeba stán do přírody, že byste si vyjel? Byste si dal takový detox hodnotový?
0: Já už stan nemám rád.
1: Proč? Kolem, stan je nejlepší.
0: Není, kolem stanu jsou mrtvoly.
1: A tak třeba by vás přijel navštívit Vítek do stanu.
0: Který Vítek?
1: No, hlavní stanář.
0: No ten by, prosím vás, to je člověk z nobl společnosti. No, co ten by mě chodil?
1: Šéfuje stanu?
0: No já vím, ale tam stanuje tomu, šéfuje tomu stanu jako...
1: Přizbyl vám k Severu nějaký manuálky svoje. Vy byste měl manérky, on by měl manuály.
0: A já
1: byste bych to vyměnili?
0: Mu na manuálky se pravděpodobně vykašlal.
1: Tak on by si vás třeba odvést.
0: Tak by si odvést. Já už jsem připraven na všechno, i na gulag.
1: Na gulag? Já jsem na guláš, ale no 21. srpna to slibuje Foltýn opravdu, že to vypukne.
0: A jak vypukne?
1: Začne velká hodnotová ofenzíva.
0: A co to znamená?
1: A on říká nastavování procesů a tak dál. Od 21. srpna bychom si všichni měli začít myslet správný věci k sebe, správný narrativ.
0: No a já jsem měl hovor teď s několika občany a oni se tomu smějí. Občané.
1: No tak radši buďte slušný a jména si nechte pro sebe.
0: No tak ale... já jména ani neznám, to bylo při výjezdu a minulý týden, já jsem minulý týden letěl, pane holče, víte, letadlem.
1: Vážně? Kam?
0: Jak se říká u vás v těch proruských kruzích, tak samaliotom.
1: Aha, a kam?
0: Do Chorvatska, do Splitu.
1: Vážně?
0: No, takže no. Jsem na letišti hovořil s několika občany, mimochodem, i s vašimi fanoušky, chválili vás a i paní Stonikovou a všechny tady nás. A tak jsme zabředli debatu, abych zapomněl na tu hrůzu, co mě čeká.
1: No.
0: A oni se tomuto vysmívají.
1: Narrativu?
0: No, ne,
1: no tak to snad ne.
0: Že je tady nějaký novodobý cenzor, tak ti lidi z toho mají srandu.
1: Měl jsem jim říct, že kdo mu říká cenzor, že je kolaborant, víte to. Ale... já si myslím, že se 21. srpna dozvíme od Foltýna, že v tom roce 68 nás okupovali Rusové a Ukrajinci nás hrdě bránili na hranicích.
0: No, já, jo? No. A já mám jeden, pane holče, narrativ. Není lepší, když to přiznám, ne, že mám narrativ?
1: To bude lepší, to může být polehčující okolnost.
0: Já jsem vám jel taxíkem včera. Mm-hmm. A vezl mě...
1: Mladý Ukrajinec.
0: Mladý Ukrajinec.
1: Já to znám.
0: A jmenovala se Ivan.
1: Jo?
0: A říkal mi, já jsem schovývavý a nechci s Ukrajincema zabředávat nějaký. A, ale nedalo mě to a jsem říkal, tak jak to vidíte u vás doma? A on říkal, je to prohraný. Já, oni už to,
1: já dělám to samý, ale když jsem opatrný na to u vás doma, protože to by si, to úplně není jednoznačný, kde je u nich doma. Teď.
0: Tak u nich doma je na Ukrajině, ne?
1: No, v roce často zdá, že je to tady vlastně, ne? Jste, díky Fialově vládě.
0: Jste jednou Ukrajinec, tak je pro vás doma Ukrajina, pane Olče. A protože my jsme tady v České republice, jak je náš domov tady, to vám ještě neříkali ve škole?
1: No ale náš jo, ale u Ukrajinců, tak naše vláda nás vlastně přesvědčuje, že jsou tady no, už doma. Tak,
0: tenhle ten ale, říkal, že tady nechce žít.
1: Ale já dělám to samý. Já když jedu, čím mají to, taková aplikace jedná taxi.
0: Liftago, Bolt.
1: A Boltem jezdí hodně Ukrajinci mladí, kteří se vyhejbají tomu, aby nemuseli porážet Putina.
0: Já se zase vyhýbám Boltu.
1: Jo. Já ne, protože já jsem takový lacinej, že jo, tak šetřím.
0: Já jezdím takový Nobel, jezdím jako VIP.
1: No, tak já jezdím Boltem, abych byl mezi lidem. A tak se jich tam taky a taky už jsem slyšel, když jsem se zeptal na hrdinu Zelenskýho, tak jsem slyšel, ať do prdele.
0: No pozor, tenhle ten pan Ivan říkal, že zkáza Ukrajiny se jmenuje Zelenský. A já jsem hned jsem říkal,
1: zaspal jste si už,
0: no,
1: ne?
0: Já jsem říkal, prosím vás, tady není slyšet, troubí někdo a to. A on říkal, že kdyby v čele nebyl Zelenský, že to dopadlo všechno jak a já tomu hobby rozumím, ale jo,
1: já teda, jenom, já bych na vašem místě a tohle slyšet, tak požádám okamžitě o zastavení a uteču z toho auta.
0: No tak já jsem nemohl.
1: Ono tohle to může být sdílení nesprávných narrativů, Xaver, jste si
0: no
1: toho vědomil?
0: Tak je jasný a kolem sdílení nesprávných narrativů ještě dneska něco mám, ale byl jsem včera, respektive předevčírem, v Trenčanských Teplicích
1: no jo,
0: s naším štábem u Mečiara točit. Jo. Máme rozhovor s Mečiarem na XTV, teď se nějak v těchto chvílích bude vydávat asi. A on tam řekl, Ukrajina válku prohrála. A já jsem, pane Holče, jak to řekl, málem polknul lžičku od kafe.
1: Tak to vystřihnete, ne?
0: No to ne, víte, že my zásadně nestříháme. No,
1: tak výjimka se může udělat, ne? No, tak to je pravidlo, víte, jak se to říká?
0: No ne, tak když tady bude stát mezi dveřmi, jak se jmenuje ten pán?
1: Podívá se na to plukovník Foltín a byl bych opatrný.
0: No tak
1: 21. srpna máme za chvíli.
0: Já vím, ale uvědomte si, pane Holče, s kým tady sedíte? Já jsem Jan Hus.
1: Jan Hus?
0: Já jsem Jan Hus 2.0.
1: Jo?
0: No.
1: Tak jsi to zjistil?
0: No, dospěl jsem dlouhodobým bádáním k tomu, že já říkám pravdu.
1: Tak to jo.
0: I pan Mečiar mě to potvrdil, že o paní Vašáriové jsem řekl naprostou pravdu.
1: No to snad ne.
0: A za pravdu musíte být upálen.
1: Jo, Xaver, ale vy budete.
0: Já budu upálen, proběhne, já už mám itinerář, už mi poslali ze sněmovny. Je takový, můžu to, bude to tak, že dopoledne se bude hlasovat, bude to někdy v září o mém odvolání. Mezitím přátelé paní Pekarové a pana Laciny a pana Jakoba postaví hranici na...
1: To je dobře.
0: A bude tam i takový sezení, bude to na Malostranském náměstí a já tam budu přiveden a potom paní Pekarová se mě zeptá, jestli odvolám nebo neodvolám. A protože už budu odvolaný, tak už to nebude...
1: Tak už tak, vlastně to nebude potřeba, ne?
0: Tak já řeknu, neodvolám. A v tu chvíli, takhle to podle scénáře, přijde pan Jakob,
1: Xavere, no.
0: Bude mi takový zápalky
1: ale...
0: a tam to
1: škrtne. Ale já mám pro vás, dejte si pozor, mějte požadavek jeden aspoň na tu poslední cestu svojí. Ať vás nepodpalujou ruským plynem. Ať vás nepálej.
0: O to už nebude jedno, pane Holče.
1: No ne, to ne, tak přeci nechcete jít do pekla s ruským plynem, ne? Skoře, pro boha.
0: Nechcete něco říct teď, pane Holče?
1: Co?
0: No, jen to řekněte.
1: Nechci.
0: No to, co máte v hlavě.
1: Co myslíte?
0: No co musíte říct teď v této situaci blížnímu svému? Já vám musím všechno nakukat. No, řekněte to.
1: No nevím.
0: Já bych před tím upálením chtěl jít na Želiv.
1: Jo, tá.
0: A tam se vyspovídat jo. tomu bratrovi s tou jednou koulí.
1: No a tak si farážu. Dávejte bacha, aby vás nepálili taky s jako jednou kulkou.
0: Ale
1: kulku.
0: To je jedno, to, tak klidně bez kulky, to je jedno.
1: No, to by bylo opatrné.
0: A já si to představuju, že ten farář, tady ten, jo, že tam sedí v té budce, ten, co řezal ty koule.
1: No.
0: A já tam budu klečet, tak přes tu mřížku, a on bude mít sluchátko a tam bude mít Jurečku. Jo? Ten mu bude radit. Ten
1: bratr.
0: Bratr, no. Jureček. A on bude říkat, tak řekni Xavere všechny svoje hříchy. A já to tam budu muset říct. A já budu muset říct, odpust mě, bratře jednokulko,
1: no jo, Xavere,
0: že
1: tak
0: jsem
1: je...
0: s panem Holcem tolikrát ve Vilezonce řekl pravdu.
1: No to jo, ale no. tak... To se nemusíte bát, jestli vy budete muset vyjmenovat všechny své hříchy, tak vás ne tak neupálej.
0: No to ne, to je na dlouho.
1: Jo, takže, no, to ještě natočíme pár vilzonek.
0: No a víte, já mám i nějaký hříchy mimo vilzonku.
1: No, já to vím.
0: No, a hodně velký.
1: Jo, jo, jo.
0: Hodně velký a týká se to... To nebudu říkat, pane Holče, vy byste mě zavrhnul.
1: No, nebuďte slušnej, to řekněte.
0: No ne, jak jsme u zpovědi?
1: No
0: tak se mějte tu hříšku aspoň.
1: Co? No tak
0: a já,
1: tu si tam přemyslete.
0: No, neumím přemyslet. No. A stejně, co, jaký byste...
1: Já jsem boží člověk, ne, to vidíte ve mně. Tak potřebujete hříšku nebo co?
0: Pane Holče, vy jste absolutní cynik a nezná Boha.
1: Ne, jsem boží člověk. Já jsem jako Jurečka. Taky mám v sobě tolik Boha. Co?
0: Jestli jste boží člověk jako Jurečka, jo? Tak s tím souhlasím. To souhlasím. Ten, když lítali studentům kulky okolo hlavy a do hlavy, tak seděl a ještě jeden pivko.
1: A ještě chlebíček, takže, a ještě chlebíček.
0: Takže to, takhle boží člověk se taky, ale já jsem skutečně boží člověk. Citově založený hodně a nevěřící hovado, to víte taky.
1: To jo.
0: Ale podívejte, co vy byste mě dal za rozřešení? Vy byste řekl, bratře, třikrát Otčenáš, dvakrát Zdrávas, já to neumím říct, na nebesích plná Marie.
1: Já bych vám udělal nabídku, takovou sumičku bych vám napsal, že byste se mohli koupit, já bych vám dal šanci, no jasně.
0: Ale to není špatný.
1: No.
0: Ale
1: já mám biznis ducha, Xavere.
0: Já jsem ale dočasně chudobnej, pane Holče.
1: Ale nejste. Teď jste říkal, jak jste si letěl do Splitu, tak vy no, se asi máte dobře.
0: Opravdě, já nevím, jestli to tady mám říct, to jsem neletěl za svý.
1: Ajajaj.
0: Jo, to zase.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: I snídaní na letišti bohatou při mojí dietě, já jsem takhle snědl dvě kolečka tam něčeho. To by vám chutnalo, to byla italská snídaně.
1: No jo, jestli žije, tak Xavere.
0: I to za mě jako člověk, který mě pozval, zaplatil. Jediný, co jsem zaplatil, bylo na letišti Coco Jumbo, nebo jak se to říká.
1: A nechcete mě taky takhle kam pozvat? Se snídaní,
0: já?
1: No?
0: Kde já bych na to vzal?
1: Ale, Xavere.
0: Ale upřímně řečeno, nechci.
1: Já znám.
0: Protože s váma, já vám to řeknu popravdě, tady o vás se to říká, šeptá tady v XTV, když tady nejste, anebo abyste to neslyšel. Naposledy to říkala paní Stoneková, já jsem musel přísát, že vám to řeknu, ať je nějaká sranda. A říká, pamatujte si, že s Holcem je poloviční sranda a dvojitá utrata. A na tom něco bude, pane Holče.
1: Víte, co já dělám, až odcházím a vím, že tady jste, tak jako odejdu, zavřu dveře, pak se vrátím, pootevřu si je a poslouchám. Takže já to vím.
0: A máte deníček?
1: Mám, nebojte.
0: Zapisujete?
1: No a nahrávám si to. Mám digitální stopu, Xavere.
0: No. Já nevím, jestli vám to mám říct, jako... Včera jsem měl dlouhý rozhovor v noci, nebo v noci, třeba v 11, s paní produkční bývalou z Frekvence 1. Což je taková fajn paní, ona je o něco málo mladší než já, takže já to můžu říct, taková fajn babka.
1: Mladá pohledná.
0: Je, no. Pozor, sympatička velká a my k sobě máme tak nějak blízko. A já jsem, včera jsem potřeboval něco prodiskutovat, tak jsme dlouho. A ona říkala, já toho Holce miluju. Tak jsem chtěl žárlivě zavěsit telefon. Samozřejmě neudělal jsem to, protože jí chci nějakým způsobem teď jaksi zapojí do mého života. Ale...
1: A teď miluje mě, ne vás?
0: Tak... No, takhle.
1: To jste si špatně vysvětlil asi, Xavere.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ona řekla, že miluje holce a já jsem to nevzdal teda. A řekl jsem mi, až dostanete rozum, tak vám zase zavolám.
1: A ona si nechce zapojit do svého života vás, ne? Úplně. Radši by mě.
0: Ona už se mi tam zapojila.
1: Jo?
0: No. Já mám na vás zásadní dotaz, pane Holče. Řekněte mi, jestli už víte, co budete dělat 3. prosince.
1: To vím.
0: Víte
1: no,
0: to?
1: No jasně, že jo.
0: Trefa?
1: Jo. No něco hodnotovýho, to je snad jasný, ne?
0: Aha. Vy nevíte, co je 3. prosince. Představte si, že já jsem se dnes dozvěděl. Dnes, že 3. prosince má svátek Xaver.
1: To je super, Xaver, takže jedu na večeři s mojí paní. No, a to na pohoštěníčko.
0: Pohoštěníčko bude.
1: No to je skvělý.
0: Vezměte paní, ale co paní, vemte příbuzný. Vemte
1: pejska i, vezmeme taky.
0: Jak máte tu tetu v Doudlebech nebo kde? A ta přijede všichni.
1: No, vezmeme pejska.
0: No,
1: ten má taky rád spoustu věcí.
0: Já vím, ale já bych jaksi pejska, ono, ta oslava se bude konat u mě v bytě, ale já na to jsem poslední dobu tak nějak citlivý a mě totiž k svátku nikdy nikdo, málo kdo si na mě vzpomene, že mám svátek.
1: No, ale my přijedeme.
0: Takže já bych vás teď srdečně pozval.
1: No.
0: Je to dvakrát za rok. Za prvé před pár dny bylo Luboše a 3. prosince bude Xavera. Takže už si to napište. Budou se podávat italské speciality.
1: Skvělý.
0: Pejska prosím nechte doma. Protože předevčírem byl u mě pan Luxík doma na návštěvě. Aha. A přišel se psem.
1: No, tak.
0: On má King Charles, říkám to dobře? Charles
1: to
0: Cavalier, nebo jak se jmenuje.
1: Nevím.
0: A bylo hrozně vedro a mě pejska bylo líto. Tak jsem mu dal takovou velkou misku jako plnou vody. A můžu vám říct, že ta voděnka byla tu na stěně, na koberci.
1: To jsou pejsci, Xavere.
0: No, já vím.
1: Musíte mít rád zvířátka.
0: No a takže se nabumbal s tím celý můj koberec, a on to samozřejmě uschne, takže úplně v pohodě, a tvrdě usnu.
1: No to my známe. No,
0: to máte doma.
1: No jasně.
0: No a tak to se vám chtěl říct, ale představte si s těma jménama, na mě totiž juknul nějaký na webu, jo. Chcete vědět, která jména, prosím vás, vyšla z módy? Zajímá vás to?
1: No já Xavere, tuším, že jedno jméno musí vycházet z módy každým dnem víc a víc a že je to moje jméno. A že je to díky našemu hodnotovému premiérovi, ne? Není tam Petr?
0: Petr tam je.
1: No, to je
0: vyšel
1: jasný.
0: Z módy o strašně moc procent od roku 1900 až po rok 2021. A nejvíc vyšly z módy tyto jména. Josef, Jan, Jiří, František, Jaroslav, Petr, Václav, Pavel, Karel a Miroslav. Tak ty jsou na tom nejhůř, ale a z ženských vyšly z módy Marie, Anna, Jana, Eva, Věra, Hana, Ludmila, Božena, Kateřina a Helena.
1: Ne, tak to jsme v tom s manželkou oba, Petra a Hana. Vidíte, vycházíme z módy.
0: Jo, paní taky vlastně, no. Vidíte. Ale paní teda je modrý graf.
1: No.
0: A ta to teda bere hodně po držce, jak si říká. Dívejte se.
1: Maria. To jí musím říct.
0: No to já neříkej, to nebude smutná. Ještě se nechá přejmenovat na Xavera.
1: To si myslím, že ne.
0: No jak to?
1: To ne.
0: A ještě vám řeknu, jaká jména v Německu. Vidíte tu křivku, já takhle ukážu.
1: No.
0: Jo, to vám asi nebude vidět. Podívejte se, to je jméno Adolf.
1: To je zajímavý, ne? Co?
0: Adolf prostě bylo populární až do roku 35 v Německu a bylo 3% Adolfu a teď je statistická nula.
1: Víte, že mi se jméno Adolf líbí docela? Ale chápu tu křivku.
0: Pane Holče, to jsem neslyšel. Vy jako...
1: Já jsem řekl jméno, Xavere.
0: Mně se Adolf nelíbí. Prostě. Já to mám spojený s tím hovadem.
1: Já to chápu, jasně. No.
0: No. A... máte to taky tak, že máte spojený některý jména s něčím, co úplně jako vás vyvolá něco strašně negativního?
1: Ale jasně, a to je i to, že si klidně člověk, jak se nám dneska angažujou a radikalizujou třeba herci a umělecká fronta, takže prostě člověk vidí zatím toho, ty pošuky a ten jejich aktivismus a angažovanost.
0: No to máte pravdu. Je to, ale víte, na druhou stranu je to tak, že někdo přece tady tu hnusnou práci musí udělat.
1: To je jasný.
0: Víte, co všechno na svá bedra vzala ta holubice?
1: No to jo, taky chudák na to vypadá, ne? Že má naloží, no.
0: Jak vypadá?
1: No, jakože nese hodně tíhy, si myslím.
0: Mně přijde, že vypadá dobře.
1: Já tam vidím tíhu, no. Osudu života, celého světa.
0: Tak vy jste části života, v jistém věku, všichni vidíme nějakou tíhu na každém. Jo? Na vás taky vidím tu tíhu. Ale to nebudeme řešit, jak kdo vypadá, ne? Tak jako co?
1: Mladá pohledná.
0: Mladá pohledná. No.
1: Tím nám Danuše pomohla všem.
0: Jo, počkejte, vy myslíte holubici Danuši?
1: Ne, říkám tímhletím vyjádřením, že nám Danuše pomohla.
0: No,
1: všichni můžeme být pohledný a mladý.
0: Že o sobě někdo řekne, že je pohledný a mladý, to může říct jenom idiot.
1: Nebo idiotka.
0: Promiňte, já zapomínám na tady ty věci, jako pane Holče, to není dobré.
1: Mějte, pamatujte na to.
0: Já jsem vám chtěl říct, že si připadám jako mladý a pohledný.
1: No to jo, to máte pravdu.
0: No, podívejte se ty pytle pod očima.
1: Pytle pod očima, jak se bere.
0: Náhodou, včera jsem seděl pozdě večer u jedné benzínky, kde mají takový ty nasezení, jo, na cigaretu vedle té budovy. Jo. A tam přišla nějaká paní s manželem a s pejskem, venčili pejska a jeli od někud z Domažlic nebo někam prostě přes Prahu a říkali, je pane Xaver, dobrý večer, a co vy tady ve čtvrt na dvě?
1: Ve čtvrt na dvě?
0: No. A řekla, víte, co mi řekla? Veškerá pochvala, řekla, víte, že vám ta cigareta sluší?
1: No tak vidíte.
0: Tak proto to tady žvatlám v ruce.
1: Jo.
0: No.
1: Člověk musí na benzínku, co? Ve čtvrt na dvě ráno pro pochvalu, nebo v noci.
0: Ne, tak jako vedro a tak. A já teď, co jsem dočasně chudobný, tak nezapínám klimatizaci, protože to má spotřebu.
1: Chudobný, co? Teď bohatnem?
0: No jo, ale...
1: Ne všichni bohatnem, Xavere.
0: Pane Holče, já jsem dneska...
1: Všichni bohatnem.
0: Dneska v noci si objednal košík. Víte, co je košík? A přijel 7 ráno, protože už neměli rozvozový slot, mě bylo řečeno. A objednával jsem mlíko do kafe a pár minerálek a platil jsem 5 500. Ale nic tam není, jako prostě dva kousky takový, to jak balená šunka, jsou tam dva plátky.
1: Tak počkat, co to objednávat, tak se...
0: No ne,
1: tak
0: si žijete. Pěnu do koupele jsem si objednal pár takových věcí. Bylo to ve 4 taškách a k tomu ty minerálky, ještě asi 6 kartonů. Po 6.
1: To byl nějaký italský nebo francouzský, ne?
0: To byla ochucená dobrá voda. Esence citron bez cukru. No.
1: Divný, Xaver. Já jsem zrovna, teď náš pan premiér říkal, jak pochvaloval si, jak jídlo zlevnilo všechno.
0: No tak u nich asi zlevnilo. Tam jo.
1: No, ale... Nechcete mu poslat účet? Ať se na to mrkne?
0: No ne, tak pane Holče, vy mě nevěříte, jo? Já to tady najdu.
1: No tak přeci, počkejte, no tak přeci si nemůžete myslet, že já bych si myslel, že by náš premiér Fiala lhal.
0: Ne? No vy to, ne, vy, no, tak vy si to nemyslíte, vy dlouze a soustavně říkáte, že je lhář. A tady podívejte se, toto je moje faktura za rohlík. Za košík, promiňte, rohlíku jsem vypustil, pár věcí, šup.
1: A co šup, Xavere, tak šup s tím...
0: A vidíte cenu 6500.
1: No, pošlete to panu premiérovi na X-ku do toho, jako zprávičku, až se na to mrkne. Počkejte, viník může být odhalen.
0: No.
1: Těch jar, cen, Xavere.
0: Jar, citron, 45 litrů, prosím vás, jar, jeden kus, jo. A abyste to, 44 korun. Za jar.
1: Xavere, víte, že on, kdo jiný umí ověřovat ty nákupy tak dobře jako náš pan premiér? Co?
0: No já vím.
1: No, tak
0: já
1: mu to
0: vím.
1: Pošlete.
0: No a za 4 vrstvy toaletní papír jsem zaplatil, pane holče, 139 korun.
1: 4 vrstvy.
0: No to tady jako... píšou, tak jsem kliknul na první, který jsem objevil, Harmony Exclusive.
1: Neříkala snad Pekarová Adamová, že jenom 2 vrstvy máme používat
0: no ne, od roku 22? Pekarová Adamová, že se ho máme prát.
1: Nebo jedno vrstvy.
0: No,
1: no jasně, tak co se divíte 5 000 za utratu, když si utíráte zadek 4 vrstvím?
0: No.
1: Papír, no tak to chápu.
0: Hrozný,
1: no jo, no tak
0: bezsemené 42 korun.
1: Hrozný bezsemené, no.
0: No. Sleďové rolky z cibulí v aspiku 64
1: korun. No jo, Xavere, tak z vás to leze, jak si žijete.
0: No jo, tak jo, dobře, no. Probiotický jogurtový nápoj, pane holče, 43 korun.
1: No už vás nelituje nikdo vůbec.
0: No ale nic jiného tady není, tak prostě
1: tak
0: to
1: dalo. Tak ten čtyřvrstvej hajzl papír,
0: no,
1: to
0: je. No tak ten čtyřvrstvák vyjde draho, no. No.
1: A za kolik mají v Německu? To by měl premiér ověřit, ne?
0: No já nevím.
1: Pošlete mu to.
0: Nevím. Proč jsem koupil 2 jary, já idiot. Ještě jar citron a jar extra plus lesní ovoce. Jo, já jsem si myslel, že k tomu jaru dostanu nějaký lesní ovoce a až doma jsem zjistil, že to je příchuť lesní, že to tak voní.
1: No tak, tak si dejte jar, ne?
0: No ne, tak oni mě podvedli 650 mg a s tím lesním ovocem stojí 94. A já jsem čekal, budou tam lesní jahůdky, ostružinka.
1: Xavere, pošlete to panu premiérovi.
0: Já nemůžu poslat vám?
1: Ne, mě ne, proč mě panu premiérovi?
0: Ta drahota je
1: slyšená. On se na ty hodnoty mrkne.
0: Zařídím to.
1: Tohle to jsou hodnoty k nezaplacení, sorry, jako ne? Co? Hlavně mrkne na ten hajzl papír, to je fakt nechutný.
0: Byl bych rád, jo počkejte, teď musíme udělat důležitou věc, no, aby jsme zase nepřetahovali. Kniha hříchu.
1: No jo.
0: V kniha hříchu je dobrá věc, my ji plníme, pan knihař Petr nám to udělá skvěle.
1: To je paráda, no.
0: Pane holče, co tam, budete vypisovat já nebo vy?
1: Vy máte takový krasopis hezký a jde vám
0: já,
1: to.
0: Jo, já jsem měl 4 z toho vždycky. Ale tvrdá I jsem měl správně.
1: To jsem, a měkký ne, jo?
0: Akorát jsem, no taky, no. Akorát jsem psal, rádi vás uvidíme a takový. Tak, co mám psát?
1: No tak to je jasný, ne? Vy proruská špíno.
0: Takže píšu.
1: Markétka nápis. Gregorová.
0: Počkejte, jak to píšeme. To už bude třetí zápis.
1: Xavere, já od té doby nemůžu spát, jako mě to děsí.
0: A píšu Markéta Gregorová.
1: Markéta Gregorová. Já ji furt vidím před sebou, jak sedí před tou kamerou a říká Dostálovi, vy proruská špíno, co si to dovolujete?
0: A teď no, píšu uvozovky.
1: Ano.
0: Vy?
1: Proruská špíno.
0: Pro? Rus.
1: Ká špíno?
0: Ká?
1: Co si to dovolujete?
0: Špíno?
1: No ale tý paní je potřeba pomoc, ne?
0: Co?
1: Nebo slečně, já nevím.
0: To dovolujete. Je to tam, pane Hoče, je to tam.
1: No ale nepomůžeme jí nějak?
0: Jako...
1: No vás se potřebuje lékaře, to je evidentní.
0: No to potřebuje. No. 1.8. jsme to vepsali a jaký rok se píše, pane Hoče?
1: 24, Xavere.
0: Jo, 24, máte pravdu.
1: A. To je, víte, proč si pamatuju ten rok, 24?
0: Nevím.
1: To je rok, kdy se od 1. ledna všechno obrátilo k lepšímu v Česku.
0: Jo,
1: jo?
0: To se obrátilo úplně do hajzlu všechno.
1: No vy to jenom nechcete vidět, vy jste no, škodolibej člověk, nepřející.
0: Přátelé, máme třetí zápis v obří knize hříchu. A pane holče, co děláte 19. tohoto měsíce?
1: Xavere, máte otázky.
0: No ne, tak to je důležitý. Pro mě je to důležitý. A pro občany, ale.
1: No principiálně musím odpovědět jako s 3. prosincem. No něco hodnotového zásadně.
0: Něco hodnotového. Od 14 hodin no. Na Kavčích horách probíhá mimořádná schůze Rady České televize.
1: Já nejsem radní, to jste vy.
0: To je pro veřejnost.
1: Jo.
0: A je svolaná kvůli rušení pořadu 168 hodin.
1: Bude tam hořet svíčky za norů? Zapálíte to?
0: To nevím, ale hodnotový radní, paní Chmel a pták, budou pranířovat asi, nebo se bude přijímat nějaké usnesení, já nevím, je to celý mimo zákon podle mě, protože v zákoně stojí psáno, že radní nesmí zasahovat do programu.
1: No já jsem jenom blbec, ale já jsem si to myslel.
0: Já vás tam zvu a zvu celou veřejnost, přijďte tam, přijďte se podívat, co radní, kteří byli zvoleni tam veřejně, to znamená všichni ví, kdo je zvolil, za koho tam jsou, co provádějí a co, jak jsou schopní ohnout.
1: A mě to hrozně překvapilo, protože to jsou přeci radní za dobro, ne?
0: Za dobro, no a no, no.

0: já jsem říkal, já jsem v podstatě hlupák jenom, ale jak jsem viděl, jak všichni vládní politici ten pořád hájili a brečili nad jeho zrušením, tak jsem si z toho nějak vyredukoval takovej prokremelský závěr, že možná byl vstřícnej k ním. Ale to říkám, to je jenom, chápete, nesprávný narrativ.
1: Včera někdo volal, jeden takový pan fanoušek, odpoledne říkal, já bych tam chtěl přijít, co když se tam nedostanu. A já jsem se pustil na tenký led, něco, o čem vůbec nemůžu rozhodnout, co vůbec není v mojí kompetenci, ale chápete, jednou nohou pryč. Tak jsem říkal, když se tam nedostanete, já se budu snažit prosadit, aby ven před Kavčí hory dali reproduktor. Kdyby jeden občan se tam nedostal a chtěl slyšet, jak to bude probíhat. A když to neudělají, tak mám připravenou variantu, poslouchejte.
0: Jste kreativník, Sevre.
1: Tak vezmu náš obytňák, dám na něj amplion, posadím tam někoho z kolegů, kterýho umluvím, uplatím, budu mu vyhrožovat cokoliv. A aby si ten zvuk vzal z toho veřejného přenosu na internetu a živě to tam těm občanům pouštěl. Tak. Když tam bude nejméně jeden, který se nedostane, bude stát venku, tak to bude připravený, protože je to něco, co tady nikdy nebylo.
0: To je správný, Ksavere, jenom vás chci upozornit. Pozor na reprák, aby vám ho někdo nepoodnes.
1: Nepoponesl.
0: Jo.
1: To říkal...
0: A to by mohl být třeba klidně i Marek, ne? Volner. Ten rád...
1: Počkejte, pan Volner je prestižní novinář.
0: Je, samozřejmě. A rád ty repráky, když někdo sebere reprák někomu, tak ho říká, tak mu ho poodnes, ne?
1: Poponesl, tak...
0: Aby vám ho nepoponesli třeba někam...
1: Ale kdyby to bylo v obráceně... A někde nějaký fanoušek Babiše odnesl reprák starostům
0: TOP 09.
1: Můžete si představit, co by to bylo za reportáž na pokračování?
0: No počkejte, to by byla celá 168 i reportéři o tom. Ne?
1: Hinek, pan Hinek, ten reportér,
0: ten by se infiltroval okamžitě.
1: Ten by se infiltroval ve vteřině. Jo. Hned by i svojí manželce dohodili s otázkama do toho pořadu Sama doma.
0: Ty dvě hodiny o tom, ne? U Vaška.
1: No ježiš. Ale tak musíme, toto musíme dělat. Já tímto vlastně vyhlašuju soutěž. Kdyby se našel někdo, kdo tam chce přijít, napište mi. A jediný člověk, který by měl stát před Kavkama, já na svoje náklady zajistím.
0: Ale myslím, že jste si garantoval, že vy tu, kolik je to, šestiletka toho radního, že to dokončíte.
1: No, já jsem tam 3,5 roku a to tak akorát, ne?
0: Jo.
1: Říkala paní Pekarová.
0: Já myslím, že vám to zkrátí jako maďarský předsednictví Evropské unie, ne? Možná.
1: Pane Holče, to bude... Prosím se, chcete na to slavnostní upalování VIP lístek? Chcete si jít v první řadě nebo v druhé?
0: V té první.
1: Jo, no a tam bude kouř na vás hodně.
0: To se nebojím. Já si přinesu bušta.
1: No dobře. No tak, pane Holče, 19. máte už jasný program. Mm-hmm. Rybářskou židličku, sednete si před Kavky a budete asistovat, jo?
0: Mm-hmm.
1: Tak jo? No, musíme... Dneska jsme to pojali tak letně, že?
0: No tak.
1: Poděkujme všem, kdo nám Ave Maria Gloria, kdo nám pomohl tady...
0: Přežívat.
1: No, podporu na transparentním účtu XTV a my s panem Holcem stále musíme přiznat, i když o tom nesmíme mluvit, že zatím peníze shromažďujeme na advokáta. Ale nesmíme nic říct. Až to dopadne, jak to řekneme.
0: Tomáš Pokorný, na náš pravidelný sitcom Dobré ráno Vlzonova a do tiských hříchů, vidíte, bude potřeba dotisk, to je jasný, protože ta první bude velmi brzy plná.
1: To pan Petr udělá, ten je skvělý.
0: No jo.
1: Teď si u něj budu dávat zakázku. Už to mám vymyšlené.
0: Jo. Jiří Bidžovský, Vlzonova 10, koncesionářský poplatek. A už je taky novej, vidíte, Ksavere, jak jsme diváky naučili 150 korun.
1: Děkujeme.
0: Alena Davídková, na Vlzonku od Azalky, díky Azalce. Tomáš Sová, Vlzonova 920, příspěvek na matraci pro matraci s velkým M. Ježíš Maria.
1: Kdo to je?
0: Mamma mia. Aby mohla zahájit okupační stávku za znovu zavedení hodnotového pořadu 168 hodin.
1: Taková blbo.
0: Já doufám, Ksavere, stejně, že tam vydrží ty svíčky za tu noru, co?
1: Já nevím, tak nepřejme...

0: Ani, jak se jmenuje?
1: Nora.
0: No a vy má to příjmení.
1: Já nevím.
0: No je to bývalá žena někoho...
1: Vy jste zabroušený v České televizi, proč se mě ptáte na...
0: Jo, toho pana Friedricha.
1: Pavel Plouhár.
0: Já vždycky zapomenu, do kterého rodinného klanu kdo patří.
1: No ale ono se taky mění rok od roku třeba, že jo? Tak si musíte říct, v kterém roce to bylo takhle.
0: Tak to je moc hezký klan, to jsou... Tady je pan Friedrich, paní Friedrichová, teď mezi tím si prohodili nějak manželky, tak pan Záruba, paní Vitovská, to je, nemyslete si, že to jsou dva, tři lidi.
1: A tak je to asi soudružská atmosféra, ne? Pracovní taková?
0: Pracovní, nebo, no, rodina, no, taková budovatelská.
1: Tak to je jedině dobře, ne?
0: Je to jedině dobře, já to taky neříkám, že to je špatně.
1: Ten výsledek je taky dobrý, ne?
0: No, ale já si myslím, že když se jedná o veřejné médium, že to tak být nemá, protože se na to skládají všichni lidi a nejsou moc zvědaví na to, že si tam někdo jde na ruku. Podívejte se, rodina Hinkova třeba. Dělají PR pro IKEM, ten přijde domů, říká, mámo, tady máš noty, tady mějí takovýhle otázky.
1: Takhle vypadá veřejnoprávní infiltrace. Víte, že vy jste držák na mikrofon. To jsou lidi, kteří se umějí infiltrovat správně. Už jste se infiltroval někdy? No, vidíte.
0: Já mám nápad. No, přečtěte to.
1: Marcela Skořepová, ta nás podporuje furt. Ty musíme poděkovat. Zdravím pana Xavera a holce. Oba nemáte konkurenci, jste stále lepší, fandím vám, Marcela. Naděžda Formánková, paní doktorka. Vilznova 10, příspěvek pro Přístav pravdy na skvělé komenty pana Holce a pana...
0: Nováka.
1: Xavera.
0: Jo, Xavera. No, dobře. Pane Holče, já si na tu radu vezmu držák na mikrofon.
1: No jasný. Ale infiltrujte se, přijďte v nějakým převleku.
0: Ale to já nemůžu, já tam no, musím důsledně reprezentovat. Já musím, mě vyzvala paní Chmel, mě vyzvala, abych důsledně reprezentoval.
1: A už jste se to naučil, doufám.
0: No jasně, já jsem si to vzal k srdci. Ona to tak krásně říkala na té radě. Pane Holče, mě vám tekly slzy jak hrachy.
1: To chápu.
0: Ona... To je tak transparentní žena.
1: A konečně to chytlo nějakou úroveň, ne, ta rada? Co?
0: Fakt jo, no? A řekla to tak hezky. Já jsem s tím z plna hrdla souhlasil. Ona řekla, že vyzývá všechny pracovníky, i bývalé pracovníky a celý svět, celou planetu, celý vesmír vyzývá, aby nepoškozovali jméno České televize. Když to říkala, pane Holče, já
1: plakala už, taky?
0: No ona ne.
1: Ona ne?
0: Ne, ona to měla jako krásný číslo udělaný. Ale já jsem...
1: Ona herečka?
0: Já nevím co. Já jsem hledal kapesníky a říkal jsem si, konečně mě to někdo řekl. A ona teda na co trošku zapomněla, jo. Ale to v těch emocích zapomenete.
1: Jasný.
0: Aby si to jméno nekazila Česká televize sama.
1: No to ne, tak...
0: Třeba mňoukáním, nepoctivou žurnalistikou, Hinkovejma, tím, že prodávají reportáže v pořadu Reportéři ČT za prachy zbrojeřům a tak. Na to zapomněla, ale všechny nás vyzvala, pane Holče. A já doufám, že ta výzva paní Chmel teď dopadla i na vás. A že také si to berete k srdci.
1: Jak se to,
0: vidím, jak se vám lesknou oči.
1: Jak se to Xavere krásně přednesl a odprezentoval, tak jo. Cítím, vidíte, jak to prostupuje mnou?
0: Já to úplně cítím z vás. To bylo silný, to byl nejsilnější okamžik na radě, který jsem zažil.
1: A někdy byste mi to mohl ukázat, jak se reprezentuje takhle hezky.
0: No tak musíte dělat dobré jméno. Mm-hmm. Jo, to je... To je ono.
1: Jo, jo. Čím mňau?
0: To neříkala. To ne, na to se zapomnělo. To je jejich parta, víte? Ale já bych vás teda prosil, abyste od paní Chmel tu výzvu taky přijal. Tak nějak statečně.
1: Já paní Chmel vlastně neznám vůbec, ale
0: ona představu se, si ona jako... Ona se jmenuje Chmel Denčevová.
1: Jako...
0: A je to teda žena neuvěřitelně... kvalitní, transparentní, má takový...
1: Transparentní? Jakože vidíte skrz? Nebo...
0: No ne, tak ona hodně o tom mluví.
1: Jo.
0: A já jí to věřím a má takový budovatelský drill sobě. A
1: no, tak to je dobře.
0: Třeba řekne na radě, jestli by mohlo být víc pořadu o výtvarném umění nebo o poezii, tak zapomněla přečíst ten zákon, že do toho nemá co žvanit.
1: Tak je možný, že ona píše doma po večerech poezii a maluje?
0: No,
1: tak...
0: ona píše úplně něco jiného po večerech a posílá to některým představitelkám z Poslanecké sněmovny.
1: Udáníčka nebo?
0: Já to neříkám takhle.
1: A Udáníčko není nic špatného?
0: Já neříkám Udáníčko, počkejte, já říkám důležitou korespondenci.
1: Počkejte, dneska Udáníčko je občanská povinnost, občanská práce.
0: Která, když se ke mně posléze dostala, tak jsem se málem počural smíchem.
1: Ksavere, Udáníčko je dneska svědomím každý občana.
0: Ale já neříkám, že psala Udáníčko. Já to říct si nemohu, protože reprezentuji transparentnost hodnoty
1: a já to říkám.
0: Podle paní Chmel.
1: Víte, já to říkám.
0: Přijďte sám podívat.
1: Přijdu.
0: 19. To je všechno, pane Holče, dneska.
1: No já tam budu zadarmo, ne? Vy tam do toho berete prachy?
0: No, už asi moc ne. Toto je obrázek, toto je Tišnovská radnice.
1: Nádhera.
0: Nádhera, že?
1: Nádhera.
0: Kostel na nebevzetí paní Marie, nebo jaký tam je, tak svatý Severin, Václava. Tady sedí pan starosta.
1: A výtvarný umění v jednom.
0: No, pan, tady sedí pan starosta bakalář.
1: Jo?
0: No, pan bakalář dospíšil.
1: A tamhle jste se někde narodil za nějakým tím bokníkem?
0: Já jsem se narodil asi tak 10 ulic zatím, ale já jsem se narodil v Brně. Tam mě pak přivezli asi.
1: A vy jste se v tom kosteličku, jste se narodil?
0: Ne, v kosteličku. Já nekosteličku. Takže jsem ho varil. Těším se na příště, pane Holče.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já vám připomenu tady, jak vykřikovali, že ti, kdo byli v komunistické straně funkcionářema, jako třeba pan prezident, tak se jim ty důchody sníží. Vzpomeňte si na to. Morálka, to je morálka no, chodící.
2: Te, nevíte, maká na tom furt, Jurečka?
1: Nemaká na ničem, jako každý šmelinář. Nosí bankovky v gumičce, v ruličce a je to normální šmelinář.
2: A přesto, já vám fakt to 5 kilo dám, když mě pustíte na to křeslo.
1: Proč? Vy mě chcete, tak na mě napište posudek, já jsem bojovník.
2: Já ho tady mám připravené.
1: Já se nevzdám a já budu křičet, že jako pan Nacher, budu říkat, ten holec má na mě 2 metr, vydírá mě...
2: Neříkajte dvojí posudek.
1: Dvojí posudek.
2: Dvojí posudek?
1: Dvojí posudek.
2: Ale já vám říkám vážně, skončíte u šafra, Xavere.
1: Já?
2: Jestli já vytáhnu ten posudek na vás, tak skončíte u šafra.
1: Můžete si být jistý, že ne?
2: Budete se brodit pro kremelským blátem. A tu už se brodíte.
1: Když skončím, tak já vám přesně řeknu, kdy skončím. Buď to skončím doma, jakože budu sedět doma, budu se dívat na televizi Barandov a budu pokuřovat a míchat kafe. A až mi dojdou peníze, což bude tak za 14 dnů.
2: Tak roztáhnete deštník, ne? Proti chudobě.
1: Deštník, tak můj švagr má na Moravě hospodu a mám s ním domluvený, že tam budu točit pivo.
2: To vám půjde.
1: Budu dělat čepice hezky.
2: Já bych vás spíš viděl trošku pod míru, ne? Co? Že byste dával.
1: Naopak. Jo? Já budu tam...
2: Budete rozdávat z cizího.
1: Budu mít krásně umytý, vyleštěný sklenice. Budu žertovat s každým příchozím zákazníkem. Naučím se historii toho pivovaru. A budu říkat, tak toto je, pane kolego, 12. Bůh ví, jaký je pivo třeba.
2: Budete mít krásný příběhy, ne?
1: No a budu mít takovou tu kostičkovanou vestu. Takovou tu.
2: Jo.
1: A s každým pohovořím a co se samozřejmě stane, budu dostávat velké spropitné.
2: Určitě. No.
1: A budu tam kamoš se štamgastama a k obědu budu mít každý den gulášovou polívku a řízek.
2: Ale proč děláte ty streamy večer? Proč nechodíte čepovat normálně po večerech pivo? To máte vymyšlený perfektně.
1: Mám to vymyšlený.
2: Proč se ničíte u těch streamů?
1: Nevím, protože mě to baví být s těma lidma.
2: Já tam budete taky.
1: Ti lidi, co jsou na těch streamech, píšou, to je taková moje rodina.
2: A místo myšlenek budete rozdávat pivo?
1: No není to špatný, pane holče,
2: zvažte to.
1: No. Akorát problém je, že já si představuju výčepního ještě, jak to v těch starých českých filmech, jak má ten bílej plášť, ušmudlený cigaretu tady v koutku. A to teď nejde.
2: Jo, a výčepní nemá být v bílém plášti, to je taková blbá doba trochu.
1: No, taková doba, která mě baví, když je v televizi. No, tak ty morální majáky.
2: Teď nám ale zasínají, co? Ježišmarja.
1: Ano. Co říkáte na mladého pana Železného?
2: Já mám radost. Já mám škodolibou radost.
1: Takže vy máte taky nejskou povahu jako já?
2: Jako hodně. Docela dost. Ne, ale víte proč? On si o to řekl. Když se chováte jako kokot namyšlenej, tak prostě takhle skončíte.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xavere.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto natáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty si taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky, například Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stalo by za to pokusit se o rozštěpení STANu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
2: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere. Ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Světla aut už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A auta kolem svištěj, někdo jede spát a jinej zase z domů utíká. A déšť umyl vlasy a s nima smutky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já, a holka náhle tvář tvou pohladí. I když není hezká, hezká se ti zdá, přemýšlíš a to jí odradí.

0: čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Mlád 29 let a 9 měsíců, dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mlád bych přezíral, co každý z vás má zásluh. Sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby a ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti. Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí, však jistota ta tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací, a nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou větou a nepohlédnout zpátky, lze snadno býti poetou a nestvořiti řádky, jak mnozí činí. Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít rostlemenou mordu a kušnit o ničem.

0: pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít.
1: Nuž promiňte mi, prosím, promiňte, vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení.
0: Já přerozličné verbeži, tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměváčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně, souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba, k životu prostě.
1: Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce.
0: Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Věz milý, tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit. A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou, máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt vždy trochu špinavý, máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat vždy však ve spěchu a polichotit blbu, vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá.
1: Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři?
0: Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět.
1: Šla krása jiným dětem a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky.
0: Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar.
1: Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku.
0: Však seznámiv se s rodinou, já poznal první zmatek, ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí.
1: Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí a jindy partají.
0: Že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, pak matkou zve se armáda a v zápětí pak země, matička naše.
1: Já utržel jsem šrámu, no marno počítat. A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat.
0: Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, že matek vlastním několik, však jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten jejíž zvalý sluníčkem se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lomb tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece, a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. A oni krejzlík pod krkem a záštím čiší z očí, a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí, sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou. Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živí. A žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvrlikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení, však často, což

0: impotentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice. Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše. Pak z cenzora je redaktor a švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti. Své hlavě pak jsem svěřil bitbala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a octl jsem se dole. A tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role, prý třeba změny. Má hlava tudíž dřela pečujíc o chleba a ruka podepřela, kde mravů potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek. Výsledek jizvy na lepce a rozražený spánek prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot. I nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
1: Českým soudem zněly Dárí a paštunština.
2: Krásně jste to přečetl.
1: Uprchlíci žalují určování věku.
2: Vy jste tu paštunštinu přečetl tak plynule, kdybyste paštunsky uměl. Krása. Dneska vám to strašně jde, Xavere, musím vás pochválit.
1: Ale nebudu to řeknu popravdě, že nevím, co to je. Paštunština.
2: Paštunština.
1: Paštunština.
2: No, tohle je krásný příklad toho, jak neziskovky sice berou peníze od státu a od nás všech, ale v zásadě za ty naše peníze potom pracují proti nám a pracují proti tomu státu. Protože organizace na pomoc uprchlíkům podala žalobu proti postupu policie v kauze těch domněle nezletilých migrantů, u kterých zkoumání kostí, což je celkem exaktní metoda, určila, že jim není 15 nebo 17, jak oni tvrdili, ale že jim nejméně o 10 let více.
1: Cože?
2: Přičemž organizace na pomoc uprchlíkům tento postup napadla. Tento exaktní postup, který je prostě exaktní, měřitelný. A ještě bychom mohli uvést pro diváky pro dokreslení, že podle odborníků tenhle ten postup má odchylku plus minus 2 roky. No, můžete se v tom určování
1: exaktní,
2: věku.
1: Že jo?
2: Tak je určitě je exaktní plus minus 2 roky, to je jako s Cimrmanem. Zkoumal jsem bláto na jeho botách pomocí metody rozpadu radioaktivního uhlíku a díky tomu jsem zjistil, že Cimrman přišel do Liptákova roku 1901 s přesností plus minus 350 let.
1: No, přesně.
2: Ale tohle je jako metoda velmi přesná, liší se o 2 roky, to znamená, nemůže se lišit o těch 10 let.
1: No a který z nich je tam to dítě?
2: Ten prostřední chlapec je přece to děcko.
1: Je to...
2: Ten prostřední chlapec je to děcko. Podle zkoumání, ke kterému došli odborníci, mu tedy není 17, ale 27. A organizace na pomoc uprchlíkům mimo jiné rozporovala i to, že s ním bylo při zatýkání nakládáno jako se zletilým člověkem a že byl dán také do zařízení pro zletilé uprchlíky na místo, aby byl dán do zařízení, které je určeno dětem, to znamená nezletilým. Takže vy byste 27-letého chlapce poslal mezi děti. Tohle je podle neziskovky.
1: No,
2: dobře, tak to vám dávám jako příklad.
1: Já pašpuštinu takže bych neřešil vůbec. No ale no, tak dáme minutu ticha za uprchlíky, nebo co?
2: Já myslím, ještě ne, že ještě nedáme minutu ticha za uprchlíky, to protože uprchlická... Ne, neprosadíte. Já si myslím, že dneska ne.
1: No je to hrůza. Neziskovky...
2: Je to klasická ukázka toho, jak ty neziskovky pracují proti státu a jak ještě zastávají postoje, které jsou nelogické, protože, jak říkám, dávat dospělého 27-letého člověka nebo člověka, kterému je prokazatelně mezi 20 a 30, to znamená, není to dítě, dávat ho do zařízení pro děti je vlastně nebezpečné pro ty děti, ale o to lidem z neziskovek očividně nejde.
1: A na něco, ale zase na druhou stranu, abych taky to bylo rovnováze, musí dělat ty neziskovky. Nemůžu jenom sedět v kapsu.
2: Musí dělat nějaký zisk, ty neziskovky. Musí
1: ne, tak nějakou žít. Činnost, tak potřebuji vyplnit papír, že byli u soudu tady s nějakým pánem. No. Ne, nebo něco.
2: Já bych asi takhle tolerantní, jako by v tomhle případě nebyla.
1: Já jsem velmi tolerantní.
2: To je pravda. Tady se neshodneme.
1: A toto je taky pro vás, pro ekonomy, že ženy pořád berou mnohem méně, vadí jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
3: Je do toho potřeba.
1: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Mm-hmm. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovaný.
3: To vymyslela asi dobrý téma.
1: Já myslím,
3: že ta paní vždyť komisařka...
1: Toto už nikoho nezajímá.
3: Nezajímá, jo.
1: Tři ženy.
3: No tak ale...
1: Celé Praze.
3: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo. Tak to zrovna mi připadá jako dost... Hloupej nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat. No. No ono ale... se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou. Nezmění se nic, ale kampaně to dobrá.
1: Jo, myslíte. Kampaně to dobrá. Že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali. Aby nevypadaly blbě, ne?
3: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
1: Nevím, ptám se.
3: No možná jo.
1: Vy jste ekonom.
3: Já jsem si jistý, kampaně to dobrá. Asi to pomůže.
1: Marketing.
3: Jak to pomůže jiným?
1: Ve skutečnosti nefunkční. Tak to mám rozumět.
3: Marketing je to dobrý. Jí to určitě pomůže. Některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
1: Navíc si říkám, že ona je také žena.
3: Jo.
1: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
3: A smíme to říkat?
1: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu. Jako eurokomisařka.
3: Ona už si pomohla výbor. Nevím, ale určitě mi to výborný.
1: Něco kolem půl milionu.
3: No krásný, měsíčně, že jo?
1: Měsíčně.
3: No krásný.
1: A to krásný. Myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to průměr. A toto je taky dobrý.
4: Cítí se dobře?
1: Je vidět, že to je šťastný muž. Jo. Ale kdo by nebyl?
4: 50 milionů rozdělených.
1: Manažeři ČT rozporcovali si 50 milionů na odměnách. Tak to psali v médiích. Jedná se o 16 manažerů, kteří si rozdělili na odměnách, podotýkám, 50 milionů. Jestli platíte poplatek...
4: Já musím, když mám televizi, tak musím. No,
1: jasně, ale tak, že se tak skládáte...
4: Já jsem teď mám radost, že jak jsem mu to poslal taky, takže že je takový spokojený člověk.
1: Jinak,
4: ale to paráda. Za prý mě zarazilo, že oni jsou v podstatě veřejnoprávní instituce, podobně hrazená z veřejných peněz, nebo soukromých peněz našich, ale je to naše povinnost zákona, takže když to nebudete platit, tak skončíte v exekuci. A oni odmítají sdělit vlastně, kdo ty odměny dostal.
1: No ano.
4: A oni pořád honí politiky za transparentnost. Vy jste nám neřekli tohleto a vy jste nám neřekli támhleto. A když po nich kdokoliv chce jedinou informaci týkající se peněz, tak najednou na to zapomenou, na tu svoji službu veřejnoprávní. A pak mají ještě radu, která rozhodne o tom, že by to bylo nabourání do soukromí. To se mi líbí nejvíc. A já jsem rád, teď se volí Rada České televize.
1: Vím o tom.
4: Vím. Tak bych poprosil poslance, aby zvolili ty kandidáty, kteří prostě mají kritický pohled na to, protože tahle ta instituce potřebuje provětrat. A mimochodem, to si, já bych byl rád, kdyby nějaký kandidát na toho radního řekl, nebo jim vysvětlil třeba potom, hele, víte, co to je odměna? To není automatická součást platu, to je něco za extra práci. A podívali jste se někdy na svůj televizi?
1: To oni dostali za ten pořad o fake news.
4: Jo, aha, ten, co zrušili už.
1: No, a za Kopta show.
4: Tak Kopta, ten je dobrý.
1: A to už taky zrušili, ale Kopta show.
4: Taky. tak mají smůlu, no. Tak možná jim zbyly peníze na ty show, tak si to rozdělili sami sobě, ne?
1: Mně se líbí skoro, je to taková ta slepičí radost, hnusná, potěuchlá, jak se tady ten muž těm lidem všem vysmívá.
4: No tak když ho platíme všichni, tak se mu nedivím.
1: Jak kdyby mezi řádky říkal, posílejte měsíčně, posílejte, příští rok zase budu potřebovat 50 milionů pro sebe a pro pár mých kámošů. Tak ať je to tady.
4: Ale já vám řeknu, posílejte mi 5 milionů ročně a máte mě tady denně a budu se na vás smát klidně těch 15 minut denně tady.
1: Fakt? Jo. 15 minut? Aha. Kolik jste říkal?
4: Já jsem řekl 5, ale jestli jste řekl 15, tak i za těch 15.
1: No ne, to já vyzvu veřejnost.
4: Sbírku uděláme a crowdfunding na něco potřebného.
1: Jestli je na něco potřeba udělat crowdfunding, jak říkáte, tak na to, aby ti lidi dostali už rozum. A to někdo zastavil.
4: Nevíte, ještě krátce jenom k tomu. On celou tu misi svoji teď přesvědčovací, jako jak potřebujeme Českou televizi, oni se vůbec sami sebe nezeptali, jako proč všichni, nebo téměř všichni mladí utíkají k Netflixu a HBO, proč se nechtí koukat na ty béčkové detektivky. Ale on to pojal jako hlavně mi, prosím vás, dejte těch 7 miliard zase, aby jsme si mohli rozdělit ty odměny a platy.
1: Jediný, co... Ale bohužel. No tak, když si vezmete tu minulou radu, tak jednohlasně ho zvolila ředitelem, že?
4: Já vlastně nevím, za co tam ty radní berou peníze, upřímně řečeno.
1: Já jsem v konfliktu zájmu, ale jak rád bych to...
4: Ale možná to záhy
1: zjistíte, ale... Už příště to tady, už příště vám to řeknu.
4: Dobře.
1: A nebo to záhy zjistím. Ale já už to vím. Německá televize velebí virus, vymítí staré, planeta zezelená. Víte co, to mě, tento titulek mi nahání hrůzu, teda musím říct.
5: Mě taky a to je ještě ke všemu snad veřejnoprávní německá televize. To je k neuvěření, to je pokračování té písničky, vzpomínáte moje babičke stará ekologická svině, jo, že to je ta grétovská záležitost. A teď to jde pokračování, už to nasadili na koronavirus, že to je vlastně to nejlepší, že to tady ty starý zkrátka zlikviduje. Je to mimořádně odporný, když si člověk pustí ten videoklip, který k tomu je. To je prostě odporný. A to potom člověku jako v hlavě naskakují ty stereotypy, že jo, když se říká o tom, že Němci jsou takový a makový, tak tohle je přesně nahrávka na tenhle ten smeč. Je to obludný a hnusný a člověk až napadne, jako, kde se tady ten virus vlastně vzal, když se to těm lidem tak líbí.
1: No mně na tom přijde nejděsivější právě ta souvislost, že to je v Německu. Promiňte, nechci nikomu křivdit.
5: No jistě, to je ono. Říkalo se, že za to můžou Číňani, že za to můžou Američani a já nevím kdo. A teď si říkám, jestli se to nakonec nehodí těm Němcům, teda těmhle těm určitým vybraným Němcům.
1: Může si toto dovolit veřejnoprávní televize?
5: No určitě ne. Já nechápu, jak je to vůbec možný. Nerozumím tomu. Já myslím, že tohle by se u nás nestalo, Ksavere.
1: No a až to opadne celé, tak nepůjdeme tam demonstrovat?
5: Ne, určitě ne. Budeme mít spoustu jiných starostí a proti těm lidem nic nezmůžete. To je tam zažraný.
1: A co kdyby jsme aspoň napsali výhružný dopis?
5: Výhružný ne, ale tak jako můžeme napsat petici. Jo, petici, Schreiben. Petice, protest, Schreiben petice.
1: Dobře. No je to hnus, je to odporný. Tak to dovolte takovou jako tečku.
5: Ano, tady se shodneme.
6: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
6: The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli v obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neidbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Mozecká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom, a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
2: tak,
1: jo?
2: Tak, tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: můžeš
2: jako zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
2: To je tak
1: souvisí to
2: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jseš spíš srdcař, než?
2: Jsem tak, no, jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kdy je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdím rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července.
1: Včera
2: bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch. Radio Ksavere.

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pan Jan Kubáček je politolog, vidím vás každou chvíli, jak politologujete někde v médiích. A tak jsme takto hned po volbách. Pane Kubáčku, jak ty volby dopadly? Ty komunální i ty senátní.
1: No, začal jste pěkně z ostra, protože ono to je 6000 příběhů, jo? Ale kdybych měl použít fakt jeden titulek, tak kuriozně mám pocit, že volič si doma velmi pečlivě, pěkně vybral nějaký hezký hadr, namočil si ho, sezval si všechny politiky do jedné lajny a začal rozdávat tomu políček, tomu pěknou facku a mám pocit, že některé politiky kopl, respektive ty strany, i do slabin. Mm-hmm. Že není asi absolutně jeden vítěz, ač rovnou si řekněme, že hnutí ANO a SPD se prostě podařilo referendum tím, že nepustili konkurenty k voličským hlasům, tím, že dokázali zmobilizovat víc svých voličů. Naopak myslím si, že koalice Spolu kuriozně jednak najela na tu retoriku referenda a část voličů jim zůstala doma. Mě to připomíná fakt duel Topolánek-Paroubek v krajských volbách, ale něco trošku, co jsme viděli i v komunálních volbách kdysi v roce 2010. No a pak, když jsme se bavili o tom, že někteří dostali ten pohlavek, takový ten šťavnatý, výchovný, tak bezesporu lidovci dali největší počet kandidátek a nezopakovali výsledek, který měli před 4 roky. Piráti taky si můžou říct, no jako dopadli někteří hůř, ale taky nemůžeme jásat. A pak už jsme u těch slabin. A do slabin jednoznačně dostali Starostové a nezávislí. Ti opravdu jako oslabili ve všech úrovních a naprosto cíleně. Jejich voliči nepřišli a trestali je i v senátních volbách. A to je mimochodem zajímavé, že tentokrát je volební účast stejná jako v komunální, tak v senátních. No a v tom tratolišti téměř krve nebo těch hadrů mokrých leží levice. Protože v dobách nepohody, nejistoty, obav, zdražování, aby dopadly sociální demokraté a zvláště komunisté tak, jak dopadly, tak to je na velkou sebezpytovanou, protože v podstatě bojovali a budovali jenom sociální demokraté a někteří komunisté, kteří byli pod regionálními uskupeními a byli, když přeženu, za Hodonínsko krásnější a řeku Moravu modřejší. No a občanští demokraté, ač říkali, jak je to paráda a úžasné, tak v podstatě budovali pouze tam, kde tu politiku a politiky prezentovali jiné než ty vládní.
0: Kdybychom to vzali od Prahy, co vzkázali Pražané, voliči Občanské demokratické straně tím výsledkem?
1: Velké varování, typu nechceme hnedka přejít k soupeři, nechceme přelézt barikádu, ale pánové, pokud nezačnete s Prahou něco dělat a pokud se nezaměříte na témata, která nás fakt štvou, to znamená zdražování, dostupnost bydlení, to, že v Praze je draze, to se říkalo vždycky, ale tentokrát to už nejen jako v úzovkách zpíváme a prožíváme v některých částech života, ale v podstatě to je všudy přítomné. No a je to na velkou pováženou. Myslím si mimochodem, že to je teda taky vzkaz občanským demokratům, aby udělali vládu, která se zaváže ke strategickým investicím a aby nezačali vyjednávat hned automaticky po jménech a o tom, kdo dostane jaký pašalik, což je vždycky až na prvním místě, ale aby tentokrát vzali soupis těch strategických investic a řekli Piráte, Pražané sobě, Anaři, potažmo, Topkáci, Lidovci, tady je soupis, abych dal kompletní, výjima z SPD, protože tam si myslím, že si to nedovolí, ale tak tady je kompletní soupis strategických investic a kde budeme mít víc podpisů těch zastupitelů, tak takovou koalici uděláme. A přijde mně vtipné, že vlastně v Brně, odkud je Petr Fiala, odkud vzešli mnozí občanští demokraté, kteří jsou teďka ve vládě, tak v Brně vypadají, že si budou dělat mnohem odvážnější variantu vlády městské než v Praze, kde by Pražané mohli říct praští občanští demokraté, že Petru Fialovi nic nedluží, že mu dodávali v minulosti voličské hlasy a vypadá to, že si nakonec nechají vládu diktovat vládní koalici. A to v situaci, kdy vlastně je mnohem víc budou vydírat Piráti, případně Praha sobě, než kdyby aspoň to postavili na těch projektech a začali si diktovat podmínky a řekli dobře, Pirát, který podpoří nastartování a dostavbu vnějšího okruhu, je dobrý Pirát, a ne, že si prostě nechají říct s kým, jak a proč a postupně se nechají kanibalizovat v dalších měsících do velmi nepříjemné pozice trpěného, vyždímaného asi primátora a vyždímané sice té formálně nejsilnější strany, ale fakticky uhondané.
0: Pane Kubáčku, řekněte, do jaké míry se vyplácí ta koalice Spolu? Je to pořád jako neumím úplně přijmout.
1: No, já vám to řeknu takhle. Z pohledu Topky a Lidovců se vyplácí nesmírně. Na druhou stranu to budou mimochodem první, kteří v momentě, když se nebude dařit, tak budou ti, kteří dají a vytáhnou tu kudlu a bodnou ji do zad Petra Fialy a budou hledat jiné formy manželství. Petr Fiala do toho neskutečně dává své energie, já částečně tu snahu chápu, ale nebere si tu energii do toho vloženou, si nebere zpátky. Čili obávám se, že to dopadne tak, že v určitý moment, jak sází a adoruje koalici Spolu za každou cenu, tak vlastně se mu zdálí i občanští demokraté. A najednou se stane, že tam zůstane v poli sám, s tričkem koalice Spolu, občanští demokraté mu budou mávat vdáli a Topkaři a Lidovci budou říkat, takováhle spolupráce tady vůbec nebyla a nevidíme pro ní důvod, aby výsledku nás to oslabilo. Prostě myslím si, že to vkládá mnohem víc a adoptuje všechny zúčastněné za mnohem větší cenu, než kterou by musel skládat a aniž by mu to vraceli.
0: Při těch volbách, které teď proběhly, jsem si tak povstesknul jako bývalý volič ODS, a říkal jsem si, zeptám se v pondělí Kubáčka. Dá se odhadnout, jaký je třeba poměr těch voličů ODSky, kteří i za tu cenu, že si ODSka uvázala na krk dvě už naprosto nevýznamné strany, promiňte z mého pohledu, a jaký je poměr těch, kteří si říkají, ale musíme zůstat. Prostě mám pocit, tam jsou takové dva směry. Jedni říkají, my jsme ta pravá suverénní ODS a chceme taková být, bez přívěšků. A druzí si říkají, zaplať pánbu za to, že máme tu partu. Tak dá se to nějak odhadnout?
1: Ono to je vždycky jaké volby a co se zrovna děje ve společnosti. A teď si myslím, že upřímně řečeno přibývá těch občanských demokratů jak voličů, tak těch občanských demokratů, straníků a komunálních politiků, kteří čím dál více si říkají, my jsme ODS. A musíme to prezentovat jako ODS, jinak zhyneme na úbytě, protože platíme větší cenu za tu koaliční spolupráci, než nám vrací koaličníci. A myslím si, že se to začne projevovat za chvilku i u voličů, že v podstatě těch voličů, kteří řeknou koalice Spolu je prostě jedinečná, je to záchrana, je to adekvátní odpověď, začne ubývat. Protože voliči nemají rádi takové ty kompromisy bez efektu, takové ty umolousané, upachtěné, které vlastně k ničemu nevedou a vlastně ničem se jim nevrací. Jo, že řeknu to jinak. V podstatě pokud tady vznikne vláda, která jejíž jedinou hodnotou bude, že budou říkat, my jsme vláda číslo dva, akorát, že na pražském formátu, tak si mnozí řeknou, tak pokud máte pocit, že úspěchem je jenom to, že jste vláda a že jezdíte do práce a prostě vytápíte magistrát, tak to je velký problém. Jinými slovy, pokud ta vláda velmi rychle nepřijde s nějakými prioritami, které začne jakoby prezentovat v praxi a odlišně a jinými slovy Praha začne konečně se růst a investovat a měnit se, tak si myslím, že velmi rychle tady zůstanou opravdu jenom takový ti kompromisní voliči, kterých dramaticky ubude a budou stejně nespokojení, protože řeknou, co je výsledkem. Tak ti manželé se nesnáší, hádají se, nesnesou se, nic produktivního nedělají, ale jediná jejich argumentace je typu, on platí polovinu nákladů, já platím polovinu nákladů. A ono to za chvilku může dopadnout tak, že občanští demokraté budou platit dvě třetiny nákladů nebo většinu nákladů a jejich parťáci řeknou, hele, jako buďte rádi, že jsme s váma a nechte nás trošku ohřát. A tohle volič akceptovat nebude. Takže spíš vám řeknu takto, že začíná se zase trhat ta planeta Spolu a hlavně volič s tím začíná mít velký problém, protože má pocit, že vlastně politici začali žít jenom sami sebou a jenom tím kompromisem pro kompromis.
0: Když bychom se podívali na ty výsledky tak, jak byly, bez ohledu na to, jestli senátní nebo komunální teď, zdálo se mi, že v některých případech vystrkují růžky sociální demokraté, ČSSD. Je to optický klam, nebo to ještě vlastně není tak, že by sociální demokracie úplně už byla ve skladišti?
1: Takhle, řeknu vám, že jsou v lepší situaci než komunisté, ale nerad bych byl jak Jan Hamáček, který se uklidňoval tím, že Robert Šlachta taky se nedostal do poslanecké sněmovny a mnozí mu říkali, ale ty tam taky nejsi ty poslanecké sněmovny, tak se zamysli, kde je chyba. Čili sociální demokraté budou muset nastartovat velký sebezpit, protože v době nepohody, krize, když prostě dopadly, jak dopadly, tak je to k velkému zamyšlení, prostě něco se nedaří. A v podstatě ty osobnosti tam stále jsou, ale teď by člověk jako cynicky chtěl říct, jestli nevidíme trošku víc díky tomu, že je na poli prázdno. Že kdyby to byla armáda, tak nevidíme jejich generály, ale když vidíme pár vojáků, tak náhle vidíme těch pět generálů mezi nimi. Ale myslím si, že to bude, že tam je několik vzkazů, že ta sociální demokracie se prostě musí velmi rychle do toho obout, jinak i ten protest sebere někdo jiný. A to konkrétně Andrej Babiš a Tomio Okamura. Druhá věc je, že sociální demokracie bude muset se mnohem víc regionalizovat. To znamená, jak pracovat s těmi regionálními politiky, tak se nebát jít do dalších voleb s regionálními hnutími. Protože se ukazuje, že jejich voliči to vůbec nevadí, naopak to vítá. A asi změna tváří. Změna tváří je změna slovníku.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština,
1: archaická čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojišti?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma. Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jako
2: něco podobného.
1: Jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo jiný.
2: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar...
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: Jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedena Tupičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tímto pičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den všem. Nechte se vyděsit všem možnýma zprávama o tom, jak ten svět směřuje k závěru. Teďka je to taková sezóna, že všichni čekají, že to bude strašný. Já myslím, že už se trošku ženeme z tunelu ven, že to na podzim přežijeme.
0: Opravdu?
1: Myslím, že jo. Myslím, že jako teď přijde na spoustu lidí, jakoby my co spíš děláme jako ten biznis, jako už vidíme to světlo na konci tunelu, je to vidět na objektivně nějak sledování nálad biznismenů tady. Ale samozřejmě teď to teprve dopadá na ty obyčejný lidi, kteří dlouho vlastně si toho jako nevšímali těch věcí a bude to asi půl čtvrtě roku jakoby špatný, ale zdá se, že zatím už by to mohlo být dobrý. Tak ta naděje, to je dobrý předat, aby člověk prostě neupadl. Takže v České republice, když se sledují teďka nálady veřejnosti, tak podnikatelé už jdou trošku nahoru a veřejnost jde teďka do deprese, tak se jim snažím říct, ať to odloží.
0: No, ale k tomu veselá historka, nevím, zda jste sledoval dopoledne dnes. My natáčíme tentokrát ve čtvrtek, byla upoutávka na iDnes, že pan Andor Šándor bude mít zásadní bezpečnostní sdělení v 11 hodin.
1: A sdělil něco, jo?
0: Sdělil, začal živý vysílání tiskovka a on tam přivedl nějaké tři pány, kteří prodávají bunkry na zahradu.
1: Aha.
0: A nabízeli, jestli chcete, tak můžete mít na zahradě bunkr proti...
1: A to byla celá slušná reklamní akce. To musím říct, že ty, co to vymysleli, tak by si asi zasloužili být prostě nejatý někým. To
0: protože
1: vlastně
0: všichni čekali, že oznámí kandidaturu na prezidenta a on
1: udělal... Vlastně senátora, to ještě senátní volby taky
0: udělal slušný. Teleshopping. No, jedeme. Zelenský promluví k českým zákonodárcům. A já k tomu dodávám, to nám tady chybělo.
1: Já myslím, že trošičku možná už tohleto je jako pozdě, to znamená, jako, že to období těch projevů je jako malinko pryč a myslím si, že jako Čechům, kteří tam poslali všechny zbraně, snad co mají těžký, a kteří tam posílají spoustu peněz, asi není potřeba vysvětlit tu věc, spíš možná tím, že to bude v tom parlamentu, který možná trošku lidi rozděluje a tím, že zatím stojí přesně určení politici, tak to možná jako udělá problém. Čili já vím, že tohle není úplně nejnovější zpráva, znám třeba spoustu lidí, kteří mi říkají, že kdyby to šlo, jsou starší, tak zejména lidi, co zažili rok 68, tak ty by šli nejradši střílet na Ukrajinu a opravdu to berou velmi emočně. Ale tohle...
0: Střílet na Ukrajinu, abychom byli přesně...
1: Jako proti Rusům. Jo?
0: Proti Rusům.
1: A s tím, že opravdu jako mají, je v nich ten rok 68 a když samozřejmě tehdy přijeli Ukrajinci, ale my to tak vnímáme, jako že Rusové přijeli v roce 68. No a tohle to třeba jim vadí, protože jsou třeba voliči úplně, jsou třeba z pravýho křídla ODS, nebo jsou z ANO, nebo něco takového. A tohle to trošku vnímají jako akci TOP 09, řekněme, středolevého křídla ODS. Ale jako samozřejmě parlament má právo vyslechnout, koho chce. A pan Zelenský tohle dělá pro svoji zemi a nepochybně určitě závěrem bude, že náš parlament vyjádří vyšší podporu Ukrajině. Takže
0: vlastně to...
1: No já si myslím, že už vyšší podpora Ukrajiny vlastně ani není možná, že to možná jako právě do toho vnese jako politiku, že to je trošku nešťastná věc, že možná některý lidi, kteří třeba už teďka žijou českou prezidentskou volbou, tak možná třeba tohleto a chtějí volit někoho jiného než třeba kandidáta ODS, tak možná nebo TOP 09, tak jsou možná je to může spíš odradit. Takže to takový, myslím, že to období je pryč, dneska je období nějaký reální práce, to znamená, Ukrajina reálně bojuje a Česká republika poslala, co mohla, takže tady ani není potřeba nikoho lámat, jako třeba to bylo v tom Německu, řeknu třeba, jo, nebo něco takového.
0: Já to asi musím říct, no víte...
1: Ale možná to bude jenom poděkování, možná tam vystoupí, my jsme všichni nějaký zvyklí, že čekáme, že pan Zelenský jako řekne, že je to špatně, že jo, ale jako třeba jenom prostě řekne děkuju moc České republice, jste fajn, usměje se na lidi a to naopak by pomohlo.
0: On je považován mnohými lidmi za hrdinu a pro mě je to krajně nesympatický člověk a já mu nevěřím. A já nevěřím ani tomu Putinovi, nevěřím ještě víc, ale já to nechápu, že se z tohoto dělá modla.
1: Já myslím, že on je, já už jsem tady říkal, když jsem opakoval, tak to řeknu krátce, že on je vlastně politik novýho typu, čili dneska jsme v nějaký éře video a ukazuje se, že prostě on, ta průprava mu pomáhá. Nepochybně se zachoval statečně, jistě mohl utíct, jo, v tom Kyjevě, to zase jako komu čest, tomu čest. Jenom už ta možná tako ta poloha už je jí moc, jak říkají vždycky, jak je to divadlo, tak když někdo něco takhle dělá, jako říká, teď už to děláš moc. Pojď před, to, co říkám, já kdybych byl dneska za ním, ty lidi, co jsou za ním, tak bych říkal, až půjdeš do těch Čech, tak už neříkej, netvař se jako urputně a neříkej, že málo dělaj, ale řekni, mám vás rád, zamávej na ně, moc vám děkuju Češi a tohle, tak jestli mě teďka sleduje velvyslanec Ukrajiny, jak mu to možná třeba řekne a zase to bude dobrý.
0: Tričko, myslíte, že bude?
1: Já nevím, to už se přiznám, že to je samozřejmě taková norma, jeden často nosili i politici, myslím, že tak nějak byl oblečený Macron, že ho jednou nebo dvakrát a je to taková věc, že já bych jako nechci si z toho dělat legraci, že obklíčený, docela byl jako statečný, ale na druhé straně je to prostě mediální věc, kdyby tam byl nějaký stejně statečný, kdyby byl nějaký obtloustlý pán s pleší v mém věku, to zná starší a neuměl se vyjadřovat, tak asi by třeba Ukrajina prostě neměla takový, jako když je tam chlap se zjevným sex appealem. Znám spoustu žen, kterým přijde fakt jako, tak my jsme jinak, nebo já to prostě tohle nevidím, jako nemůžu to posoudit, ale některý prostě jako jim to přijde, že ve srovnání třeba s Putinem, když je takový ten boj, nebo řekněme s prezidenty jiných zemí, teď mě nějaký napadlo.
0: To hraje roli?
1: Já myslím, že jo. Řeknete si, kolik lidí u nás říká, že musí být Čaputová. Neustálý srovnávání Čaputový s jinými ženami v české politice. Já myslím, že to jsou nějaký, kdo volí? Volí ženy. Jo, čili jakoby, když ten chlap dokáže zaujmout tu ženskou část, tak to určitě má velkou váhu. Podobně to bylo, i když ten zrovna byl obtloustlejší a to Donald Trump s televizní průpravou to neuvěřitelně válcoval. Já tím nechci říct, že to bylo jenom to, že bylo televize, ale prostě tyhle ty věci budou hrát do budoucna obrovskou roli, ale zase na druhou stranu i spousta lidí, kteří jako nebyli herci, tak dneska natáčí tolik videí, že vlastně už tu průpravu vlastně mají. Mm-hmm.
0: Kavárna zuří, pane docente. Kissinger jim rozbil hračky. Slyšel jste to?
1: No já tohle téma, že bych vydržel mluvit teďka hodinu, tak mě musíte včas zastavit. Jednak samozřejmě já jsem jako hrdý, vždycky všude říkám krajan Kissingera. Jo? Čili Kissinger se nenarodil v České republice, a kousíček za Českou republikou. A je to jeden ze dvou nejvýznamnějších světových jako diplomatů a teoretiků politiky za posledních 200 let a oba jsou spojený s naší zemí, že jo? Takže když jdete všude, to Češi někteří neradi slyší, ale Kissinger a Metternich to znají všichni, co se zabývají o historii. Že jo? Čili Metternich vytvořil 19. století, Kissinger 20. století, druhou polovinu. Jeho výsledky jsou obrovský, každému bych doporučil, myslím, že měla by povinná knížka, ne úplně povinná, ale taková řekněme volitelná na gymnáziu jeho o diplomacii, učebnice, že umění diplomacie, který jako mimochodem hodně říká o tom, jak to politicky tady ve střední Evropě, že o těch příkladech. Čili to je prostě genius, já jsem byl na jeho přednášce, profesor na Harvardu, pro mě naprosto mimořádná osoba, že jedna věc. Druhá věc, druhý úhel pohledu. Samozřejmě je to diplomat, kavárna nebo všichni lidi v Čechách říkají, co si to dovoluje říkat, že by se to mělo nějak jako dělit. Tak já bych řekl druhou jako věc, je to diplomat. To znamená, v tuhle chvíli Ukrajina, ale třeba i Česká republika jako spojenec Ukrajiny, nepouští diplomaty do hry. Či co říká v tuhle chvíli Kissinger, není podstatný, protože Ukrajinci a my spolu s Ukrajinci říkáme, rozhodnou to zbraně. Čili ty diplomati přijdou, až se to rozhodne. A my jsme přesvědčení, že to Rusko bude vytlačený z Ukrajiny. Optimisti říkají, že ukrajinská armáda půjde do Ruska. Takže chápu, že strašně lidí říkají, tohle to je pravý opak toho, co je doktrína tady. Zadání v tuhle chvíli není dělat vyjednávání, ale zadání je tohle a pak budou diplomati vyjednávat s poraženým Ruskem o reparacích a tak dále a tak dále. Jenomže Kissinger je člověk, který tuhle válku předpověděl, který napsal velmi zásadní práce, které jsou citované o této válce dopředu. Jo, řekl, proč bude, jak se vyvolá. Jo. A řekl to před mnoha a mnoha lety, takže to nebyla nějaká indiskrece. Vysvětlil, že Ukrajina je obrovský mnohonárodní stát, který vytvořil Stalin, který má v sobě nějaký tenze, který tam prostě jsou, tak jako byly tenze v Československé republice, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Teď jsem u toho oblíbeného srovnání s rokem 38. Jo. Čili samozřejmě jsou nějaký tenze mezi Rusy, Ukrajinci, možná zbytkem Poláků, možná jsou tam národ, který označíme Valachy, Moldavany, v Rumuny, jo, to zná, Moldávie nemá přístup k moři a tak dále, jo, čili jsou to prostě nějaký složitý příběhy a to, co jakoby Kissinger říkal mnoho let dopředu a spousta dalších velmi významných profesorů ze Spojených států byla, že když si jedna strana řekne, že ta Ukrajina bude celá její, tak to praskne. Jo, to zná, když Rusové řeknou, hele, to je naše Ukrajina, tak ten Západ udělá všechno pro to, aby ten Lvov prostě udělá všechno, aby tam nebyl. Jo? A když to bude v obráceně, tak vysoce pravděpodobně Rusové plus Rusové v Ukrajině udělají všechno pro to, aby v té Ukrajině už pak dál nebyli. To říkal Kissinger celý roky a to se stalo. Jo? Čili asi to, že dneska připomíná tenhle názor, je docela normální. A Kissinger navrhuje něco, co zase je zajímavý. Že jo? Tak mi dneska třeba pan Zelenský přímo to srovnává s rokem 1938, Mnichovem. A to jsou zase dva nějaký pohledy. Že? Ten jeden pohled je, že to samozřejmě byla strašná tragédie pro český národ, vůbec strašný potom do roku 45. Ale k tomu roku 38 patří ještě do tom 45-46, to znamená, my jsme ty Němce vysídlili, to taky strašlivá tragédie, strašná ostuda. Ale spousta lidí říká, a možná má pravdu, že ta tenze s Němcema zmizela. Jo? Já dneska, teď odjíždím, až to dotočíme, po 90 letech obnovujeme v Karlových Varech česko-německé stomatologické dny. 90 let trvalo, než to vyprchalo. Jo, to znamená, jednu chvilku se to skončilo, protože se už ty Češi s těma Němcema prali, ještě Československá republika, a pak byly všechny ty hrůzy. A dneska po 90 letech přijedou z Bavorska, ze Saska, zase se tam vrátí. A já, pán, ty pán, budeme spolu mluvit česky, německy a budeme prostě se snažit společně, máme tam heslo společně růst. Jo. Takže to jsou hrozně složitý věci. Kissinger je realpolitik, takže ten prostě třeba viděl to, že se třeba mnohonárodnostní Československo, v kterém byly velký tenze, rozdělilo, tak pro nás je to bolest, protože není rok 38 a 45, ale taky je přece oddělení Slovenska velmi bolestný. A pro někoho bylo velmi bolestný i oddělení Mukačeva na té Ukrajině přece. Když se budeme bavit o tom mnohonárodnostním státu, tak někdo může říct, teď to bylo i Československo, sice krátce. Že? Jo, čili jsou to jako složitý věci. A Kissinger říká, že ta cesta, kdyby chtěl někdo k míru, vede přes nějaký zastavení té věci, asi ne nepodobný křivdám, který jsou, ale nemá smysl rozebírat Izrael, Palestína, rozdělený Kypr. Jsou vítězové a poražení, ta věc nějak je. Jsme rádi, že se na Kypru nezabíjejí, ale Kypr je rozdělený, je to prostě výběr ze dvou velmi špatných variant. Že? A on trošku jako pod čarou říká, pojďme to zastavit a budoucnost ukáže.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
0: Jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
3: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám
5: All My Music
4: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo, co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je, za druhé si říkám, co bude dál, a nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200,
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, ano. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: 5000
2: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Rusko jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit, zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal, ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a toho Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží, a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu, a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata. Což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: taková odvážná.
2: Odvážná myšlenka. Hmm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
2: Ale
1: tady jste v XTV, pane Vláš.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No tak leze to z vás pomalu. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky. S tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někdo vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Neboli říct... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
2: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala juniorní...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská
1: se
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako k velbloudovi hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten gold pay system.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
2: ano,
1: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
1: no, jasně,
2: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pane Kubáčku, co jsme my voliči vzkázali těm relativně mladým subjektům politickým? Mám tím na mysli Trikoloru, Pro, Roberta Šlachtu, tyto strany.
1: No, v podstatě, že zatím jsme schopni si najít alternativy, protože zase ta podpora se jim tolik nezjevovala, že zatím funguje to referendální volání a to vystavme vysvědčení vládě z úst Andreje Babiše a Tomia Okamury. Zároveň se jim zkázalo, že ty subjekty, ač každý je někde jinde, ale prostě přinejmenším ty subjekty, kde by to mohlo být o programu a zvládnout tu chemii, respektive ukočírovat ega, tak by měli kooperovat a v tu chvíli by to mělo mnohem jiný tak na branku. Ono se ukazuje, že pokud se neshodnou někteří, tak je velmi rychle vyluxuje Tomio Okamura, který si prostě vyzobne pár tváří a vyzobne si ta témata a je schopen si jet tu svou komunikaci dál. Na druhou stranu se ukázalo, že doba jim jde vstříc, že lidé jsou už jako hodně vypruzení, hodně zoufalí, bojí se té budoucnosti a jsou schopni se dívat ještě po jakoby protestu jiného typu. Ale nesmí to končit na žebomyších sporech, naprosto nepochopitelných, kdy prostě, teď to můžu říct, nejsou prezidentské volby, si prostě Petr nesedne vedle Pavla, protože se prostě nesnesou, protože každý by chtěl být předsedou té pidistraničky a chtěl by tam něco vést a chtěl by o minutu déle mluvit na pódiu než ten druhý. Ale tam si myslím, že je příběh mnoha subjektů. Jo? Myslím si, že tam je planeta protest, typu jste vzpomínal Trikoloru, Pro a některé další menší subjekty lokální a ty si myslím, že by se dokázali shodnout, kdyby každý povinně si prostě některé věci

0: jako další, ono jich je spousty. Jo, ono
1: to... Rozumím tomu. Teď pojďme k těm senátním volbám, protože máme před druhým kolem. Překvapilo vás, že některé osobnosti do senátního druhého kola neprošly i za situace, kdy sami hýřili sebevědomím předtím?
0: No, já se vám přiznám, že mě překvapila jedna věc, že došlo téměř identické volební účasti v senátních a komunálních volbách. V minulosti jsme viděli, že prostě přišli lidi a šli volit svého starostu nebo kontrastarostku, šli si vybírat komunálního představitele a k senátu šel každý druhý vesměs, protože řekl prostě, mám výhrady k té instituci a tam nemusím. U voleb jsem byl, volil jsem jednou, u těch druhých ne. Tentokrát i u spousty voličů, speciálně hnutí ANO a SPD, ale i dalších protestních menších skupin, protože někde jsme viděli najednou, že na pozici číslo 3, 4, 5 byly různé alternativy, které jste vzpomínal, což v minulosti nebylo, tak šli stejně intenzivně k senátním volbám a opravdu tam jako aktivně promluvali do toho, koho chtějí. Že vlastně, kdyby platila první kolo volby, tak ten senát je mnohem radikálnější, mnohem naštvanější, mnohem bojovnější vůči vládě. On je jako svéhlavý, ten senát, i dnes. Jo, mnozí ministři by vám řekli, jak se bojí do senátu chodit, protože jim tam vždycky umyjou hlavu. Ale tohle by bylo opravdu jako lidové hnutí odporu a hněvu. Myslím si, že nakonec to druhé kolo ukáže, že tam přijde něco kolem 16% voličů, snad vyjma toho hodně sledovaného souboje Miloše Vystrčila a Jany Nagyové. Tam si myslím, že ten oktagon, ta nálada boxu vybičuje k vyšší účasti. A myslím si, že to nakonec pomůže spíš jakoby místním osobnostem a pravostředým kandidátům, protože chodí spíš konzervativnější voliči, disciplinovanější voliči, starší voliči. Takže mimochodem taky se ukáže, v jakém rozpoložení a v jaké kvalitě života jsou teďka aktuálně seniori. Jestli ještě řeknou, hele, tak dejte premiérovi šanci a ukáže se za rok, za dva, ale prostě teďka musíme stáhnout podpatky a vydržet něco ve prospěch společnosti, anebo si řeknou, už dost. Prostě tohle jsme nechtěli, tohle už je jako na úkor lidí a budou i tam volit protestně. Ale rozhodně menším počtu než v tom prvním kole.
1: Kolik nebo jak velkou šanci má hnutí ANO proměnit teď ta druhá kola? Bude to, nebo předpokládáte, že to bude, jak se tak někdy děje u nás, všichni proti Babišovi?
0: Počítám, že to bude hodně postavené na výzvách proti Babišovi. Můj odhad, a uvidíme, jak dopadne, teďka postoupilo 17, já typuji, že budou nějaké 4 až 5 senátorů, což ale řekněme si otevřeně, že stejně Andrej Babiš bude moct vnímat jako velký úspěch, protože v minulosti se hnutí ANO nedařilo získat jednoho senátora. Když jo, se zadařilo, že to byla nějaká místní osobnost, která měla blízko k hnutí ANO, tak to byl de facto úspěch. Takže kdyby měli 4, 5, tak to můžou vnímat jako velmi úspěšnou misi, protože to povede, ono stejně tam bude převaha koalice Spolu v senátu. On ten senát se zatím dramaticky nepromění, ale tím, že se volby dějí co dva roky a tím, že ta nálada a atmosféra je hodně nakvašená a spíš bude ještě více papiňákem, tak samozřejmě koalici, respektive hnutí ANO, to dává nějaký potenciál do budoucna prostě uvažovat o nějaký silnější roli v senátu, ale jakoby, jak se říká, doťuknout to, jo, nabrat další osobnosti. Ale kdybyste se mě zeptal, opravdu mě takhle z očí do očí řekni číslo, tak z těch 17 já říkám 4-5, když se hodně zadaří.
1: Jak je možné, pane Kubáčku, že kandidáti do senátu, které podporovali významné osobnosti kulturního života. Třeba pan Vetchý, jo, to je prestižní herec, tak podporoval například pana doktora Šarapatku, který to projel na celé čáře. Jak to, že toto nefunguje?
0: Protože se domnívám, že ono to v českém prostředí, a já trošku říkám zaplať pánbu, se ukazuje, že český volič nemá rád návody. A český volič nemá rád, když mu někdo říká zaprvé, co má dělat, koho má volit, na základě čeho se má rozhodovat a kdo je dobrý a kdo je zlý. A tady bych téměř chtěl říct, že možná kdyby kandidoval pan Vetchý, tak možná bude mít větší úspěch i třeba s podporou pana Šarapatky, než pan Šarapatka s podporou pana Vetchého. Ale každopádně, že to kolem a kolem, tak prostě takové ty osobnostní doporučení fakt nefunguje. To vám řeknu, že lepší, když vás podpoří místní oblíbený vyhlášený řezník, vyhlášený oblíbený učitel nebo pacient, kterému jste pomohl. Prostě někdo z masa a kostí.
1: Ale s těmi se ti lidé z té lepší společnosti nebaví, pane Kubáčku. pozor na to.

0: No, pak to je chyba, protože radši mít po boku dobrého řezníka a mít se dobře a mít načerpáno, co lidi štve a u čeho se radují, a pak možná děláte lépe volby, ne, tak než počkejte. Nabírat dojmy před Národním divadlem a ve vší úctě k naší kapličce. Ono je to taky rozkreslené.
1: Dobře, řezník, ale třeba pana Šarapatku podporovala nějaká operní zpěvačka, tuze známá, nevím.
0: To všechna čest, to je jako úžasný, a, že řezník, tématu teďka bych se nedotknul, jestli to bylo, mám si, že Mělnicko, ten volební důvod. Já si myslím, že Mělník trošku štve něco jiného, než jestli budou mít možnost jako mít volné lístky do opery, a nebo jestli prostě na Mělnicku budou moct dělat lidskoprávní agendu, protože ve vší úctě boji za lidská práva a podobná témata a svobodu vyjadřování. Ale víte, ono se to taky nádherně prokazuje na tom, když místní lidé mají možnost se dovolat, když úřady k ním přistupují férově a spravedlivě, jak mají, když se plní lhůty, které mají, když živnostníci mají dovolání. Prostě já bych doporučil každému kandidátovi, a to nejen panu Šarapatkovi, ale komukoliv, prostě začít na místním tématu, a pokud chce přijít tím, že chce prostě svobodu lidstvu, což je paráda, fandím mu, držím mu palce, ale ať začne nejdřív tím, že začne zajišťovat svobodu mělnickému lidstvu a mělnickým a v dovolání vůči státu, protože senátor je nejen. My tady máme pocit, že tady máme senátory, generální tajemníky OSN. Těch tam máme spoustu, jezdí po světě, různě vyjadřují podpory, ale tak trošku zapomněli, že oni mají být taky lokál ombudsmani, že pokud chtějí taky vyjadřovat někomu podporu, tak by bylo možná fajn taky začít Českou republikou a začít svým obvodem, protože tam je vyslali, tam jim dali tu podporu, a to, že tamhle chtějí převracet Tchaj-wany a jiné, jednak si myslím, že na to taky je potřeba odbornost a odstup a nějaká garance, ale fakt jako taky doma by měli něco ukázat a měli by pomáhat lokálu a místním lidem.
1: Pane Kubáčku, vsadil byste si na to, že vláda Petra Fialy dovládne své volební období?
0: Vsadil bych si z jednoho prostého důvodu. Máte tam 200 poslanců, kteří mají nějakou formou, nějakou hypotéku. Protože jestli něco výborně umí bankovní instituce, tak hnedka v prvním měsíci přiběhnou a řeknou, kdybych byl takovým bankéřem, já vám to odehraju, kdybych nebyl bankéřem Síkelo, ale byl bych takovým civilním bankéřem, tak přijdu a řeknu, pane Veselý, vypadáte spokojeně, veselé, ale vy byste si zasloužil, máte autíčko, tak druhý autíčko. A vy takhle sice nemáte moc času, ale jednak to studio, tak bychom to trošku pozlatili, anebo taky byste mohli jezdit na chalupu.
1: A my se vám o to postaráme.
0: Tak, lodičku, nebo něco takového. Nebo bych vás přesvědčil, že máte do něčeho báječně investovat, uzavřeli bychom nějakou hypotéčku, teď máte ty 4 roky, pravidelný plat, pěkně bych vám to rozpočítal, na co máte nároky, jak vám to bude přicházet. Do měsíce vás mám lapenýho, takhle obešli všechny. A teď si vemte, že máte 200 hypotékářů, kteří teďka takhle okolo sebe koukají a říkají si, hele, jakýkoliv otřes, nedej bože, jakákoliv varianta předčasných voleb, znamená, že my tady taky nemusíme sedět. A to si říkají jak vládní, tak opoziční, čili oni si prostě ten rybník nerozpustí, protože i poslanec, když na to přijde, má složenky a taky chápe, že jsou nějaké životní náklady a že perspektiva prací zase nebude tak růžová, trh práce nám ochladil se, takže jinými slovy, kdybyste se mě zeptali, jestli Petr Fiala bude i na konci premiérem, tak vám řeknu 60 na 40, že bude. Ale jestli se mě ptáte, jestli bude stejná poslanecká sněmovna v té stejné sestavě, možná malinko jiným vládním půdorysem, tak vám říkám, bude, protože hypotéky zvítězí.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský, já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to
2: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
1: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní. Jenom, abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale... o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále. Mm-hmm.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéta, vy jste současně, kromě toho, že jste ekonomka, tak jste volební lídriní za Svobodné na kandidáce SPD a vy jste teď přišli s tím, že jako jedna z mála stran chcete říznout do státního rozpočtu, který trpí chronickým mankem, za vlády Petra Fialy dokonce nabral rekordní dluh. Vy jste řekla, že škrtnete po volbách, pokud se dostanete k moci, 60 miliard korun. Vím, že tam na prvním místě máte politické neziskovky.
2: Máme tady politické neziskovky, máme tady toho mnohem víc, máme tady Green Deal, máme tady zbytečné úřady, máme tady třeba dávky pro imigranty, zejména ilegální imigranty, ale v podstatě pro všechny imigranty.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
3: Ksavere, dobrý den.
2: To léto. To léto.
3: To léto.
2: Co to je?
3: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, courali, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
2: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
3: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
2: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
3: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
2: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
3: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
2: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
3: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
2: Ani paní Šmuclerová?
3: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, a no a tam je to jiný.
2: To Petr Dvořák také.
3: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
2: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
3: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
2: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska.
3: Jo, jasně, jdeme na to.
2: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
3: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
2: Je, to je vznešený.
3: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
2: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
3: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu nevadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
2: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
3: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte pana Uhlíře?
3: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
3: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, ale generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
3: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teď tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
2: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nějak. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
3: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
2: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá
3: tak
2: teda.
3: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
2: To samozřejmě.
3: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
2: To je velmi drahý záběr.
3: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
2: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
3: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastní, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co se o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
2: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk leviča.
3: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
2: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
3: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to ona těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
2: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
3: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
2: Což se o pražské slávě říct nedá.
3: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
2: Ministerstvo obrany.
3: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
2: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
3: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
2: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
3: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teďka nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
2: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
3: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
2: Dobře.
3: Ta to říká dobře.
2: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
3: Ksavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
2: No, má v některých víc.
3: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
2: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
3: Dneska je prvního.
2: Takže 7 dní. Příští pátek.
3: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím se to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
2: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
3: No, tak
2: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
3: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
2: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
3: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
2: Mě nebaví hudebně.
3: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jakože ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
2: Americká klidně.
3: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
2: Yes.
3: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silné hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vlastně nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
2: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
3: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
2: Tak, na to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
3: No jasně, protože
2: máte ten to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
3: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
2: Zaspíváme si nakonec.
3: Ne, zaspíváme. No, my jsme schodili celý třeba, pořad.
2: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
3: Díky za pozvání, Ksavere.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: paní Karo. A ještě mám jeden nápad, co kdybychom polili nějaký obraz polévkou?
1: To už taky není. To už taky není originální. Aha. To už nám všechny originální formy protestu už nám jako vyfoukly.
0: Co to je za lidi? Co to udělali v tom Londýně? Co to je za idioty?
1: No asi jsou závistiví, že sami malovat neumí.
0: Co to je za vlaďky?
1: Tady už vidím, jak sedí za počítačem. Vyhovada římská dvě.
0: No ne, já jsem to viděl, ale obecně, co si o tom mám myslet, tam se vás moudré ženy.
1: No já, mě by taky zajímalo, co si o tom myslet. Mě by zajímalo posadit si sem takovouhle nějakou slečnu, co tam chrstne polívku z pixly na obraz, má pocit, že tím té planetě pomohla. Obraz je naštěstí za sklem, nic se mu nestalo. Možná, že i tyhle ty ženský, co to dělají, by mohly být za sklem.
0: Aby se nám nic nestalo.
1: Aby se nám nic nestalo.
0: Ale to byla jedna žena a jedno to, ne? Nebinární.
1: Ono to celé vypadalo tak jako nebinárně, no. Ale myslím si, že to není

0: největší problém, to jestli je to binární, nebinární, to tam nebylo to hlavní.
1: Jako čeho dosáhli nebo vysvětlete to prostému chlapci z Prahy 5?
0: Já vám to nemůžu vysvětlovat, když to nedělám, že?
1: No ne,
0: to byla ta scénka Šimka a Grossmana. Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám. No, tak to nemůžete chtít po mně, abych vám to objasňovala.
1: No,
0: ale já si to prostě představuju, že teda jsem ten ekočlověk, záleží mi na planetě, no tak jdu někam do supermarketu, že jo, co je supermarketu, tam sáhnu po té pixle polévky. Mám dojem, že tím, že jsem nakoupila v supermarketu pixlu polévky, že moje uhlíková stopa je neutrální, nula, ona není samozřejmě. No a pak jdu do galerie, tam otevřu tu plechovku a chrstnu to na sklo, protože jak jsme řekli, obraz je za sklem, tak to chrstnu na ten obraz a mám pocit, že něco. Mám pocit, že jsem pomohla planetě, že jsem tímhle gestem upozornila na problémy naší planety, že? Tak jako inženýrka Vlaďka má pocit, že nás upozornila na to, že o vážných věcech nemáme žertovat, tak oni mají pocit, že tím, že chrstnou polívku na obraz, něčemu pomohli.
1: No jo, tak ty všichni se motají kolem jakési té uhlíkové stopy, což ani pořádně nevím, co je. No.
0: No to je taková, to, jak to říct, to je taková prostě fiktivní záležitost. To je taková ryze fiktivní záležitost, kterou teď všichni hrozně řeší, hlavně ty biomatky a ochránci planety, korporace je řeší. Jo? To dokonce šéfové některých korporací se přiznávají, že když mají výběrové řízení a přijdou jim tam noví uchazeči, že se jich ptají, jaká je uhlíková stopa vaší společnosti. A představte si, oni namísto, aby takový uchazeč okamžitě vyrazili, tak oni jim na to odpoví.
1: A jaká je, paní Karol, naše uhlíková stopa? Teď jste mě úplně rozhodila.
0: No, tak musíme to nějak měřit, no.
1: Jako třeba, nevím, minulý týden u nás v průjezdu někdo zanechal uhlíkovou stopu nějaký prase. A my jsme tam kolem toho chodili 2 dny, než to někdo uklidil. A lidi jsou jako v tomto opravdu jako
0: pozor,
1: někdy.
0: Pozor, i uklidit uhlíkovou stopu zanechá uhlíkovou stopu.
1: Jo. Hmm. A myslíte, že já mám taky uhlíkovou stopu?
0: Si myslím, že to bude nejméně 640.
1: To je podle velikosti nohy, jo? Nebo...
0: Tak snažila jsem se to převést na nějakou míru, které byste mohl rozumět.
1: A vy máte kolik? Tak pro, abych byl v obraze.
0: Standardně 39.
1: Takže já mám vysokou uhlíkovou stopu.
0: No, vy máte vysokou uhlíkovou stopu určitě.
1: Oh.
0: Navíc vy jezdíte tím vozem americkým, že?
1: No tak...
0: To nevypadá na elektroautíčko. Ne, ne, ne.
1: Já si to vyvažuji těma berlema zase někdy.
0: No počkejte, ale... počkejte, ale v oberlí chodíte doma, to se nepočítá. Přece když pojedete, když budete si chtít něco donést z kuchyně do ložnice, no tak taky nepojedete autem, že jo? To dojdete pěšky.
1: No to jo.
0: To naopak možná tím, že se o ty berle opíráte, že vám není dobře, tak ještě víc toho CO2 vydechujete do vzduchu. Vy možná máte díky těm berlim ještě větší uhlíkovou stopu.
1: Ale to byste mimochodem nevěřila, že když jdete o berlích, tak si ani kafe neodnesete. Nic prostě.
0: No to vám můžu poradit, protože to měla vychytaná je moje babička. Úžasná, 96-letá, skoro 97 jí bylo, když zemřela. A ona poslední roky života právě byla imobilní, chodila o berlích, takže ona si na ty berle uštrikovala takovou taštičku. Tu si tam zavěsila právě na to, za co se držíte. A tam si nosila brýle, kapesník, nosila si tam věci, které potřebovala přenést. Pravda, kafe se do taštičky dát nedá, ale takové ty drobné předměty, abyste je nemusel nosit po kapsách nebo je někde složitě držet, tak je dáte do taštičky, zavěsíte na berle a už upajdíte.
1: Paní Karol, vy jste řekla slovo uštrikovala.
0: Ano.
1: Vy jste indoktrinovaná. Vy jste indoktrinovaná osoba.
0: Pozor, pozor, moje babička štrikovala celý život ještě předtím, než se z toho stala móda.
1: Ještě než se narodila paní
0: Ještě než se
1: Pekarová.
0: Narodila paní, no já si myslím, že babička štrikovala ještě v době, kdy nikoho vůbec nenapadlo, že tady nějaká Pekarová spatří světlo světa.
1: Jo, no tak to, trošku to beru zpátky, ale mám takovou obavu, jestli náhodou jste nepropadla.
0: Ne, my jsme to tam měli vždycky, já si myslím, že naopak jako ta Pekarová to musela od někoho obšlehnout, to nemá z vlastní hlavy.
1: No to, na to vemte, je to má 100% z vlastní hlavy.
0: No to... já si nejsem jistá teda.
1: Ale ne, tak to by dítě základní školy nepláclo jako kravinu.
0: No...
1: Dejte si 2 svetry a zabijeme tím Putina.
0: dejte si tři a už je mrtvej.
1: No, no ne, to je. Ale dobře, tak ať je po vašem, dá se to nějak vyřešit.
0: No určitě, dejte si na to, no uštrikujte si na to, hele, to bychom mohli v rámci pleteme si, že by lidé kromě svetrů mohli posílat ještě taštičky k Saverovi na berle. No. Já už vidím paní inženýrku, jak se dá paní inženýrku Vlaďku, jak se dá k pletacím jehlicím a posílám vám batůžek. Ekologický bio.
1: No, no to já bych nosil.
0: Z domácího, z čeho by to mohlo být? Domácí vlnu.
1: Z domácí vlny. No, paní Karol, uhlíková stopa vyřešená, teď tady u toho popíme kafe, není to neekologický?
0: No je.
1: Kde máme jistotu, že se na sběru toho kafe nepodělí děti?
0: Učejte, já to ještě jednou ochutnám. No,
1: vy si z toho děláte srandu, ale...
0: Ne, ne, ne, když se na tom podílí děti, chutná to trochu jinak.
1: No jasně, no ha, ha, ha, ale to od vás není hezký, protože já jsem myslel, že řeknete, že už nebudeme pít kávu cizí provenience.
0: A tak tady my stejně nepijeme kávu cizí provenience, my pijeme tady domácí kávu. Přece Česká republika je vyhlášený pěstitel kávy.
1: To se vám zdá na první pohled. Vy jste říkala, že vás zaujal pan premiér a jeho angličtina.
0: No, já už jsem zaznamenala, že se spousta lidí mě dotazovala a na Facebooku řešili, co znamená slovo trus.
1: To on říkal tam, jo?
0: To tam říkal trus. A dokonce jeden známý mi psal, že on je napůl cizinec, takže se ptal svého tatínka, který je rodilý Američan, jestli náhodou neví, co to je trus, a ani ten americký tatínek to nevěděl, takže...
1: Pan není Fiala... to anglicky ta stopa?
0: Ne, já si myslím, že to trus bude znamenat, že to nebude mít jenom jeden překlad, že to bude soubor slov, že to znamená, my toho Putina porazíme a Ukrajina zvítězí a pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a demokracie a tak dále. Já si myslím, že to všechno je v tom trus obsažené.
1: Mm-hmm. Já taky nemluvím, takže si z toho nemůžu moc dělat čprťouchlata, ale on nějak hloupě něco překládal?
0: No on, jak to říct, no mě překvapilo, že poté, co si tady zvláště lidé z ODS dělali legraci s paní Schillerové, že neumí anglicky, tak najednou nastoupí pan premiér na poměrně důležité akci a nikdo si ho neveme do parády, aby s ním trošku propiloval, vypiloval to, jakým způsobem to říká. A on tam takovou vysloveně českou angličtinou, Petr Holec ve svém streamu říkal ukrajinská angličtina, taky hezký termín, jo, tak tam prostě převyprávěl něco, co měl napsaný na papíře. Ono to bylo v podstatě dost podobné tomu, když měl tady ty premiérský rozcvičky, jo, ale tam tolik necvičil, tam je pravda, že s tou gestikulací byl umírněný. Asi ho strašně vyčerpalo soustředit se na ten anglický text, ale přednes byl teda za pětku s hvězdičkou.
1: Bylo to horší než Sobotka?
0: Já si myslím, že to bylo na stejný úrovni jako Sobotka. Ale u toho Sobotky to aspoň bylo vtipný. Tady měl člověk pocit, že je to fakt trapas.
1: Jo,
0: já to toho Fialy nečekala, já jsem čekala, že jako akademický, já jsem samozřejmě věděla, že jeho rodný jazyk je němčina, že jo, nebo posltovská bernština.
1: Spíš oblíbený.
0: Takže on s tou angličtinou jsem čekala, že jako by nemusel být na tom úplně špatně jako člověk, který strávil velkou část života na akademické půdě. Přece musel jezdit někam na nějaké kongresy, akce, přednášky, semináře v angličtině, no a on tam potom chlapec předvede tohle. Trus.
1: A musí umět anglicky premiér?
0: No měl by umět.
1: Víte, co říkal Ivan Mládek? U nás v rodině se učí cizí jazyk jenom ten, kdo nemá na tlumočníka.
0: Tak to je sice hezký, ale Petr Fiala by pochopitelně měl umět anglicky. Všichni vrcholoví politici by měli umět anglicky. A měli by umět anglicky nejenom na to, aby se domluvili. Že? Další takový expert, který neumí anglicky, tak je pan ministr zemědělství, ten se tím chlubil. Ten se tím chlubil, jak si nedávno povídal s anglickým nebo s německým ministrem, s polským ministrem, s několika ministry najednou a jak se tam rukama, nohama domlouvali, jak to byla hrozná legrace.
1: Tam bych to tak nějak ani nečekal, tu angličtinu.
0: No, tak ono od těch ministrů se toho dá čekat čím dál tím méně, ale prostě vrcholoví politici by měli mít tu angličtinu, nejenom, že by s ní měli být schopni komunikovat, ale měli by jí mít i na takové úrovni, aby to prostě neznělo tak, že to člověka tahá za uši.
1: A pan Stanjura prej mluví polsky. jsem někde četl.
0: To je mi sympatický.
1: Oči vyšči, že tak.
0: No, já jsem taky jednu dobu mluvila polsky, no. Ale...
1: No, je to málo, že? Polsky.
0: Já se pamatuju, když jsme byla na vysoký, tak nám tam jeden pan profesor říkal, že bychom měli umět dobře na úrovni, no, ještě, jak nevím, co to je za úroveň, jak proto byly ty Ačka, Bčka, Cčka, tak prostě na té nejvyšší úrovni, že bychom měli umět jeden světový jazyk. A potom k tomu přibrat ještě jeden nějaký méně známý jazyk nebo méně frekventovaný, třeba právě polštinu. On mluvil slovinsky, jo, něco takového trošku jako fajnšmekrovského, no ale každopádně je potřeba aspoň jedním jazykem vládnout dobře. A to se teda panu Fialovi zvládnout nepodařilo, jedním jazykem vládnout.
1: No odpustíme tohleto. To bych mu odpustil.
0: Tak vy jste takový velkorysý, tak mu to odpustíme.
1: V tom to určitě. Ale... Co teď já nemůžu odpustit? Viděla jste poslední Reportéry ČT?
0: Ne.
1: Jak tam pan Wollner uváděl tu, já jsem o tom rozsáhle mluvil na streamu v pátek, reportáž o chlapci, který ukradl ten reproduktor. Tak on tu reportáž uváděl. A policie vyšetřuje matku chlapce, který poponesl reproduktor na akci Andreje Babiše. Dneska je to, paní Karol, tak kdybyste někde něco ukradla? Řekněte, no. Že jste to poponesla jenom.
0: A to jsou vždycky taková slova, která jako alternativní za to ukradnutí, že jo. Měli jsme tady odklonit, to bylo taky takový hezký slovo, místo krádež, tak jsem to odklonil, tenhle ten to poponesl.
1: No.
0: Zdemokratizovat, to je další místo krádež, že se používá zdemokratizovat, demokratizace majetku.
1: Ale víte, v čem je rozdíl? Když to řekl ten ministr Kocourek tenkrát, že no. Odklonil, tak to prostě jeden člověk, který něco, ale tady to říká Česká televize, která má být první, kdo věci pojmenuje tak, jak jsou. Mm-hmm. A která má říct, že krádež je krádež. Na mě koukáte teď? Jak...
0: No já na vás tak koukám, protože je vidět, že jste sice radní České televize, ale z naivity vás to ještě pořád nevyléčilo, vůči tomuto médiu.
1: Musím si tady mobil skovat, abyste mě ho neponesla k vám domů dneska.
0: Vy máte nějaký nový jablíčko,
1: jo,
0: ne?
1: Jo.
0: Počkejte, ale na tu šuhu máte docela odřený, na to, že je nový, ne?
1: No, tak to víte, chodil jsem do dvou berlích. Takže, abyste mě ho neponesla.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sebra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politručka.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Já, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo, no tak...
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká... A bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: a to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude
2: jo,
1: pravda.
2: Jasně. Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to
2: dobrá. Ona se taky povídá legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, jo.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale
1: je
2: to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Ksavere teď dočet na Seznamu a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Ne. Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A už vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: Toho jsem tam neviděl.
1: Ne.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to již v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo Jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandra Voní, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Asi vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, já tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. Vy jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval.
1: Jak se s ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák se bude pochovat si.
1: Jak to?
2: Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někdy dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo, sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl, a nefotit, ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: A porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale
1: myslíte
2: trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Vy ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No, ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený asilpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady sedíte
2: a říkali, no, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřík.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor. Nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosí nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavere, no. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám
1: no,
2: řekl pan
1: nevím.
2: Premiér.
1: Já a právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst v té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo, nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo?
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, to je bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme.
2: Jo.
1: Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne. Wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením
2: jasně.
1: Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Ze zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo nakolik?
2: Národní. Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stače no, zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má
1: jak to
2: odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? Vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem já? Od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to 21. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápe?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku. Ano. A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku Bilak? Ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam mín toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává mín už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že už asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: Půr? Já Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem slyšel... Že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem jeho slyšel. A to už a nepokračuje.
2: To už dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to postuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je
2: no.
1: Lampasák. No.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak. Pan
2: tak to
1: Kapek.
2: Byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste
1: to
2: se
1: ne,
2: registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne,
2: ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A?
1: A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis tak, snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak kolik... Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Pojďte se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo, už,
2: Bolek. Už dostal. Od brněnskýho ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, jo? To je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: jste opravdu alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to
2: od vás čekám.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale to můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synový.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo psaný.
2: Jo? Hm.
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady v naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je. Zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je.
1: Že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou Nutelou v Německu,
1: no.
2: Tak, že ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď
1: jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko. Ksavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
2: Já bych mu to přál, Ksavere.
1: Ne,
2: to. Jo,
1: já mu to nebudem to... nikomu přát nic špatného.
2: Já jsem hrubián a cynik.
1: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl doma tak rád. Bernard,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Belzonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Belzonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Davídková a Azalka.
1: No. Azalka Krušná.

0: Daniel Klement na Vlzonku, přístav pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavé, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak, Xavere?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to no. Mám, to mám.
0: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
0: Xavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo,
0: jo.
1: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že... Je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
0: Inflace není, Xaver. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
0: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermanin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: Snad,
1: i poštovní známky.
0: Já jsem
1: vločky napoznal.
0: Xavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednes, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem
0: podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Xavera si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický, že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
1: No.
0: Dneska jako je děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by... Jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne, to ne.
0: Já jsem se vrtetěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím,
0: já si myslím, že ne, ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten...
0: Kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českým rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: A to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netrůfám se.
1: Čičinu netroufneme, Čiči to...

Posloucháte Radio Xaver. Everybody's talking at me.

0: Michal Šopor je naším hostem. Ahoj Michale.
1: Díky moc za pozvání.
0: Sledoval jsem před pár dny tvoje rozsáhlé video na téma syn amerického prezidenta. To je přece ten obsah, o který můžeš mít trošku obavy, protože ta jakási velmi pevná síla, řekl bych na celém světě i u nás, bude říkat, že to není tak úplně ono. Zvažoval jsi to, že jestli to pustíš takto veřejně?
1: Ne, protože tohle je pravda. Tohle není žádná konspirace. Tohle je něco, co je legitimní věc a mně nepřijde nějaká forma autocenzury jako něco, co bych měl prostě dělat. My komentujeme něco, co se v Americe řeší jako téma. 33 senátorů po volbách, které budou za pár měsíců, bude žádat vyšetřování syna prezidenta, což je něco naprosto jako skandálního. Je to něco, co by se mělo řešit, zvlášť i když vidíš jako různé globální konflikty, které teďka probíhají na východ od nás. A najednou vlastně vidíš, že i v tom spisu tady tohle případu existují země, o kterých se teďka jako mluví a dejme tomu někteří politici, které ty země jako vedou nebo tak, tak jsou s tímhle taky propojení, takže určitě jako znát nějakou pravdu je fajn. My jsme tam vlastně v tom podcastu s mojím kamarádem Martinem řekli jenom věci, které jsou veřejně známé a když jsme se o něčem jako bavili, že budeme fabulovat, no tak jsme se jako bavili, jak když se bavíš u piva, jo.
0: No, mám pocit, že jistý Jan Hus také říkal pravdu. A skončil na hranici, ale...
1: Tak já podepíšu nějaký papír, kde řeknu, že nechci nikdy spáchat sebevraždu a vylepím si to tam někde. Kdybyste jako slyšeli, že jsme spáchali sebevraždu,
0: no,
1: tak
0: právě, jo. No. A mimochodem, ono to mělo asi obrovský ohlas, to video.
1: Jo, vidělo to přes 100 000 lidí. A já myslím, že jako hezký výsledek, když jenom takhle kecáš s kámošem a že si to naladí 100 000 lidí prostě doma místo televize.
0: Fajn. Jak ty nejsi na Floridě, nebo jsi tam relativně krátko, jak hledáš ty zajímavé lidi? Ty si dáš někam nějaký inzerát?
1: Mě baví se s lidma bavit. Já k tomu často přijdu jako slepej k houslím. Dejme tomu, potřebuji si koupit pásku, protože jsem potřeba něco přilepit, tak jdu do obchodu, do stavebnin a vedle mě stojí týpek a má na sobě kšeltovku a tady má prostě jako purpurové srdce, že on je vyznamenaný jako veterán třeba z Vietnamu. A já za ním jdu a zeptám se o dobrý den, jako já nehledám žádnou kontroverzi, ale mě by zajímalo, jestli byste si třeba nechtěl pokecat se mnou. A ten člověk řekne, OK, fajn. A ten člověk potom se mnou sedí, jo, třeba nevím, na pláži nebo venku a popisuje mi, že jako film jako Údolí stínu, takže jeho postava tam má hlavní, jako, nebo ne hlavní, ale jednu z rolí a on je prostě člověk, který v 19 nebo 20 letech jako na něho nabíhali jako severovětnamští vojáci v noci a jako útočili na ně bajonetama a on nám jako popisuje, jak v 19 nebo ve 20 letech prostě jako nožem se ve tmě v dešti prostě brání, ani neví do koho bodá nebo tak. A tohle jsou lidi kolem, jo, které běžně člověk potká, takže já mám rád, když vidím jako zajímavého, tak za ním jdu a bavím se s ním. A co se může stát, když mi řekne ne? No tak buď se zlepším, aby příště někdo, kdo je opravdu zajímavý, řekl ano. A nebo to prostě nevyšlo. Tak je to stejně jako s ženou, vidím nějakou pěknou holku, tak nebudu o ní pořád mluvit, ale půjdu za ní, prostě když cítím, že mě něco přitahuje, když řeknu, tyjo, tohle bude matka mých dětí třeba, tak za ní jdu. Znám několik takových případů, že kluk se sebral, viděl nějakou slečnu, šel za ní a
0: to
1: hotový.
0: Mě zajímá, jaká je procentuální úspěšnost u těch žen v tomhletom.
1: V to, je, že za nima kluk
0: když
1: přijde?
0: Když tě přitahuje...
1: Že za ní kluk přijde?
0: Ne, kluk přijde ty, když za ní přijdeš.
1: No když přijdu za nějakou jako Američankou, kterou jsem nikdy neviděl, neznám.
0: Dobrý den, vy mě přitahujete?
1: Ne, řekne, že hej, what's up, ale prostě bavíš se s ní, protože ona to tam tak nějak vyžaduje. Ty Američanky jsou trošku jiné, oni mají rádi tu konverzaci, ty holky fakt mají rádi to, že za nima jako někdo přijde, baví se s nima. Ono, když ten svět je jenom pořád takhle, tak ty holky si nechcou pořád s váma jako se jenom swipovat na Tinderu a psát si na Instagramu, prostě oni mají, jsou to lidi, jo, jako my všichni, prostě, jo, ale lidem chybí vem si lockdown a tady tohle, lidi byli zavření, prostě ta osobní komunikace takhle je nenahraditelná.
0: No a jaká je teda ta úspěšnost?
1: Když nedá procentuálně jako dát, že...
0: Tak 50 na 50 to bude.
1: Tak asi jo, jako, jo když přizaží, co jí řekneš, jako, ale záleží, co je tvým cílem. Mojím cílem, když vidím nějakou jako slečnu, tak já se jí ptám jako třeba, co dělá. Já nemusím jako za ní jít, že s ní budu chodit, nebo bude to manželka, ale potkáš holčinu, která dělala třeba 8 let v base s maximální ostrahou a třeba sloužila prostě na oddělení, kde jsou odsouzenci na smrt. Tak já se jí zeptám, říkám, a nepřišla byste třeba na podcast? A ona říká, to jsem nikdy nedělal, ale jo, klidně. Jo, a tímhle třeba můžeš to jako vést, jo? Já nechodím ven, že bych jako lovil někoho. Tady nevím, jak v Česku to je, ale mám takový pocit, že ti Češi jsou více takový uzavření, že když k tobě někdo přistoupí na ulici, jak si myslíš, že potom někdo něco chce. Tam ti lidi komunikují už jenom, dejme tomu, že máš nějaké triko, boty nebo něco, tak oni, jo, to se mi líbí nebo nelíbí, oni jsou jiní a Míci jsou prostě jiní. A hlavně ti starší, oni už, tam, kde bydlím já, oni už jenom komunikují se mnou proto, protože jsem mladší a ptají se mi, co tam dělám. Teď se mi nedávno stalo v obchodě, že jsem šel a prodavačka se mě ptá, že jestli mě maminka pro něco neposlala, že jako jsem něco zapomněl. A to bylo na nějaký svátek. Já už nevím přesně, co bylo za svátek, možná 4th of July, ale nechci kecat, jo. A já jsem tak jako ani nechápal vlastně, co mi říká, že jsem rozuměl slovu, ale nechápal jsem obsah. Říkám, jaká maminka prostě. Ale já jsem tam tak byl znatelně mladší a mě 30. Ale tam všichni, když jsem se ohlídl, tak nejbližší mu bylo třeba 55, já to byl mladík, jo. Takže ti lidi reagují na základě toho, co vidí a někdy to může být úplná blbost, kterou si já ani nepřipustím.
0: No, třeba. Kdybys neměl vousy, tak by třeba řekla, co si dáš, princezno? Však k těm dětem v Lídně.
1: Jo, no, tak...
0: No, Michale, já jsem...
1: Nebinární bych mohl být třeba, to bych jí mohl říct, ať... Paní, já nejsem ani to, co myslíte. No.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května. Neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo. Mm-hmm.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského přestřelené?
2: No tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjadřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt 16.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohleto skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No. A odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merc dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale mě... já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merc dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel. Těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Sedí topič u piána, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slabý celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Radio Xaver.

0: Ty jsi dlouhá léta byl blízkým spolupracovníkem Karla Gotta. Zelenou Vondráčkou předpokládám, že stále
1: to probíhá.
0: Pracujete. Co ti vlastně přinesla spolupráce s Karlem Gottem?
1: No, že jsem se zviditelnil. Aniž bych to tehdy tušil, že se to stane, tak tou spoluprací, díky tomu, že jsem mu mohl moderovat řadu křtů, desek a DVD, díky tomu, že jsem s ním točil rozhovory, díky tomu, že jsem následně potom napsal i tu knihu o posledních letech jeho života, tak jsem zjistil, že mě jeho fanoušci začali s ním spojovat. To znamená, že jsem pro ně nebyl neznámý člověk, že věděli, kdo je Luboš Procházka, že věděli, jak vypadá Luboš Procházka. Pak mi přinesla, a to teda pociťuju až teď, 4-5 let od jeho odchodu, smysl pro preciznost. Já jsem byl dřív velmi roztěkaný člověk, který rychle natočit, rychle odvysílat a snažil, ne, že bych nepřemýšlel nad těmi tématy, ale byl jsem roztěkaný. A až teď, poslední rok, dva, zjišťuju, jak on tu svoji preciznost, kdy vyžadoval od lidí maximální soustředění, byl schopen přepsat celý rozhovor, který sám předtím poskytl, nebo nechat přestříhat rozhlasový rozhovor, protože mu tam něco nesedělo, tak zpětně ho teď chápu. Tu preciznost toho detailu, kdy jedno, dvě slova hrají velkou roli v tom, co jako

0: byl šlapající hodinkový tým, kdy on mohl sedět a všichni všechno vyřešili za něj.
1: V té knize tvojí o Karlu Gottovi poslední
0: roky
1: s Karlem, tak mám pocit, že tam docela nešetříte Karlovu manželku nebo pana Gottovu manželku paní Ivanu. Co vlastně tam probíhalo s paní Gottovou?
0: Zase to má dvě sféry. Ta první sféra je náš vztah s Ivanou Gottovou, který z doby, kdy oni spolu začali žít a následně měli děti, probíhal velmi dobře. Myšleno po stránce já jako bulvární novinář versus články, které píšete pro Blesk a pro Deník a potažmo rozhovory s Karlem Gottem nebo Ivanou Gottovou pro Frekvenci 1 v té kooperaci. Pak nastal zlom. Já tuším možná v roce 2011, myslím tím v tom vztahu já versus ona, kdy Karel Gott se na mě více obracel o rady po stránce PR, chtěl, abych moderoval akce, chtěl, abych mu byl na blízku a ona nějakým způsobem mu to začala vymlouvat, ať to nedělá.
1: Proč?
0: A začala mě odstřihávat. No, já vůbec poprvé asi veřejně řeknu jednu věc, kterou vím až teď zpětně. Ona nějakým způsobem i to tak tlumočila mezi lidmi, velmi blízkými lidmi nám oběma. Začala hovořit o tom, že si myslela a že snad si do dneška myslí, že jsem ho snad vnitřně miloval, toho člověka, protože já se netajím tím, že jsem gay. A ona měla strach, že jsem mu tak nablízku, že ho mám jako tu modlu a že bych ho chtěl pro sebe. Ona o tomhle několikrát měla promluvit ve svém okolí a proto měla podnikat kroky k tomu, aby mě odklonila od něj. To znamená, aby nějakým způsobem on se se mnou vídal méně mi volal, no, méně...
1: Takže žárlivost?
0: Troufám si po těch letech říci, že tam mohla hrát roli žárlivost. Já jsem Ivanu Gottovou několikrát vyzval k setkání, ať si tyhle věci vyříkáme a ona ho nikdy nevyužila k tomu, aby jsme si jenom sedli a řekli si ty věci. Takže ano, já jsem slyšel i téma žárlivosti.
1: A co na ten boj, nebo na tu tahanici o Karla Gotta vlastně říkal mistr osobně?
0: Teď myslíš tahanici mne versus ona, nebo...
1: No, když tam on vlastně nějakou dobu tedy musel pan Gott plavat mezi vámi dvěma.
0: Když ještě nebyl nemocný, tak mě vždy prosil, pojď se potkávat jinde mimo Bertramku, vyřešíme si ty věci spolu, zařiď pro mě prosím tohle, pojďme vykomunikovat tento rozhovor, tady máš ode mě rozhovor tak, ale nechtěl, abych volal v době, kdy je doma, aby ona věděla, že mu telefonuji. Protože v tu chvíli nastával problém, že on komunikuje se mnou, že on se mnou řeší tyhle věci. Takže se snažil velmi diplomaticky tím proplouvat v době, kdy ještě nebyl úplně nemocný. Ve chvíli, kdy začal takzvaně přirozeně stárnout a přicházela nemoc, tak on vlastně mě prosil, pamatuju si dokonce v době, kdy onemocnil poprvé rakovinu, ať už mu nikdy nevolám, ať si smažu jeho číslo, že chce mít klid doma. Že vlastně on to řešil tím způsobem, že nechtěl mít ty konflikty, protože byl pod terčem nějakých argumentů, proč nemá s těmi či o nimi lidmi mluvit, tak vlastně to řešil tím, že si nebudeme volat a já si změním číslo a když budeš chtít, tak volej mýmu novému managementu, protože já už teď budu mít všechno jinak, já chci odpočívat. Samozřejmě, že mi sám od sebe volal, protože potřeboval řadu věcí konzultovat a nevydržel to. Ale myslím si, že on sám podle mě nikdy neslyšel ten argument, že by tam byla žárlivost, už jenom proto, že spolu mluvíme, už jenom proto, že já ho mám jako člověka lidsky rád a to je nesmysl samozřejmě, jako abych já se do Karla Gotta zamiloval a jeho žena měla na mě žárlit, je to nesmysl. Já jsem ho miloval jako člověka, jako personu, jako člověka, který, a ty to víš, se otevřely dveře a tam... A najednou přišla aura do té místnosti. To bylo něco neuvěřitelného. Ty sám víš, že, já si pamatuju křížový výslech, který byl ještě svého času, myslím si, že v 9 nebo v 10 ráno.
1: Už nevím vůbec.
0: A on i přesto, že nerad vstával brzy, tak přijel. A vážil si toho, že za tebou přijel. A ten člověk úžasně voněl, ten člověk vypadal dobře, byl perfektně oblečený, měl neuvěřitelného pamatováka a jeho vyprávění by do dneška zajímalo, co by řekl na COVID, válku Ukrajina, Rusko a tak dále. Takže mě ta situace s Ivanou do dneška mrzí, já tomu nerozumím, nebyl jsem jediný mimochodem, kdo vlastně byl na tom seznamu, s kým by ten Karel měl víceméně nekomunikovat a soustředit se na svůj nový management a já už jsem to řekl někde i loni, když bude někdy možnost si tohle vyříkat, budu rád, ale myslím si, že ta doma je promarněna.

0: Jsi naposled mluvil s Karlem Gottem osobně?
1: My jsme spolu osobně naposledy mluvili v červenci roku 2019, 2 měsíce před jeho odchodem, když slavil 80. na Bertramce, točili jsme rozhovor pro Frekvenci 1, ale ne na Bertramce, ale v rádiu. Tam jsme spolu mluvili naposledy a on víceméně tajil před i blízkými novináři, že ta leukemie je neléčitelná, takže já jsem na něm jenom viděl, že samozřejmě chřadne, ale že chce žít, chce komunikovat, chce mluvit a nenapadlo by mě, že dva měsíce na to nastane konec.
0: Četl jsi tu knihu, kterou o něm napsal jistý publicista Klusák?
1: Četl.
0: No a co na to říkáš?
1: Já, když jsem začal číst první stránky té knihy, kde on píše o komunikaci s Ivanou Gottovou na téma této knihy, tak jsem přesně jsem ty řádky říkal, no to je přesně ono. Takže to mě donutilo si tu knihu celou přečíst. Vzhledem k tomu, že jsem ročník 82, opravdu minulý režim jsem zažil do 7 let věku, pak už ten režim padnul a já ani nevěděl, že je nějaký režim komunistický. Já jsem chodil do školy, dostal jsem najíst, napít, tak se zaujetím jsem si tu knihu přečetl a musím říci, že teda jde do hloubky některých věcí a hloubky detailů, ale jednoznačný názor nemám v tuto chvíli na Karla Gotta a na jeho dobu mezi lety 60. a rokem 89. Mám za sebe, uměl tím vynikajícně proplout. On byl posel dobrých zpráv pro ty lidi.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem, a ne když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil, ale opravdu, dějou se prostě věci, já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka, viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: A oni říkají, ten Trump neví, tomu nikdo neřekl. Oni mají pocit, že ten Trump je na to všechno sám. Že kolem něj nikdo není, že všichni jsou hlupáci a on je největší hlupák, si myslí nějaký politolog z Brna, jo. To mě tak ale jako irituje. Jakou roli v tom hraje Trump, jak vlastně fungují ty lidi kolem něho, do jaký míry je to spontánní, připravený, zamýšlený, vůbec se neodvažuji soudit, protože nemám pocit, že celá prostě současná americká administrativa je jeden blbec vedle druhého. To já si opravdu teda fakt jako nemyslím, na rozdíl od nějakého politologa z Brna.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropské v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme v určité druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou. A prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal A teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoc jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nashledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Jana Zvirtek-Hamplová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Magistra Hamplová je právničkou, aktivistkou taky, to sleduju, bývalou novinářkou, to všechno probereme, ale v této chvíli také finalistkou nebo účastnící druhého kola při senátní volbě v Kroměříži, na Kroměřížsku, tak bych to řekl.
1: Ano.
0: Byla jste překvapená, že jste postoupila do druhého kola, nebo se s tím počítalo?
1: Já jsem počítala se vším, že ten souboj byl velmi vyrovnaný, takže jsem si říkala, může to být, nemusí 50 na 50. Bylo to hodně napínavé do posledních chvil.
0: Co vám říkají lidé na ulici, proč vás chtějí v senátu?
1: Chtějí mě v Senátu, protože používají taková krásná slova, vždycky potom slzím, že jsem jejich naděje, že jsem jeden z mála, kterému mohou věřit, že to mají otestované za ty roky, že tam potřebují nezávislost, odvahu a tak dále. Objímají mě, fotí se mnou, jsou to krásné prostě chvíle.
0: No a s čím tam jdete, s tím hlavním cílem?

0: S hlavním cílem zaprvé, abych měla ten senátorský průkaz, protože ten senátorský průkaz mě umožní nahlédnout do všech smluv, které byly uzavírané v posledních 2 letech, protože já, když jsem si mě požádala jako občanka podle 106, tak mě přišly začerněné, takže já vlastně tam bylo jenom smluvní strany a podobně. A jako senátorka bych měla přístup ke všem prostě podkladům, která jsou na ministerstvech. A já bych se ráda podívala i na otázku odpovědnosti za ty poslední 2 roky, za ty vyhozené miliardy a podobně. To byl takový můj první motiv, ale samozřejmě, když jsem potom zvažovala kandidaturu do Senátu, tak jsem si říkala, že takovým velkým cílem, a těch 6 let by na to mohlo stačit, že bych zkusila kolegy senátory přesvědčit, abychom vytvořili silný tým právníků a zrevidovali jsme náš celý právní systém, protože je zahlcen přemírou zákonů, který nikdo nerozumí. Zkrátka, aby se udělala revize zákonů, aby měli hlavu a patu, když to řeknu.
1: Jak to potom vypadá, paní magistro, v praxi? Znamená to, že Senát navrhne zrušení toho a toho zákona?
0: Senát má totiž zákonodárnou iniciativu a ano. Pokud by tam vznikla skupina třeba i z právníků zvenčí a podobně z fakult, která by doporučila některé zákony zrušit, některé obnovit, některé renovovat, doplnit, tak Senát to může všechno zpracovat, navrhnout sněmovně, může tu práci udělat za ní a sněmovna potom by to třeba mohla jenom přijímat. Já třeba vím, že zákony veřejného práva by zasloužily takovouto revizi. Zákon o obcích je už dávno přežitý. O veřejných zakázkách, kde se dává přednost, aby to bylo levné, ne aby to bylo kvalitní. Takže tam je to, já jsem totiž člověk z praxe, takže já bych ráda tu praxi převedla do těch teoretických zákonů.
1: Říkáte u některých zákonů revizi, ale který je takový typický, příkladný zákon, který je prostě zralý na zrušení, který už je třeba k ničemu?
0: Já bych tady nechtěla příliš zatěžovat tou teorii, taky neznám všechny obory, ale s ohledem na to, že máme přes 2 miliony zákonů a 8 milionů tuším prováděcích předpisů, tak v takovémto systému pravidlo neznalo zákon neomluvá je prostě tristní. Prostě to je úsměvné. Takže já totiž s mírnou nadsázkou samozřejmě, aby mě kolegové právníci nechytli za slovo, si myslím, že by se měla zrušit aspoň polovina zákonů a polovina by se měla zestručnit a zesrozumitelnit. To je opravdu obrovský úkol, ale pokud tento úkol nezvládneme v příštích letech, tak se právo stane absolutním chaosem. A je-li právo chaosem, tak vzniká prostor pro nespravedlnosti a špatné používání práva.
1: Hledal jsem na internetu, paní Hamplová, jestli někde najdu váš jasný postoj k Senátu jako instituci, jestli ho považujete Senát za důležitou instituci, anebo byste byla pro, a nenašel jsem. Jak vy to máte?
0: Já jsem byla v názoru na Senát opatrná, protože strašně záleží na tom, kdo je tam zvolen. Poslední 2 roky jsem ten postoj naprosto jasně získala. Senát je neskutečně důležitý. A zase s určitou nadsázkou, zase jak mě nechytnou ústavní právníci, že to by nebylo tak jednoduché, říkám to jako bonmot. Kdybych si měla vybrat, kterou instituci bych zrušila, tak bych zrušila sněmovnu a nechala Senát. Z důvodu většinové volby, z důvodu toho, že se tam opravdu musí probít osobnosti, které mají něco za sebou. A to je jedno, že třeba s některými nesouhlasí. To je úplně jedno, ale museli prostě něco ukázat, aby je region zvolil. Ale toto není tak jednoduché, říkám to opravdu, je to bonmot. Ale Senát je důležitou ústavní pojistkou, například dokonce i jeho veto je nepřehlasovatelné v případě třeba pobytu cizích vojsk a podobně. Takže on možná se zdá zbytečný v době takového toho poklidu, kdy všechno je v pořádku, ale tyto poslední 2 roky ukázaly, že nezbytně nutný. Nám strašně senátoři pomohli, když jsme dávali ústavní stížnosti proti těm nezákonným opatřením. A potěšilo mě, že si všimli i vaši kolegové novináři, že v jiných zemích se těch opatření tolik nerušilo, ale tady vznikla parta právníků, kteří za pomoci senátorů dokázali ty nezákonnosti protiústavní rušit. Takže tady bylo skoro 50 těch opatření zrušeno, což považuji za jednak teda ukázku, jak umí zákony, jak si ta naše ministerstva, ale jednak to považuji za super signál, jak si umíme poradit, jak si i z dola s těmi nezákonnostmi. A tam je ten Senát strašně důležitý.
1: Vy jste hovořila na té obří demonstraci 3.9. na Václavském náměstí. K čemu v konečném výsledku poslouží ty demonstrace?
0: Já bych jejich význam ani nepodceňovala, ani nepřeceňovala, ale podle mého názoru se přiznám, že jsem trošku váhala napřed účastí na té demonstraci. Nevím, zda to advokátům úplně přísluší, ale nakonec jsem se rozhodla z hlediska toho, že jsem byla vždycky poměrně ve veřejném životě aktivní, byla jsem i kdysi dávno aktivní v listopadových dnech a byla jsem si vědoma naprosto toho, že je strašně důležité, kdo totiž na tom pódiu té nespokojené obrovské masy lidí bude stát, že je to i zneužitelné. Takže nakonec jsme se s odborníky prostě z jiných oborů, tam mluvili energetici a tak dále, dohodli, že vystoupíme na té demonstraci. Byli jsme v kontaktu i s organizátory, já jsem třeba jim apelovala, vzpomněla jsem si, jak kdysi biskup Malý, když organizovali se demonstrace, jak apeloval hlavně klid, žádné násilí a podobně. Ať to pořád říkají, že ti lidi byli prostě nabuzení a jako nešťastní a takoví lidé dokáží potom, když je někdo, když to řeknu nesprávný, nějak prostě pošle, tak by mohli udělat i nepřístojné věci. Takže jsem říkala ne, prostě nemůžu stát stranou, když jde o takovou vážnou věc. Takže já si myslím, že je to důležité, když se vrátím k vaší otázce pro určitý, bych řekla, apel na vládu, že prostě něco je v nepořádku, minimálně, aby se zamyslela, že by měla třeba ve své práci toho mnoho změnit. K tomu je to důležité, k tomu bude důležitá i demonstrace zítra a možná jich ještě bude několik, než opravdu, už jsem slyšela, že i pan prezident říká panu Fialovi, že by měl, tuším, 7 ministrů, jak si odvolat, protože prostě nechci říct, že nic neumí, ale umí toho málo.
1: Jsem četl 6, ale to je detail.
0: Nebo 6, to už, jo, já se omlouvám, protože já se přiznám, že bych opravdu odvolala všechny, ale to je možná můj trošku pohled, že rozumím tomu veřejnému právu a vidím, co tam páchají za nepřístojnosti. Takže možná to, že vidí tam přes 100 000 lidí pan Fiala, já si myslím, že tehdy on promeškal šanci, že kdyby se k tomu postavil jinak, řekl, zamyslím se nad tím, co děláme špatně a povolám odborníky po svém boku, tak možná se mohl stát i hrdinou dne, ale on ty lidi pozurážel, označil nás za ty proruské troly nebo co, přestože tam bylo tisíce prostě českých jaksi vlajek. Takže potom to hodil teda na ty organizátory, to je špatně. Prostě pokud, jak si vedení této země, a teď je mi jedno, jestli je tam Fiala, nebo je tam někdo jiný, neumí komunikovat s občany své země, tak prostě tam nahoře nemá co dělat. Já to totiž znám z obcí, tam jsou taky koalice, opozice, často se dokonce o vážných věcech musí dohodnout. Já třeba jako advokátka i k tomu vedu, říkám, máte tady jako spor složitý, dohodněte se. Takže já to umím v tom patře dole a nevím, proč by to nemohlo fungovat patře nahoře. Mm-hmm. Asi tak.
1: No, pozoroval jsem video jednoho z těch organizátorů, jistého pana Vrábela, který pár dnů po té demonstraci v tom videu vysvětluje, o co jde. A říkal tam, myslím, že celkem přesně to můžu interpretovat, říkal, že jde o to, aby se udělala nějaká podpisová akce a aby ji podepsalo byť o jednoho člověka víc, než jsou voliči pětikoalice. Potom by šel za prezidentem, toto by mu předal a žádal by pověření pro sestavení vlády. Toto říkal ve videu, spolehněte se na to, že to říkám tak, jak to je, co si o tom myslíte jako právník.
0: Toto jsem neslyšela. Přiznám se, že toto mi přijde trošku úsměvné, protože pokud by někdo přišel za panem prezidentem, aby sestavil vládu, tak už by to měla být třeba skupina odborníků a podobně, kteří by to tady, když to řeknu v uvozovkách, zachraňovali. Už jsme tady kdysi úřednickou vládu měli být naprosto v klidných vodách. Teď je opravdu doba, nebudu to nějak zlehčovat ani dělat tady nějaké bonmoty, ta doba je skutečně neskutečně vážná. Na území se tady válčí, prostě máme tady energetickou krizi, kterou tvrdím tedy, že v rámci České republiky si působíme sami. Tam vidím tu obrovskou neodbornost a zabýváme se třeba věcmi, kde bychom se měli zabývat jinými. Já se přiznám, že jsem přijala hostování na demonstraci na Václaváku jako host. Chtěla jsem tam být, protože vím, že tam spousta lidí třeba přijelo i kvůli mému jménu. Pak jsem taky 3 hodiny ještě chodila v tom davu, takže přesně vím, proč tam ti lidé přišli. Takže chci říct, že organizátoři udělali neskutečnou práci. Já jsem komunikovala hlavně s panem Havlem a teď tyto věci by měly velmi, velmi bedlivě prostě komunikovat napříč prostě spektrem. Toto jsem neslyšela, takže trošku mě to překvapuje. Ale na tom není špatného sestavit jakoby vládu odborníků jména. Někdo to udělat musí a potom jde o to, kdo za tím panem prezidentem půjde, že podle mě by to měli být zástupci eventuálně, kteří by v té vládě měli působit.
1: Vy jako člověk znalý práva a vzdělaný v tom právním světě, dáte mi zapravdu v tom, že v demokracii je třeba respektovat výsledek voleb, ať se nám líbí nebo ne?
0: Ano,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Hraje vám rádio.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, toto mě přijde hrozně krutý, že se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexauriny.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou, ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně.
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako... Chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí. A stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxicí, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
1: Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky. Prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jo. Jinými slovy, vy se asi denodenně, nebo velmi často, vy netočíte denodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. Mm-hmm. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku. Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem měl sen, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cený tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: To Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co to znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano, ale, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, kterým pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelných do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem. V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět, ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mhm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenují ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
3: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Mistře, já mám radost, že jsme se tady po týdnu potkali opět.
1: Já už jsem se nemohl dočkat, ale musím vám, mistře, říct, že je nějaký parno venku.
0: Dusno. A navíc ještě je to jaksi znásobeno tím, že dneska to bude kratší. Já totiž zcela výjimečně spěchám. A nevím, jestli vám mám říct, kam spěchám.
1: Řekněte. Kam spěcháte?
0: Mám.
1: Řekněte.
0: Přiznání je polehčující okolnost.
1: Jo, samozřejmě.
0: Já jdu k soudu.
1: Zase jste něco udělal?
0: Zase jsem něco udělal. Pořád ten samý soud. Já jsem o jedné novinářce řekl, že je... To je co, já jsem to řekl. Že je svině.
1: Počkejte, to je ta pacientka z toho...
0: To já neslyším vůbec.
1: Je to pacientka z jistého fóra, ne? Z nějaký léčebnej? Já nevím, jak se jmenujete.
0: Já se nesmím vyjadřovat, já stojím před soudem.
1: Ale je to tak, ne? Můžete mrknout jedním okem? Tak je to pacientka, no.
0: Jdu k soudu, zase to asi neskončí, no prostě jako kvůli kravině. Já myslím, že by měl být nějaký paragraf na to, že se soudy nemají otravovat blbostma.
1: No ale vy jste hubatej, no, jste hubatej člověk.
0: Už ne, já už jsem se poučil.
1: Jo, už si se říkáte.
0: Já už mlčím, jako, no já už mlčím jako hlubuček.
1: No já vám něco řeknu, mlčím jako hlubuček. Jel jsem v autě na natáčení Vlzonky, poslouchám Český rozhlas, hlavní zprávy, říkám tak a teď si něco rozumím tomu hlubučkovi, nebo Kvítkovi Rakušanovi, byl jsem napjatej, ani slovo. Vidíte, hlubuček, já si myslím, že hlubučka, máme tady recept od Topky, jak člověka nepohodlnýho vymazat ze světa, já si myslím, že hlubuček přestává existovat.
0: Nová obří korupční kauza. Já mám zákulisní informace,
1: ne.
0: Že to je mnohonásobně větší kauza než Rád.
1: No, já vám řeknu taky, já mám taky. A už když Vít Rakušan před časem řekl, že nebude kandidovat na prezidenta, protože on si s ním tak pohrával, už dosáhl 40 let věku, cítil se moudrej, šlo mu to v těch televizních debatách, měl tu Viktorku, ne, jako, že jo, takže perfektní, bylo to připravený. Říkalo, že on to zabil kvůli tomu, že v létě pukne průser kolem stanu. A on puknul. No a takhle, že to samozřejmě nekončí hlubučkem, my oba víme, jak je stan postavený.
0: Já to nevím.
1: No je to parta, je to hnutí nebo strana postavená podnikateli na těžbu, na monetizaci politického vlivu, jak se říká.
0: Neslyšel jsem, co jste teď řekl, no. Já stojím už před soudem za svým.
1: Já vím.
0: A nevím, jak to dopadne, takže já jsem ještě...
1: A půjdete tam zrovu, protože jste mi to nechal říct. Teď tady sedíte a měl jste zajistit, abych to neřekl.
0: Vy jste řekl, že máte zákulisní informace, no to, co jste řekl, není žádná zákulisní informace. Já mám zákulisní informace.
1: No ne, já mám zákulisní informace i k dalším politikům z toho, no. Protože jak ta strana je postavená, tak... Ty přední politici nemůžou říct, my jsme mimo a my jsme o tom nevěděli. Samozřejmě, že věděli. Ježíš Maria, je tam Stanislav Polčák, je tam Petr Gazdík.
0: Tak já
1: takhle můžeme řezat.
0: Já vám řeknu moji zákulisní informaci. No. Toto je zahřívací kolo, protože celá ta kauza kolem toho pana Hlubučka má údajně dvě fáze, dva okruhy. A ten druhý okruh, ten se teprve nějak rozpracovávám to ze spolehlivých zdrojů. Nebude to žádná legrace, nebude to laciný takzvaně, jak se říká. A mezi tím vybublává v klidu ještě něco jako stoka v Brně, ostravská stoka.
1: Hele, že byste mluvil s plukovníkem?
0: Já jsem
1: že mluvil... jste mluvil s plukovníkem v Rádiu Xaver, ne?
0: Já jsem včera večer vysílal živě na Rádiu Xaver a měl jsem plukovníka Šlachtu na telefonu, ale od něho to nevím. On...
1: Neříkejte.
0: Nic, ne. Já mám lepší zdroje.
1: Vážně? Jsi plukovník? Plukovník, neříkejte mi, že neví. Plukovník ví.
0: Plukovník ví určitě, ale plukovník velmi dobře ví, co chce říct a co nechce říct. Jo? To je jako...
1: Já vím.
0: Nicméně, toto je taková milostná předehra. My natáčíme teď Vlzonku v okamžiku, kdy ještě není rozhodnuto o vazebním stíhání, myslím. Mm-hmm. Já jsem zvědav, jak si s tím to naloží média, vy jste to řekl. Už je klid.
1: Ale jenom víte, co ještě? Super podotek. Ráno kliknu na Seznam a víte, co je hlavní zpráva? Velký headline. Jak je možný, že Babišovi u voličů prochází, že místo, aby seděl ve sněmovně, tak jezdí za nima? A Hlubuček tam v tu chvíli ani nebyl.
0: Klasika. A já tam já prorokuju velký průser, který už se nedá udržet, ale já mám svoji vyšetřovací verzi.
1: Já myslel vazbu.
0: Ne.
1: Že vedete nějakou vlastní vyšetřovací vazbu tady někde.
0: Základy kriminalistiky oba známe, jo?
1: Já ne, já ne.
0: Stavíte vyšetřovací verze, jak to mohlo být. A já mám dvě, teda, abych řekl pravdu. A jedna se podle mě blíží pravdě. Jedna verze, ta nejpravděpodobnější je, že ten Rakušan o tomto věděl.
1: No tak, no dovolte.
0: A že si říkal, že je potřeba vyvětrat. Říkal, teď se zbavím těch Hlubučků a těch kšeftmonů. To je podle mě jedna z verzí. A druhá z verzí je tak, že tam ještě není rozkoukaný na to ministerstvo. A nedohlídne, co mu dělají pod rukama, protože moje tajné zprávy říkají, že ta policie a hlavně vedení policie ho nemá rádo a že jdou proti němu.
1: No tak vzhledem k tomu, jak ukončil jejich předchozího šéfa, tak se tomu ani nedivím a vzhledem k tomu, jak byly tlaky kolem policajtů ve Zlíně, odkud zakladatelé a mecenáši a všichni tyhle podnikatelé, nebo skoro všichni podnikatelé ze Stanu pocházejí, a odkud mimochodem přicházejí nebo pochází i ty tlaky, co vám řeknou v dopravním podniku, jak tam volají, aby něco zařídili a tak, tak samozřejmě, tak já jsem si říkal vlastně, že Vít Rakušan, jestli nepřišel čas, víte, teď dát si nějaký kafíčko na benzínce večer se současným policejním prezidentem, který ho si vybral, a jenom se tak jako optat, co a jak. Samozřejmě nezávisle, aniž by zasahoval v něčem.
0: Ještě vám musím říct, že jsem včera po tom vysílání přijel domů o půlnoci a napustil jsem si vanu. Jo, a měl jsem dlouhý dým ve vaně.
1: Ve vaně se nejlíp přemýšlí.
0: Přesně. A já jsem, jak jsem byl pod dojmem toho rozhovoru s tím Šlachtou, tak jsem si říkal, jak by to teď bylo, kdyby býval Šlachta byl ministrem vnitra. A došel jsem k tomu, že vlastně na tom magistrátu už by nikdo nebyl. Všichni z magistrátu by pravděpodobně byli ve vazbě. A v té budově magistrátu v přízemí byla tam jako nákupní středisko a nahoře by byly takový ty luxusní obchody. Magistrát už by nebyl. Já jsem, totiž on je tak nabroušený na ten Šlachta, že si říkám, možná štěstí pro spoustu lidí, že on ten odznak teď nemá.
1: No to by vám podepíšu.
0: A v tom rozhovoru říkal, a dohlíží to paní Lenka Bradáčová. A tam já mám záruku, že to bude špiglnigl.
1: Ale já si říkám, možná na vnitru, že by teď byli těžkovoděnci, ne?
0: Je to možný. Takže to, kdyby on byl na vnitru, jo.
1: No, kdyby byl ve vládě třeba, nebo tak, jo.
0: No tak kdyby ve vládě, a on by byl na vnitru.
1: No
0: tak nakonec, to jako nevím. No. Slyšel jsem včera vtipnou historku nějakým podcastu, někdo zákulisí toho, jak se sestavovala Fialova vláda. Musím říct, že to bylo velmi vtipné.
1: No.
0: Protože tam říkal, popisoval, jak seděli někde tam v té jednací místnosti a říkal, a teď tady máme to ministerstvo školství. Kluci, kdo z vás chodil do školy? Tak se všichni přihlásili. A Gazdíku, ty jsi taky chodil do školy? Tak budeš ministr školství. Že to bylo tak jako složitý všechno.
1: No tak pět stran.
0: A
1: ještě úplně jiných často.
0: A k tomu drobnost ještě. Dnes dopoledne byl v XTV Ringo Čech.
1: Mm-hmm.
0: A byl hrozně vtipný zase. Doporučuju na XTV Ringo Čech a přišel v červené košili.
1: V tý chodí furt, ne?
0: Ne, má novou a košili říkal, že si kupoval vrtačku a k tomu dostal košili. Jako
1: fakt?
0: Jako dárek. Ale hlavně tam říkal jako spoustu zajímavých věcí. Velmi, velmi doporučuju a líčí tam mimochodem svůj pohled na Hluboček a kauzu celou.
1: Jo?
0: Podotýkám, že on byl zastupitelem města Prahy Ringoček.
1: Já se musím podívat. A neříkala, kde se to rozdává, ty košile k vrtačkám? Já bych si pár vrtaček koupil a měl bych košile.
0: No. Co? Koupíte 10 vrtaček, máte 10 košile.
1: Už jste byl, ne, někde pro vrtačku?
0: Toto jsem si koupil v Americe za $11.
1: Bez vrtačky?
0: Bez vrtačky. Tak jenom na Ringa se mrkněte, protože zase vtipný. A toto tam rozebírá jako velmi dokonale. No a hrozně tam dává na frak Pekarové.
1: To mě překvapuje.
0: To mě... No a teď mi řekněte, co to bude mít za důsledky, ten hlubuček?
1: No to se uvidí, jak daleko to ještě půjde, že jo? Ale taky to může znamenat vážný problémy pro vládu.
0: Až není tak jenom. Myslíte?
1: No uvidí se, helejte, kam
0: tak
1: až to v tom
0: se ho zřekli.
1: Půjde. Jeho se zřekli, ale víme, že tyhle věci bývají jako rakovina. A vy máte zákulisní informace, já mám zákulisní informace a podle nich to nekončí tady. Takže se řeknete Hlubučka a nastoupí vám, jak už jsem říkal, nastoupí vám Polčák, který byl s Redlem jedna ruka taky a v podstatě Polčák je ten, kdo řídí Prahu. Pozor, Hlubuček je sice šéf stanu pražského, ale Polčák to celý bačuje, ten dělá kandidátky mimochodem, bez primárek. Takhle píše Standa. Proto odešla ze stanu Hana Marvanová, jejich hvězda, která udělá nejvíc preferenčních hlasů v posledních volbách. Řekla, kdy budou primárky, žádný nebudou, to já si to napíšu, že jo. Mimochodem Polčák kvůli Redlovi tak jako naoko před časem skončil jako místopředseda stanu. Podobně jako Hlubuček teď byl tak lehce vymazaný, za chvíli se vrátil jako místopředseda stanu. No, takhle tam chodí. Petr Gazdík, jeden ze spoluzakladatelů stanu, který tehdy stan sponzoroval otec Michala Redla. Petr Gazdík u toho všeho stál taky. A mimochodem na školství je jistá pavučina taky. Takže já se zdravěj, kam až to veřejně dojde a kdy.
0: No, myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že je možné, že se Piráti mstí tomu stanu za to, co jim provedli při těch parlamentních volbách?
1: Hele, zatím jsme se dozvěděli, že se mstí prásobě, ne? Náměstek primátora Hřiba Scheiner už se přiznal, že podal takovýto trestní oznámeníčko. Konal svoji povinnost, což je samozřejmě sympatický. Když jste v koalici s někým, tak, jak říká Miloš Zeman, největší nepřítel je koaliční parťák. Ale bylo by to možné, ale v tom případě nechápu, proč Piráti by toho teď jako se vší svojí schopností udělat palbu nepřátelskou, tak teď by museli už pálit a prostě zříct se úplně stanu, zavrhnout je, oficiálně rozpustit koalici, která stejně už neexistuje. Počkejte.
0: Pomsta za studena.
1: Ne, a byla by to pomsta veliká, řekli by, a my, protože jsme transparentní strana a to, tak teď vás pohřbíváme. Stejně jste řekli, že do příštích sněmovních voleb jdete bez nás. My vás stejně nechceme, jste zkorumpovaný. Takhle bych viděl pirátskou pravověrnou gerilu.
0: Já si myslím, že čekají. Čekají a v jistý chvíli ten Hřib do toho vstoupí a řekne, protože to začíná na tom magistrátu, že? A tento rozsekne. Teprve potom to poběží.
1: Víte, ono na magistrátu není největším soupeřem nebo nepřítelem Pirátů, není stán, ten je tam jako nic velkého.
0: No, oni budou rádi, že se ho zbaví.
1: Takže oni samozřejmě, jim by se hodilo, kdyby to bylo spolu třeba, někdo ze spolu, protože ty po nich jdou jak, ty jdou po sobě. No. I když máte pravdu, samozřejmě Hřib jde po Rakušanovi už dlouho kvůli těm uprchlíkům, jejich velkému tématu posvátnému. Popejte, jak to dopadlo.
0: Mimochodem, viděl jste hádku Šlachty s Fialou?
1: Já bych tomu spíš říkal názorová výměna, než úplně hádka, ale mě až toho Fialy bylo líto, jak on se do toho nehodí. Jak říkal politolog Jan Kubáček správně, on utrpěl vítězství a on sám uvěřil ale tomu, že ho neutrpěl, že se ho vybojoval, že je tak dobrý. A já jsem ho viděl mezi těma lidma tam, jako opravdu, jak se říká, v terénu. A jemu to nešlo. On si furt prohraboval tu patku, mu tam nějak vítr, jo, a plukovník tam stál a jenom mu sázel takový ty jako lidový argumenty a on si s tím neuměl poradit. On si myslel, že je na filozofické fakultě nebo přednáší politologii. A pak mu ještě ten místní na rozloučenou nepodal ruku. Že jo.
0: To bylo ostrý. To už jako mám strašně málo lidí, kterým bych nepodal ruku, snad nikoho.
1: Já jsem prostě si uvědomil, jak on se do toho nehodí. Tady to bylo vidět. On mi připomněl, víte koho? Petra Nečase.
0: Jasně. No.
1: On, když někomu voliči takovýhle mu vtílku, prostě na vesnici mi měl podat ruku, tak se mu roztřásla a dostal osypky.
0: A určitě potom seděl v autě. To jsem se potom říkal, co se dělo potom, co už na tom videu nebylo. V autě s ním seděl ten jeho vyznamenaný mluvčí. Ten
1: Smolka.
0: Smolka. A řidič a ještě nějaký asistent, určitě ochranka nebo něco.
1: Černá mamba, bych řekl. Víte kdo? Kde je černá mamba?
0: To nevím.
1: Kotalíková, mluvčí vlády. Ta je hustá.
0: Černá mamba?
1: Tý se přezdívá černá mamba.
0: Jo?
1: Ta se s ničím nemaže. Hele.
0: No a on tam seděl nešťastný, prostě ten Fiala, a říkal, co to bylo? On mě nepodal ruku, odkud je, kde to... A teď to určitě dlouze rozebíral. A oni ho chlácholili. No. Tak ten mluvčí, představu si to tak,
1: jo,
0: vytáhnul Fidorku, řekl Petříku, dej si Fidorku, nebo něco.
1: Jo, jo, jo.
0: Že ho museli, protože to pro něho bylo něco tak potupného. Že si to vůbec neumím představit, jak to mohlo zkousnout.
1: Já se nemusím opravit, ona je černá mamba, je šéfka úřadu vlády. To, ne mluvčí, mluvčí je Smolka.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. Ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to určitě... To byla velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bylo dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo
1: 12,
2: je poslal...
1: 21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis, já myslím,
2: 37.
1: Že... No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já
1: myslím,
2: že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: Já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teď oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenej papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, ne nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo, myslím, ano. To, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný. Ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drula, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo,
1: jako jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, neděláme to radost.
2: To je takový to, že

0: Je důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš. A když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji moc.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Máme novou ministryni spravedlnosti, paní De Croix. Myslíte si, že řádně to vyšetří, anebo zamete pod koberec, jak ji někteří obvinují?
2: Tak já teďko si budu odporovat, jo?
1: Račte.
2: No, věřit tomu, že místo předsedkyně strany vyšetří něco závažného v chování člena významného téže strany, to je hodně naivní.
1: Takže tam ten koberec spíš vidíte.
2: To je naivní, velmi, velmi, velmi. Přičemž ale možná, že na úrovni osobní to nemusí být až tak, jako jsem to říkal, ale teď, Alex, proč si budu odporovat? Já od toho vyšetřování vůbec nic neočekávám. Já si myslím, že lidi vlastně všechno podstatné už vědí.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoiny neumím. Ale normálně bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Poddrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než s Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má svá pozitiva tady.
1: Jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten mráz tam... a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně, a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob. Pan Jakob, jo.
1: Pan Laci.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda... No,
1: vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůraznil, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no, no.
1: Nebyl jeden bitcoin, no, nebo no. Několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně nic než ten Blažek.
1: No, to, no, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No.
1: No,
2: ale zase ten pád, jak už to bývá, že tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: A já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: No, já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: Vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: Bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, no, no, a zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je. Ona trošku je z Výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, ale tu politiku dělá dlouho. Na
1: roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové. No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického. Akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každého baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte si.
1: Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělali s tý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: Na sítích píše kde
2: no
1: co.
2: To sice píše, ale i ta, no má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam bo gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na tu stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Ale to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si to někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: Do, no, ale já nevím, kukido. Já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedím na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak... Teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: So-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A že já taky?
2: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na to pověst? Ne, no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě.
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
2: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to
1: budu
2: jde.
1: Říkat stará Stoniková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte.
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
2: Vy taky, nashledanou.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jana Zvirtek-Hampová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co si myslíte, paní Jano Zvirtek-Hamplová, o zastropování, o takzvaném zastropování, říkají někteří odborníci, protože ono vychází najevo ostatně i ústy pana ministra Fialy, promiňte, Síkely, že to tak není úplně a že to je možná, že se občanům nám neříká úplná pravda. A jestli si dobře vzpomínám, tak trestní zákoník říká, pokud někoho uvedu v omyl nebo cizího omylu využiji. A já mám takový pocit, že nás tady někdo ve velkém uvádí v omyl. Říká, je to zastropováno, ale ve skutečnosti je to tak, že se něco dotuje. Co si o tom myslíte?
1: Máte úplnou pravdu. Zastropování

0: Ani je lež jak věž. Je to, jako stalo se to proto, že byly volby, jinak se to asi nestalo. Kdybychom si promítli, co o zastropování říkali pan premiér, tuším měsíc, dva, tři zpátky, už to v té hlavě nemám, tak on v podstatě to tehdy pan premiér říkal správně, že to nic nevyřeší. Já se přiznám, že samozřejmě rozumím právu, nejsem energetik, ale energetiky jsem obklopena, takže vnímám informace. Dneska tuším i pan také postupující do Senátu, pan senátor Canov, to v podstatě strašně pěkně prostě jaksi napsal, že jsme Česká republika a ne Česká republika, jako použil zkratku Česu. My skutečně jednáme tady naivně, já se vrátím k tomu, co jste se ptal předtím. Zda je nutno respektovat výsledek voleb. Nic jiného než volby nikdo nevymyslel, to už řekl nějaký klasik minulosti, by to má spoustu nedokonalostí. Ale má to několik výjimek z mého občanského pohledu, když ta vláda, která vznikla volbami, něco říkala a potom se její kroky odlišují od toho, co říkala, a vede tu republiku, u nás tedy Českou republiku, naprosto ke dnu. Ekonomicky ke dnu. Za mnou jezdí firmy, že pokud se něco nestane, budou muset za půl roku propouštět stovky lidí. Jezdí za mnou do advokátní kanceláře díky jaksi tomu, že jsem trošku stoupila jako do povědomí, a říkají mi, uděláme všechno, co umíme. Ale pro Boha, probuďte tu vládu nahoře. My se jinak do politiky nepleteme, když už podnikatelé jaksi jdou do politiky, protože vidí, kam se to řídí, říkají, nás už kupují, naše podniky kupují na hranicích s Rakouskem, jaksi rakouští státní příslušníci, protože prostě my nejsme konkurenceschopní díky té energetické krizi. Takže teď je úplně politika jedno, teď je totiž jedno levo, pravo, střed, kdo je tam, jestli Petr Pavel nebo Sněhurka, sedm trpaslíků, to je úplně jedno. Tady teď se musí udělat pořádek v ekonomice a naše země se musí zavčas ekonomicky zachránit. Proto v tuto chvíli, když je země ohrožena a ohrožuje jí vláda, kterou lidé zvolili, bohužel já zastávám názor, tato vláda musí odejít a momentálně v České republice tam pustit odborníky, aby napravili zavčas to, co se ještě napravit dá. Pak se můžeme zhluboka nadechnout, udělat třeba nové volby, jak to znovu lidé rozhodnou, a já budu první, která je bude respektovat. Ale teď tady nejde vůbec o to, kdo vládne, ale co se děje s ekonomikou. Takže toto mě, jako, já jsem to také nechala vysvětlit, protože jaksi neříkám nic, čemu nevěřím, a oni mi to opravdu úplně jaksi polopatě vysvětlili, jednak to zastropování, že to je úplně nesmysl, že to stejně zaplatí ti lidé, nepomáhá to podnikatelům absolutně, takže ta ekonomika jde ke dnu a nás skoupí prostě zahraničí a my tady budeme, co my tady budeme, chudí nebo co, jako prostě generaci dvě. Takže toto mi opravdu vadí jako občanovi České republiky. Takže z toho důvodu říkám, tato vláda, když ukázala, že odborně na to nemá tu zemi vést, že ty nesmysly, co vypouští, to prostě, aby jeden pohledal, tak musí prostě odejít, to na tom trvám, a potom ať je nová prostě jaksi politická reprezentace, ale zatím ať ty odborníci zachrání, co se zachránit dá. Obchodování přes tu Lipskou burzu, to je prostě katastrofa. My jsme největší výrobci energie tady a my prostě platíme nejvíc, to je absurdní. To je prostě absurdní.
1: Vy máte z minulosti zkušenost s prací novinářky. Co soudíte teď jako člověk, který se uchází o pozici zákonodárce? Já pořád si nemůžu zvyknout na to zákonodárky. Ne.
0: Jo, klidně říkejte zákonodárce.
1: Hostka naše, jo. Tak co si myslíte o médiích veřejné služby? Do jaké míry tu veřejnou službu vykonávají, mám teda na mysli ta tři česká média veřejné služby, přičemž ČTK můžeme tak nějak nechat stranou.
0: Já musím říct, že tato doba těch dvou let ukázala tolik mezer i v jiných oblastech, že to není zákonem pokryto. Třeba trošku jenom udělám takovou vsuvku, protože to je moje oblast ještě o kousek víc, že my jsme zjistili, že když prostě se šlape po lidských právech, tak tady není rychlá obrana. Že prostě ty soudy na to mají kolik měsíců, a já třeba si myslím, a to bych také jako senátorka iniciovala, že pokud jde o zásah do základních lidských práv, tak by soudy měly mít stanoveno v řádu dnů, kdy musí rozhodnout. Že potom to přichází pozdě a prostě už to nepomůže. A toto je zase, a znovu se vrátím k vaší otázce, Co se týká veřejné služby jako veřejnoprávních médií, tak to ukázalo také to, že v podstatě ona se stala, já se omlouvám za ten výraz, hlásnou troubou v podstatě vládní politiky. Oni, že trošku sympatizovali s pětikoalicí, to bylo vidět, možná to je to pražské prostředí, já nevím, ono to na tom venkově je trošku jinak, ale nic proti tomu, kdyby dávali prostor i té druhé straně. Já třeba osobně, když by byly další volby, tak bych doporučila nějaká pravidla zákona, že dobrovolně to nikdo dodržovat nebude, že by třeba diskutující v těch základních diskuzních pořadech museli vylosovat. Ať se tam někdo historicky znemožní, že třeba nemá zkušenosti a dere se do politiky, anebo ať ukáže, že na to má. Ale potom třeba, jako, co se týká té prezentace, nemají ti, co třeba vstupují jako nové subjekty do té politiky, vůbec šanci. Oni řeknou, o vás nikdo neví, no bo teď by věděli, když nejsou v těch médiích. Takže já musím kvitovat, že teď mě oslovila veřejná média, takže půjdu do veřejných médií, což je pro mě v podstatě, já to trošku vnímám jako zázrak, asi možná tím, že jsem postoupila do toho druhého kola, trošku jsem jako nezávislá upozornila na sebe, že to způsobilo hodně velké halo, až jsem prostě byla překvapena, ale opravdu tam zase jde třeba o 2-3 věty v zákoně, když to trošku jaksi zúžím, které by museli prostě, nebo které by musela, jak mluvím česky, ta média respektovat, aby tam dala stejnou šanci opravdu všem. Zda někdo se je prostě víc známý, méně známý, prostě kandiduje třeba do sněmovních voleb, tak je takhle vylosujme a ať tam jde zkušený s neskušeným, ale ať prostě se ukáže. Jak říkám, každý má právo se historicky znemožnit anebo zazářit.
1: Předpokládám, že když teď prožíváte tu kampaň volební, tak lidé se vás ptají na kde co, protože ten senátor rozhoduje o řadě věcí ze všech možných oborů a říkal jsem si, kdybych já byl vaším voličem a měl možnost s vámi mluvit na ulici a položit vám dotaz, jak se zachováte, když, tak mě by zajímal v této chvíli ten problém korespondenční volby. Jestli byste takovou věc podpořila, nebo máte pocit i z hlediska práva, že to není tak úplně. Teď je tady ta zkušenost z Ameriky. Zajímá mě to, možná by to na mě by to mělo vliv, jestli vám hodím hlas.
0: Korespondenční volby absolutně ne. To slovo absolutně podtrhuju, protože za prvé, proč korespondenční volba? Že lidé jako nemají ani se zvednout a jít do těch volebních místností. Já to považuji, když to řeknu možná s trochou nadsázky, ale říkám, to je ta moje generace, která měla ještě zkušenost s totalitou. Tak já si vážím toho, že můžu přijít do volební místnosti. Pro mě to je prostě svátek, když jdu volit. Takže proč jako by nemohli přijít do volební místnosti? A hlavně korespondenční volba v podstatě škrtá, protože je to zneužitelné, škrtá tajné hlasování. Protože prostě tam se to dá zneužít. Prostě dohledat, nikdo mi nebude říkat, že to nejde dohledat. Takže opravdu já jsem odpůrce korespondenčního hlasování, dá se tam falšovat, dá se zjistit, jak kdo volil, jenom to jde o to znát tu techniku. Já třeba, když si mám vyměnit počítač, tak si volám odborníky. Ale jako proč je takový tlak na to korespondenční hlasování? V podstatě ta Amerika je odpověď. Jo? Takže už jenom pochybnosti, že bylo to správně, nebylo, už toto mi stačí, že ty pochybnosti mohou vzniknout. Takže já jsem absolutní odpůrce korespondenčního hlasování.
1: Jak snášíte útoky, protože vím, že už jste byla také na všech možných seznamech nebezpečných a bohů, dezinformátorů a tak, když sleduju, co si o vás dovolil napsat prestižní novinář pan Etzler, tak jaké to je pro vás, pro člověka, který se jinak pohybuje v právním prostředí a najednou jste okopávaná?
0: Jako já to řeknu tak, toto mě bránilo jít právě už snad 15-16 let jako do politiky. Byla jsem tam samozřejmě lákána různými subjekty, zvláště když člověk třeba, nevím, v tom právu trošku uspěje a tak dál, že mě znají snad všichni starostové v České republice, že často nějak prostě bráním jejich práva, často proti státu, takže oni ví, že se státu nebojím. Ale jak si pořád jsem říkala, absolutně ne, nikdy už nepůjdu do politiky právě z toho důvodu, že takoví lidé jako pan novinář Fetzler, já vynechávám to prestižní, tak si myslí, že jenom když prostě člověk typu třeba Jana Zvěte Hamplová vstoupí do politiky, já teda to spíš nazývám vstoupím do veřejného života, svou politika nemám ráda, tak si najednou vůči, když to řeknu dámě na Prahu 60, která snad v profesi něco dokázala, je i mámou a babičkou a podobně, si dovolí napsat jakoukoliv sprostotu, jakoukoliv urážku. Dokonce tam v mém případě nějak se použilo slovo, že to je fašismus a podobně. Pro Boha. Já si říkám, jestli oni vůbec neví, co jako riskují. Když si něco podobného před těmi lety proti mě někdo dovolil na půdě komunální politiky, takovou sprostotu neuvěřitelnou, stálo ho to omluvu a 250 tisíc. A u těch soudů toho přece jenom umím víc. Navíc tehdy tu protistranu odmítl kdokoliv z advokátů zastupovat. Že nebudou proti kolegyni zastupovat. Takže já si myslím, že by to tak bylo i teď. A velmi zvažuju, zda to opravdu po těch volbách neudělám. Že podle mě, pokud totiž tady tito lidé se neumlčí, že nemohou urážet, ať mě řekne, že se mnou nesouhlasí, že nemám pravdu, ať se proti mě posadí a řekne, tak já to znám od soudu pořád. Já mám pořád prostě protistranu. Mě nevadí v uvozovkách konflikt odborný. My potom jsme schopni s tím kolegou advokátem jít na kafe, že jsme profesionálové. Ale oni prostě nemají argumenty, tak uráží. Tak jsem si říkala, pokud se tito lidé neumlčí, tak potom lidé mého typu do té politiky nepůjdou. Prostě slušní lidé do té politiky nepůjdou, aby tomuto nemuseli čelit. Já jsem otrlá z té komunální politiky kdysi dávno. Teď jsem už si na to odvykla, že prostě mezi advokáty je prostě, my jsme jak ten Mirek Dušin, my neřekneme zprosté slovo, že by nám dneska u soudu dali pokutu a komora by řekla ty. Takže my opravdu jako se musíme chovat slušně, i kdybychom nechtěli. A jako pokud toto do té politiky nezavedeme, že opět se tam jak si vrátí džentlmeni a dámy, tak tam ti džentlmeni a dámy ti skuteční nepůjdou, i když umí a byli by tam prospěšní. Teď, že do toho jdou, nebo šla řada těchto lidí, tak je to proto, že opravdu ta republika je vážně ohrožena, oni to ví. Protože, jak to řekl jeden z komentátorů, tak Jana Zvěte Hamplová nepotřebuje tu funkci, protože já si i svoje ego uspokojuju v práci, jako úspěšnost a podobně. Ale že teď ta funkce potřebuje lidi mého typu a já to tak cítím taky, proto jsem do toho šla, že mi o tu republiku jde.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Mm-hmm. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu budu někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem
1: jedno. Oni tomu
2: říkají
1: minerály dokonce, jsem
2: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to, tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojen, necti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu, no a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám Rádio Xaver.

0: jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Luděk Rozehnal píše, dobrý večer, pane Noveský, řekněte nám, kdo jsou ti minoritní akcionáři? Není v tom nějak namočená vláda členové strany, když je tak chrání? Má na mysli ČES asi.
1: Já jsem to pochopil. No. Minoritní akcionáři ČESu jsou lehce dohledatelní a mají to veřejně na stránkách. Je to veřejně na stránkách ČESu, je to dohledatelné. Jsou tam, myslím, že největší z těch takzvaných investičních akcionářů, tak to jsou, myslím, právě americké fondy. Ty jsou, myslím, největší. Jo, jinak jsou tam nějaký drobní český akcionáři, některé české společnosti. Takže není problém to dotáhnout, ale samozřejmě, kdo může být za někým schován, to vám dneska takové neřeknu, protože to by byla spekulace ode mě.
0: Co říkáte na to, pane Noveský, když vysoká představitelka té současné moci řekne v televizi, že si holt teda bude muset vzít druhý svetr?
1: Vím, na koho narážíte, a vzhledem k tomu, že je to ústavní činitelka, tak se k tomu nevyjádřím slušně. Čili vůbec.
0: No ne.
1: K tomu se nelze slušně vyjádřit.
0: Počkejte, každý asi ví, jakože...
1: No nelze, fakt nelze. K tomu se slušně nemohu vyjádřit.
0: No ne, tak my
1: tomu se vyjádřil naposledy doktor Štorsmajer, se tomu naposledy vyjádřil.
0: Necháme, už jsme u soudu byli jednou. Tak Aleš Pospíšil píše, za jednu loď LNG to je důležitý, vydělají naši američtí zachránci cca 200 milionů amerických dolarů čistý zisk, zdroj Hnutí Republika. Nevím, co je Hnutí Republika jako zdroj. A je to takový kšeft pro ně dobrý? Je to možný?
1: No, samozřejmě je to kšeft. Taky proto vlastně od roku 2019 pořád bojí proti NS2, protože Nord Stream 2, ten plynovod, ten by býval způsobil obrovské dodávky. Ten Nord Stream 2 má vlastně kapacitu 50 miliard kubíků ročně. Stejně jako Nord Stream 1. To znamená, že by to způsobilo za prvé pokles cen, za další by se americký LNG tady neuplatnil vůbec. Protože je dražší podstatně. Já se na schvál podívám na ten údaj, to samozřejmě takhle z hlavy nevím.
0: To si napište.
1: A podívám se, jestli teda, a když tak potom bych ještě vám to poslal, pane Xaver, abyste...
0: Jo. No to budu rád. Ještě mi řekněte, vy jste mluvil o tankerech, to znamená, to je loď.
1: Ano, to jsou speciální lodě, kde tam musíte chladit. Jo? Tam nejsou zase, třeba když byste vozil stlačený plyn jenom tak, tak tam musí být jakoby...
0: Dobře, větší. Ta loď taky nejde zadarmo.
1: No samozřejmě.
0: Tam má uhlíkovou stopu,
1: no, samozřejmě, nebo něco. Ale někdy podstatnou, pokud je to starší loď, tak tam samozřejmě tam se spolu nějaký ten hnusný mazut nebo nějaký takovýhle ty, to je, z toho jsou šílený exhalace. Někde to jezdí teda už i na ten plyn, který se z toho odpařuje, takže někdo už to jezdí na ten plyn.
0: Tak kdo tady ty šílený rozhodnutí dělá? To přece musí i tříměsíčnímu jezevčíkovi dojít, že to je blbost.
1: Víte, peníze jsou až na prvním místě.
0: No dobře, jak peníze, ale tak...
1: No tak někdo z toho obrovským způsobem profituje. Celý ten Green Deal je obrovský finanční podvod vlastně na občanech. Evropský
0: tak Green Deal snad už je odpískaný, ne? To už jako...
1: No pořád se o něm mluví a pořád se s tím jakoby pracuje.
0: Jo, ještě
1: pořád. No pořád, to víte, že jo. Samozřejmě teď se říká, že to vlastně ani nevadí, že to uhlí se bude zase spalovat. Teď se vůbec nevadí, že se budou spalovat doma zejména ty takový ty chudší vrstvy budou spalovat cokoliv, dostanou hořící hořavýho do ruky, to znamená plasty a všechno. Vezměme si, že opravdu znova se vracíme do 50. let. My jsme se úspěšně dostáváme zpátky do 50. let, kdy tady ten plyn ještě nebyl. Protože vlastně ten první plyn o to bratrství vlastně se zprovoznil v roce 67. Jo,
0: no ale řekněte mi teda, pane Noveský, to je věc jako strašně důležitá, stojí na tom všechno. Já vám za chvíli řeknu jeden konkrétní příklad podnikatele jednoho, to je, který už balí firmu tady kvůli těm energiím a bude propouštět 2000 lidí. Ale řekněte mi, vy teď kandidujete do toho senátu, co vy tam jako senátor můžete s tím udělat? Co tam, řekněme, že se tam dostanete? A první den tam přijdete, tak co vy můžete?
1: No první den tam asi neudělám vůbec nic, to je jasný, ale já to řeknu takhle. Já jsem tam v podstatě za tu naši skupinu byl tak trošku jakoby možná i vylosován. protože v té naší skupině jsme se jako takhle koukali, kdo je právník, že jo. Tak tam jsem bohužel nemohl říct, že nejsem. Já jsem sice jenom bakalář práva, protože to jsem si musel udělat, jsem zřizoval úřad pro zastupování státu, takže já jsem bakalář práva. Pak se zeptali, kdo má zkušenost ze Senátu, tak jsem zase musel říct, já jsem v tom Senátu, prosím, byl sice jenom jako poradce tehdy prvního místopředsedy Havlíčka a šéfa klubu ODS Topolánka tehdy. No tak to byl rok, to bylo vlastně do roku 2000 včetně, že jo. Takže a tehdy se mi tam třeba podařilo jako poradci, se mi tam tehdy podařilo posunout do energetického zákona proti tehdy proti vůli ministerstva průmyslu a obchodu určitý vztah mezi energetickým regulačním úřadem, který se tehdy vlastně tou 458 tím energetickým zákonem vlastně jakoby zřizoval, jo, tím, že to od 1. 1. 2000

0: politici od toho moc nerozhodnou.
1: Víte, já se na to vlastně ptám proto, jestli je vůbec možné, že kdybyste se dostal do Senátu, když byste tam našel spřízněné duše, když by se něco pohnulo, tak hrajeme, pane Noveský, o to, aby zůstaly ty ceny elektrické energie 17x vyšší.
0: Ani náhodou.
1: Počkejte. A plyn 37x, anebo hrajeme o to, aby se ty ceny vrátily na tu původní hranici třeba před 2 lety.
0: Takhle. U té elektřiny je to velmi jednoduché. Tam opravdu ta cena, jako co je na 4 koruny, opravdu nemá logické zdůvodnění. Nemá zdůvodnění ani ve výrobních, ani v dalších nákladech. Jo? 4 koruny za kilowatt hodinu, to je přiměřená, rozumná cena, říkám, na který ten ČEZ bude mít minimálně 100, možná 200, možná víc procent zisku. I ty další
1: 4 výrobce. Koruny za kilowatt hodinu, zatímco teď...
0: No teďka nabízí ČEZ tuším za 12, co na poslední nebo za kilowatt hodinu.
1: A ta Lipsk, přes tu Lipskou burzu?
0: No a to nabízí ČEZ, tam je to složitý, protože on část, tam jako je to opravdu ten mechanismus je strašně složitý.
1: Ale říkáte, tady by to bylo poměrně jednoduché.
0: Ano, velmi jednoduché a je to zcela v silách naší vlády a našeho parlamentu.
1: Takže absolutně. Se vrátit s cenou dolů?
0: Ano, samozřejmě.
1: A teď ten 37x plyn?
0: No tam je to složitější, protože tam by to znamenalo opravdu prostě přestat, tady ta rusofobie je šílená, já se přiznám, mě jedno, jestli mě budou říkat americký blok nebo ruský šváb, já prostě chci, aby tady ten plyn byl a byl za slušnou cenu, protože bez toho ten průmysl a bohužel i občané víceméně umřou, jo? Protože bez toho prostě se neobejdem. Když si to vezměme, my jsme to počítali tehdy s kolegou Jíšem, což je známý energetik, už to je dlouho v penzi a velmi seriózní chlapík, tak jsme to tehdy spočítali a fakt jsme spočítali, že pokud by se ruský plyn měl nahradit elektřinou, tak to v tom je obsaženo zhruba 100 terawatt hodin energie. A z našich jaderných elektráren se ročně, oni to bylo 29, ale jinak stabilně to bylo kolem 30 terawatt hodin. Takže si vemte, že byste tady musel postavit 3 Temelíny a to je Dukovany, abyste nahradil ruský plyn. Dojete si to představit? Já ne teda.
1: Dobře, no, tak abychom nezapomínali tady na naše diváky, děkujeme Jirkovi Bankovi za kilo. Jirko, díky. Milan Chovan a tady otázka odebraná, nevadí. Jiří Bílik píše, řekněte to na rovinu, mám už kupovat laso a hledat nejbližší kandelábr, nebo se dožiju důchodu ve zdraví a v teple. A vidíte, podle fotky to bude tak sotva 40 let. No.
0: Pane Jiří, takhle, já doufám, že buď to ta vláda dostane rozum, nebo se změní. Jiná možnost není.
1: Tak Bunny Bank píše, současný tlak na společnost jsou vlastně dvě mouchy jednou ranou. Za prvé obrovské zisky pro korporáty, za druhé urychlení přechodu společnosti k posttechnologické době. Souhlasíte?
0: No takhle, ty obrovské zisky pro korporáty, tady je ten přirozený monopol, tady totiž by taky měl zafungovat třeba antimonopolní úřad, i když na to je speciálně zřízený energetický regulační úřad, jenomže ten bohužel vůbec nekoná. A on zase nemůže konat, když není, on je teoreticky nezávislý a prakticky víme, jak to funguje, to znamená prakticky vykonává, on je taková trošku, jako řekl bych, jak bych to řekl, neoficiální sekce Ministerstva průmyslu a obchodu.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: V příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
2: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
1: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
2: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
1: Buď to chci
2: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? Mm-hmm. A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
1: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba. Oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá všichni bychom si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
2: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
2: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
1: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
2: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
2: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Můžu říkám to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No již, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je lékař, ředitel nemocnice na Brněnsku v Tišnově a také účastník finále o respektive o pozici senátora ve volebním obvodu právě Brno a ta západní část Brna, říkám to dobře, Veverská Bytýška. Tak. Co bude první věc, pane doktore, v okamžiku, kdy se dostanete do Senátu? Nechci říkat, co podniknete, ale za co se zasadíte?
1: Já si myslím, že v současné době potřeba se asi nejprve zasadit, aby se konečně vyřešila situace s energiemi, protože ten problém přesahuje už naprosto rámec toho, co jsme čekali. Já si myslím, že tady už je ohrožena, nechci říct existence republiky, ale hrozí podle mě úplný krach. Dneska jsem z okolností četl, nevím přesně kde, že se vyjádřil už ředitel firmy Kofola, že zvažují propouštění, zvažují omezení výroby, protože my tady řešíme, mluvíme o energiích, ale na výrobu skla je potřeba ta energie taky a prakticky všechny sklárny v Česku zastavují nebo už zastavili výrobu, protože prostě na to nemají. Samozřejmě v okamžiku, kdy začne kolabovat průmysl a velké firmy, tak budou nezaměstnaní, ale já nevím, z čeho budou dostávat podpory v nezaměstnanosti, z čeho se budou vyplácet sociální dávky, když bude výrazný pokles odvodu na sociální zabezpečení. A to nemluvím o tom, že bude samozřejmě i výrazný pokles odvodu na zdravotní pojištění, což je věc, která se bezprostředně dotýká nás, lékařů a zaměstnanců nemocnic, protože za co budeme léčit. Takže já to vidím jako asi nejpalčivější problém v současnosti.
0: Vy jste ředitelem nemocnice, pokud vím, tak tam nehrozí nějaká akutní situace ohledně energií zatím?
1: Zatím samozřejmě ten dopad bude velmi, velmi zlý. Na druhé straně za námi stojí Jihomoravský kraj, který prostě své nemocnice, dokud bude moci, tak určitě podrží. Zatím ty signály z kraje jsou jednoznačné.
0: Dobře, ale znamená to, i když tedy je to nějak saturované ty potřeby energií, tak znamená to, že budete nějak šetřit, jste připraveni tak, jak nám říkají naši členové vlády a příslušní ministři a tak, že se musí snižovat teplota v místnosti a tak. Jak je to u vás v nemocnici?
1: My nemůžeme snižovat teploty v místnosti. My samozřejmě nepřetápíme, ale je nějaká minimální teplota v místnosti, která je nezbytně nutná kvůli pacientům. A já si myslím, že naši politici si musí uvědomit, že tam by mohli ležet i jejich rodiče. A stavět se k tomu tak, tedy řekne paní Adamová Pekarová, že se sníží teplota o 2-3 stupně. Tak to je naprostý nesmysl. My tím ty lidi ohrožujeme, prochladí se, budou nemocní, mohou na to zemřít, no, mohou mít těžké zdravotní komplikace.
0: Dobře, a nějaká úspora, o které přemýšlíte, abyste, když teda budeme my všichni spořit, tak jestli také budete nějak spořit?
1: Samozřejmě ty úspory musíme udělat, musí se udělat zejména ve spotřebě elektrické energie. Já bych použil to zprofanované heslo, které si pamatuju ještě jako děcko, nesvítí někde zbytečně. Jsem přesvědčený, že budeme muset omezit určitě poskytování některých služeb, jako je vodolečba, která je energeticky velice náročná. Ale ono v těch nemocnicích, ty úspory prostě mají své limity. Navíc nemocnice v energeticky špatné budově, je to stará budova, kvůli tomu, že má památkovou ochranu, nemohli jsme ji zateplit a tak dál. Takže samozřejmě ta energetická náročnost u nás bude vždycky vyšší než u zcela nového baráku.
0: Pozorujete, pane doktore, nějakou nervozitu třeba u pacientů? Nebo u návštěvníků, kteří přijdou na návštěvy za pacienty, jak to bude? Bude dostatek tepla, světla?
1: Ta nervozita u lidí postupně začíná, ale já bych řekl, oni jsou nejvíc nervózní z toho, že si jeden den přečtou v novinách. Bude dobře. Druhý den si přečtou, bude sice dobře, ale jenom do určité míry. Třetí den si přečtou, vlastně bude úplně dobře. Takže ono vyjádření některých ministrů naší vlády jsou taková, že ti lidé vlastně neví, čemu mají věřit a v podstatě potom nevěří ničemu. A bojí se naprosto oprávněně o to, co je čeká v budoucnosti.
0: Dobře, a teď vy jste tedy prošel prvním kolem.

0: regionální program, protože měli jsme už spolu tři duely. Ten první byl v prvním kole, kam pan Töpfr nepřišel. Včera bylo v Českém rozhlase, kde jsem byl taky sám jaksi rota, a dnes před několika hodinama na ČT24 jsem byl v tom duelu taky sám.
1: Jak si to vysvětlujete?
0: Já samozřejmě, protože probíhá druhé kolo, jak se nechci nějak vymezovat vůči svému protikandidátovi. Na druhou stranu si říkám, jestli má regionální program.
1: No, já jsem zaznamenal v Mladé frontě vyjádření v té jihomoravské mutaci všech těch, celý ten peloton, tak jak jste do toho šli. A vy tady každý z těch kandidátů vypisujete, co všechno byste dělali pro region jako zástupci toho regionu v Senátu. A pan Töpfr tady má napsáno posílit senátorský klub Spolu. To především proto, že vláda je tak silná, jakou má podporu v parlamentu. A to je všechno. Vlastně jedna takováto věta. Je to taktika, je to volební kampaň z jeho, nebo je to jakási, promiňte to slovo, nafoukanost, nebo co zatím čtete?
0: Já to právě vůbec nechápu, protože i když jsem tím krajem projížděl a já jsem ten region opravdu projel několikrát, všech 111 obcí jsem navštívil, hovořil jsem s lidmi a já jsem měl pocit, že proti mě kandidují dva. Jeden Četník a Razim, a jeden pan Töpfr. A tak se to tak nějak prolíná, takže já jsem ze začátku si nebyl jistý, jestli vůbec kandiduje, protože všude byly vývězky, přijďte na besedu s Četníkem Razimem. A teprve později se objevily billboardy, že pan Töpfr kandiduje do Senátu. Samozřejmě ta informace předtím prošla médií, ale přišlo mě to takové zajímavé, protože všichni ostatní kandidáti jasně deklarovali svoji chuť jít do toho senátorského klání, měli jasný program. Řekl bych, že ty naše programy se od sebe úplně zásadně nelišily, protože ten nosný bod byl vždy, co uděláme pro ten region, což já považuji za absolutní prioritu.
1: Mně se dostal do rukou ten leták, který mě zarazil také jako člověka, kterému záleží na tom regionu, a tady je napsaný, jmenuji se Tomáš Töpfr, jsem herec, režisér, divadelní pedagog a velitel četnické stanice a Razím. No, předpokládám, že pan Töpfr má určitě nějak vyjednaná autorská práva s Českou televizí a s autory těch četnických příběhů, jak se to jmenuje?
0: Četnické, myslím, humoresky.
1: Četnických humoresek. Ale vám toto nevadí, že se v té senátní kampani zneužije ta role? Proč něco nepodnikáte? Já vím, že to řeší, podle jiného článku v novinách, to řeší už rada pro rozhlasové a televizní vysílání, no ale tak tomu dá nějaké stanovisko až po volbách.
0: Já vím, že ostatní kandidáti, kteří v prvním kole neuspěli, nepostoupili do druhého kola, to nějakým způsobem řešili. Já jsem nepovažoval za zcela korektní se k tomu jakkoliv vůči panu Töpfrovi vymezovat. Já si myslím, že volič by si měl udělat svůj obrázek. V okamžiku, když pan kandidát Töpfr nepřišel do žádné besedy, do žádného duelu, ptám se, přijde vůbec někdy k nám do toho regionu?
1: Ano, dobře. Správná otázka, samozřejmě. Pane doktore, co je aktuálně, kromě těch energií, vašima očima největší problém toho regionu, za který kandidujete? Protože předpokládám, že na rozdíl od protikandidáta jste tam místní a záleží vám na těch lidech tam, protože jsou to vaši kamarádi, lidé příbuzní. Tak co vidíte za ten problém číslo jedna hned po energii?
0: Já samozřejmě mám pohled člověka, který se celý život pohybuje ve zdravotnictví, okrajově i ve sportu. Takže samozřejmě já vidím ty problémy přesně v těchto oblastech. Jako asi klíčový problém vidím to, že není dotažená prevence v medicíně po těch 3 letech covidu. To je právě ten můj bod, mobilní.

0: koordinace. V době covidu se neřešily žádné jiné nemoci. Neřešila se prevence rakoviny, prevence onemocnění srdce, prevence cukrovky. Podle mě je to časovaná bomba v populaci a je to potřeba extrémně rychle řešit. Já to mám jako asi jeden z hlavních bodů mého programu, protože je potřeba, aby tuto možnost zohlednil zákon o veřejném zdravotním pojištění, aby z nemocnic ty preventivní týmy byly schopny vyjet a vyjet do těch jednotlivých obcí.
1: Já tomu rozumím, ale řekněte ještě, co všechno je součástí té prevence, jak po ní voláte. Vy říkáte, že COVID to na nějakou dobu zastavil a mám tím rozumět tomu, že se jedná o prevenci všech možných nemocí, včetně někdo chodí na to po 50 na to tlusté střevo. Já nevím, co v jednom, v druhém.
0: Samozřejmě my z nějaké mobilní ordinace nejsme schopni udělat pochopitelně všechno. To se musí, já nevím, vyšetření tlustého střeva se musí dělat třeba na specializovaném pracovišti. Ale ten základní vyšetření na onkologické markery z krve jsme schopni udělat, ubrat tento zpracovat v nemocnici a samozřejmě jsme schopni tak zachytit lidi, u kterých ten problém začíná a je snadno řešitelný. Je to výhodné ekonomicky pro zdravotní pojišťovny, ale hlavně to je výhodné pro ty lidi, protože i ta rakovina, když se řeší úplně na začátku, tak se řeší velice nekomplikovaně a lidé po té léčbě nejsou invalidizováni.
1: Vy jste pracoval nějakou dobu ve Vídni v dětské nemocnici zaměřené na onkologická onemocnění.
0: Ano.
1: Je to správně. Jaký je rozdíl mezi takovou nemocnicí v Tišnově a nemocnicí ve Vídni?
0: Tak já bych řekl, že to byla úplně, nechci říct jiná úroveň nemocnice, ale bylo to extrémně specializované pracoviště právě na dětskou onkologii. Byla to, si myslím, jedna z nejlepších onkologických klinik pro děti asi v celém Rakousku. Já jsem tam pracoval jako vedoucí lékař na krčním oddělení, kdy jsme řešili i řadu dalších zákroků, i mimo krční, takže tam jsme dělali takovou malou chirurgii v podstatě s primářem. Zatímco nemocnice Tišnov, tam máme tu druhou část toho spektra pacientů, spíš generaci vašich prarodičů a mých rodičů. To znamená věk od nějakých 75, 80 nahoru. Je to zařízení následné péče, kdy se snažíme ten jejich život zkvalitnit, doléčit onemocnění, které se nedají léčit ve fakultkách. Potažmo v našem rehabilitačním ústavu jsme schopni je znovu rozchodit, rozpohybovat a vrátit je do toho aktivního seniorského života.
1: V okamžiku, kdybyste usedl v Senátu a máte k tomu relativně blízko, protože teď je za pár dnů, respektive za 3 dny jsou volby, to druhé kolo a vy jste tedy jeden z finalistů v tom obvodě číslo
0: 55
1: je to.
0: 5.
1: Tak samozřejmě budete hlasovat o spoustě věcí, které jsou třeba na hony vzdálené zdravotnictví anebo věcem o které znáte. Setkáte se se spoustou věcí, tak řekněte, co byste si třeba myslel o takové korespondenční volbě? Prošla by vašema rukama?
0: Já jsem zásadně odpůrce korespondenční volby. Já si myslím, že kromě toho, že svým způsobem nejsme schopni zajistit tu elementární věc, že ta vojna je tajná, že ji každý dělá sám za sebe, za plentou, tak je to snadno zmanipulovatelné. Já si myslím, že ty příklady v zahraničí jsou jednoznačné. A myslím si, že ti, kdo ji prosazují, by se divili, že se nakonec může obrátit i proti ním. Já jsem zásadně odpůrce.
1: Takzvané manželství pro všechny?
0: Taky mám zcela konzistentní názor. Já si myslím, že manželství v rámci křesťanské Evropy jako institut svazek muže ženy funguje takřka 2000 let. Rozhodně bych na tom nic neměnil. Myslím si, že je to tak správné. Na druhé straně si myslím, že v rámci registrovaného partnerství je řada legislativních věcí, které ještě nejsou dořešeny a které by se dořešit měly.
1: Takže pro nebo proti?
0: Registrované partnerství ano, manželství ne.
1: Horkovod z Dukovan do Brna, to teď začíná být velké téma a určitě ho budou řešit politici. Je to pro vás cesta?
0: Tak horkovod z Dukovan do Brna je projekt, který teoreticky vznikal při stavbě dukovanské elektrárny. Doteď jsem nečetl jedinou ekonomickou rozvahu. Samozřejmě myšlenka je to velice dobrá, ale já se chci podívat prvně na ty čísla, jestli je to projekt, který se vůbec má šanci kdy zaplatit.
1: Vztah České republiky a české politické, myslím tím té vrcholové reprezentace ke konfliktu na Ukrajině? Jak to vidíte?
0: No, já si myslím, že válka je to nejhorší řešení vždycky. A nezúčastněné státy by se měly primárně snažit o to, aby se ta válka zastavila, aby se začalo jednat. Protože já, když to poslední dobou vidím, tak mně to připadne jako takový sportovní zápas. Lidi různě fandí, ale tam umírají malí děcka. A to je prostě špatně.
1: No, vy říkáte, válka je špatně, ale válka tady je, nebo na té Ukrajině je. A co teda posílat Ukrajině zbraně? Může se stát, že o tom budete hlasovat, tak ať vaši voliči, pane doktore Semrády, vědí, jaký je váš postoj. Posílat peníze na zbraně, posílat zbraně, anebo iniciovat jednání, jestli vůbec v Čechách je někdo takový, kdo by tu sílu měl?
0: Já si myslím, že Česká republika, a nechci podcenit naši vlast, ale opravdu není velmoc ani evropského formátu, takže si myslím, že my asi na té Ukrajině nejsme schopni být tou jednací stranou, která přijme Rusko a Ukrajinu, aby si sedli ke stolu, ale myslím si, že minimálně by se dalo využít předsednictví v Evropské unii, aby tam jako partner jednala Evropská unie a snažila se tu situaci sklidnit. Jako posílat zbraně do válečné zóny mě připomíná hasit požár petrolejem.
1: No a Evropská unie, jste spokojen tak, jak se věci mají, nebo vystoupit a nebo reformovat? Co myslíte?
0: Já si myslím, že Evropská unie je dobře, že je. Ve své současné podobě to připomíná byrokratického molocha, který řeší pouze sám sebe a vysloveně škodí národním státům, ale rozhodně nejsem pro její zrušení, ale zásadní reformu.
1: To by znamenalo zásadní reformu co? Zeštíhlení nebo odebrání části pravomocí?
0: Odebrání části pravomocí rozhodně by byl proti tomu, aby členské státy nemohly cokoliv vetovat. To je v ten okamžik, jako všechny menší země přestávají být rovnocennými partnery.
1: Takže zachování veta.
0: Zachování veta. A myslím si, že Evropská unie by měla řešit ty klíčové věci. Volný pohyb osob, volný pohyb zboží, nějakou společnou evropskou armádu, společnou ostrahu evropských hranic, páteřní síť dálnic, ale opravdu by neměla zasahovat do našeho života tak, jak teď ten byrokratický moloch zasahuje.
1: Říkáte si o vysoký post, prestižní člena Senátu. Je podle vás Senát důležitou institucí, anebo byste jako občan, protože občanem zůstanete po volbách tak, jak tak, si uměl představit, že naše země by Senát neměla?
0: Já si myslím, že Senát je důležitou institucí. A je zajímavé, jak se mnozí politici snaží Senát znevážit, protože ten Senát opravdu by měl být tou protiváhou jak parlamentu, tak prezidenta. Měl by vracet špatné návrhy zákonů do sněmovny. Problém je, že když jedna strana má, nebo jedna koalice má většinu ve sněmovně a má tu většinu v Senátu, tak samozřejmě se navzájem podrží. Navíc v mnoha případech je Senát za odměnu starým vysloužilým matadorům ze sněmovny, což je špatně. Pokud ten Senát nebude složen z převážně odborných a nezávislých osobností, tak v životě tou protiváhou nebude. Takže já si myslím, že tady je potřeba vysvětlit tu funkci Senátu a přimět lidi, aby do toho Senátu opravdu chodili volit. Ale samozřejmě ten zájem sněmovny je, aby ten Senát pokud možno byl takový poslušný doplněk, kterým se protáhne cokoliv, a to je špatně.
1: Jistě se vás budou v Senátu ptát na váš pohled na média veřejné služby, tak zůstaňme jenom u Českého rozhlasu, u České televize. Jste například pro navýšení koncesionářských poplatků?
0: Určitě ne.
1: No ale když by ta televize, ukazuje se, že v případě televize budou peníze chybět, tak jaké nabízíte řešení?
0: Já si myslím, že Česká televize by v tomto případě se měla víc snažit o to, aby některé věci byly součástí placených kanálů. nebo placené pořady. Protože další navýšení koncesionářských poplatků povede pouze k tomu, že lidé se budou odhlašovat, Česká televize bude řešit, zda mají nebo nemají přijímač a vydělají na tom exekutoři, což podle mě není ta správná cesta.
1: Držím vám palce, pane doktore, za pár hodin to začíná druhé kolo senátních voleb obvod 55 a doufám, že se tady za čas uvidím s Bořkem Semrádem, co by senátorem. Mějte se hezky a díky za to, že jste přišel.
0: Naschledanou. Já bych chtěl požádat všechny obyvatele Tišnova, Ivančic, Rosic, Bystrce, Žebětina, Kníniček, Borovníka, Dolních Louček, a těch všech dalších obcí, aby opravdu přišli volit. Aby přišli volit v pátek a v sobotu v druhém kole senátních voleb. Je to 15 minut. Těch 15 minut ovlivní vás život na 6 let dopředu. A volte člověka, za kterým je vidět, že v regionu něco ukázal. Nevěřte slibům. Děkuju.
1: Naším hostem byl Bořek Semrád.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno důležité, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření, a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal, ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: tím... Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švrt systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
2: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard
1: korun. Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý, budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Umedy. Jsem si říkal, ten, to je člověk, který zasáhne, protože ví, že když někdo něco umí a dosáhne nějakého světového výhlasu, takže tady ty věci mají stranou prostě. A ono, když se humanitárně bombardovalo v Jugoslávii, tak jsme nikdy neslyšeli, že by se zakázali, víte, nějaké ty taškařice třeba.
1: No ne, tak protože to bylo humanitární bombardování. Tohle, co se děje, tak to není humanitární bombardování. Ale mně se... Já bych jako úplně nezdílela ten váš idealismus, že Meda tím, že se věnuje umění, tak že pochopí, že Netrebko je špičková operní pěvkyně a že nemá politiku tahat do zpěvu. Tyhle lidé politiku tahají úplně do všeho.
0: No právě.
1: Úplně do všeho.
0: No právě, paní Karo.
1: A přitom nejjednodušší by bylo nechat to na lidech říct, tak vážení občané, vystoupí tady paní Netrebko, jestli máte pocit, že je v pořádku uplatňovat na ní kolektivní vinu, jestli máte pocit, že ona může za invazi na Ukrajině, tak na ten koncert prostě nechoďte. A potrestejte v uvozovkách paní Netrebko ekonomicky tím, že na ten koncert nepůjdete, ona na tom nevydělá peníze a s vysokou pravděpodobností už ji tady příště neuvidíme.
0: No tak tím potrestáte hlavně toho producenta.
1: To je jisté míry pravda, nicméně v okamžiku, kdy ten koncert nebude úspěšný, tak ona už sem potom jezdit nebude. Ona přece nebude se vracet tam, kde to nemělo sukces.
0: Mm-hmm. No ono je to, četl jsem někde v médiích, z 80% vyprodané. Má to být v obecním domě, což je samozřejmě města, nebo státu, města řekněme. Takže oni tam na ně mají tlak, samozřejmě. No a já si říkám, že tyhle ty kroky u některých lidí, kteří jako jsou schopni přemýšlet jako na obě strany, vlastně to staví tu situaci i proti těm Ukrajincům. Nedivte se potom, si říkám, že se tady, že je tady někdo schopen říct, že už té Ukrajině prostě nefandí. A je to to, že neznají tu míru. A já jsem si právě myslel, že vzhledem k tomu, vás o tom nepřesvědčím, ale fakt jsem si to o Medině myslel.
1: No tak on možná, on nějakýho míru možná zná, ale správnou míru nezná, to je u něj úplně jasný. Já jsem se smála, když jste řekl, že koncert je z 80% vyprodaný, protože to v podstatě naznačuje, že paní Netrebko asi nikdo úplně ekonomicky trestat nechce. Nikoho moc nezajímá, že

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Náš Saša?
1: No taky, máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: No, ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat
2: nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás.
1: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: No co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní
2: Wilsonky. Ne, měl, musí, ne? To bude zlomový.
1: No, je...

0: Může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Vilzonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě
1: ne. Já nevím, jak se vrlí to i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
0: Jak to?
1: No kde teď má přátele? Na východě, na západě, co myslíte?

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Honzo, dneska máš šanci dát si jít pivo do Malostranské besedy, protože se tam u piva proti Andreji Babišovi sejde premiér Petr Fiala s prvním vicepremiérem Vítem Rakušanem a jak jsem řekl, vyhlásej, že nemají rádi Andreje Babiše. Tak kdyby chtěl, je tam volná židle, protože do té trojky nepřijde šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Tomu se říká hořké pivo, ale já mám dva problémy, dvě nejistoty, ač jinak uznám, že je to teda velmi exkluzivní nabídka. Jednak zaprvé nevím, kdo čepuje.
1: Možná Karel Havlíček, že tam čepují Karla.
2: A nebo Andrej Babiš, protože zatím to pojetí je takové, že spíš mám pocit, že jako zase mobilizují proti straně. Mm-hmm. A druhá věc je, že si myslím, že udělal Vít Rakušan, ač chápu ty pohnutky, že tam chce stáhnout pod tu klembu vládní zodpovědnosti a nepopularity Piráty a zároveň, že to je vzkaz Spolu typu nehrajte mě jako pátou kolonu Andreje Babiše, neberte mi voliče, tak ale samozřejmě myslím si, že velká chyba je, že nepozvali kompletní lidovecké vedení, protože včetně nejen předsedy, ale místo předsedů, protože já ti mám takový tušení, že když dopadne velká kroužkovací revoluce u lidovců, a některé kroky, o kterých se budeme bavit dál v pořadu samotným, tak si myslím, aby jsme tady neměli taktiku lidovců být překlenovacím mostem nějakého budoucího vládnutí. Jinými slovy, když nesedíš s lidovcem a nepiješ pivo, nikdy nevíš, kde pije, s kým a co domlouvá.
1: No, ono je to takový, nebo bude to takový smutný pivo, protože nebude to pivo přátelství, ale pivo proti někomu. A tady jde vlastně o to, že vidíme, že Petru Fialovi se skutečně celý jeho politický bytí zcvrknulo do biblického strašení, jako buď já, anebo potopa a konec Česka. A ono to bylo vidět i na tom představování, já nechci jít z programu, ale pokusu o program Spolu, kdy nemalá část toho, což mělo být pozitivní něco od Petra Fialy, tak se to tam znovu zcvrklo do strašení Andrejem Babišem a teda skutečně part hodný Národního divadla a velkého tragéda sehrál první místo předseda TOP 09 Vlastimil Válek, protože to byla čepičkovská dikce a rétorika. Jinak pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě opinio.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a já slibuji, že řeknu, kdo se teda na tu archu pověstnou Petra Fialy nalodí. Pěkně konkrétně.
0: Hraje vám
3: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... Já jsem derzolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale
1: Tak...
2: je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy nedal... byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já
1: to...
2: ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my přesto... my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to host, hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekrova Šaškyně?
2: Paní Dekrova, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekrova přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: je to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.

0: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dějí se věci.
1: No, velký. Čím dál tím větší.
0: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně všeho druhu.
1: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
0: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
1: Ne, nechci si naznačovat, nerozvažuju se.
0: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakovýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, VIS nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
0: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, jak... že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splnutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
0: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No,
1: a bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl bych v léčebně psychiatrický, docela vážně.
0: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
1: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích. Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
1: Já jsem se usmál teda jako

0: co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak oni to vytáhnou na 7% HDP jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou tyto, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Mm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čem nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já tam úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo,
1: já přijdu.
0: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda jen
1: koukám. Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: Hmm. No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš

0: nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
0: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu, Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
0: No, to
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pěti letce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tady další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Labamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovali s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh a ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována.
1: A je to, čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí, u nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali. My jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
2: Proti tomu, proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já, to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne. když Macron nebo německý kancler pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: A asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
2: Bránit v přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
3: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí, ať si skromnost jediná nebo pyšná.

0: a pytek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu. Co si sem si zapomněl, vezmi to přes Krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte do jímky.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo.

0: Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
0: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
0: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: To bylo hrozný. To byl výlet. Ještě teď, když si na to

0: Ujišťuji vás, že se to nebude opakovat, prosím.
1: No to doufám. Hrozný.

0: Nemohl jsem tušit, že srazím vaší paruku. Věřte, madam, mě začalo srdce bušit, když jsem vám šlápl na ruku. Já galantním jsem se chtěl jevit, měl jsem však přec jen trošku slevit. Pardon, madam, já chtěl jsem se jen jevit, na to dát mohu záruku.
1: A co můj psíček Leo?
0: Již je mu lépe, prosím, již je mu lépe.
1: Hrozný. Můj psíček Leo, zvířátko malé, kde jaký hejsek?
0: No, no.

0: Váš podvazek však při tom rubl. Pardon, madam, mou vinou není více, že vyšlech oko pejskovi.
1: A co moje roba?
0: Řekl jsem prosím, že jí zaplatím. Tak o čem je řeč?
1: No to doufám.
0: To byl průser

0: madam, já domníval se mylně, že roztrh se jen kabátek. Já nemohl znát, že vaše rouba způsobí pád hned pro nás oba. Pardon, madam, leč byla tam ta skouba, která nás strhla na zpátek.
1: Já jsem jemná žena.
0: No o tom se prosím nepochybuje.
1: Já jsem jemná žena. Já jsem jemná žena, prosím.

0: stalo. Pak se to stalo. To bylo hrozný. Pak se to stalo v kaluži hnusné, kterou jste na mě nastražil.
1: Ta už tam byla, prosím.
0: To, co se dalo, nebylo vkusné. Vy jste mě, pane, obnažil.
1: Oblažil, prosím.
0: To taky.
1: Pardon, madam, to už je jiná látka. Netřeba dále mít i vztek. Tady, madam, přestává naše hádka. Teď račte přijmout ti můj vděk. Zpočátku srdce si celek, pak ale náhle jsem si řek, když už jsem jednou sebou sek, ať aspoň má to nějaký cvek.
0: Na to, co kdysi byl můj šat, hrubě jste počal ze mě rvát, ach nevím, jak se mohlo stát, že začala jsem jodlovat.
1: Pardon, madam, říkej

0: A to rozumím.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: budete... Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi Ivano vypadlo a všichni si vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech. A já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká pravda? Vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále. S určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech potom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopen nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmoty, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: to
2: jo, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Hraje vám Radio Xaver.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju, až zítra ráno v pět poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

0: rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň.
1: Pane prezidente, díl 66. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to ne, to tam to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale v jeho, zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl. Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, že by byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požít.

0: latinskoamericky trochu ten předcházející papež, to by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka
1: vyšla v Olympii.
0: Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale Xavere, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost

0: s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně
1: diskutuju. Ale doporučte, tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny, Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje a tak. To by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, k zavere v podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce. Tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To bylo, myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádnej výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než vy pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete, že ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: jsem
1: to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí vám ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti, mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou bych. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct si, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít za prvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dětinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale
0: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má 1000 jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
4: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
4: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
4: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
4: No, to budete, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Štěk, a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
4: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom.
4: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
4: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení. Já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo.
4: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
4: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
4: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak kdybyste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
4: Ne?
1: Ne, ne, ne, ne. Ale jsou tací.
4: Hmm?
1: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
4: Had je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
4: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
4: Hmm.
1: Klidně, takže. Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
4: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
4: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
4: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá, mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
4: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
4: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
4: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
4: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
4: Tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
4: Jsem všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Michal Klusáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předseda ČSRS, České strany národně sociální, která vstala z popela. Také připomenu, že jste letecký inženýr, což nás baví. Popravdě jste velmi mladý člověk, jste 79. ročník. Vysvětlete mi, pane inženýre, co napadne člověka ve vašem věku jít se postavit do čela strany, která kdysi byla velmi významná, která prošla různými složitými dobami a vy jste k ní přišel v okamžiku, kdy to byl doslova do písmene snědený krám. Vysvětlete mi tu vaši úvahu.
1: Já jsem se o politiku zajímal vždycky a vlastně, než jsem vstoupil do ČSNS, tak jsem byl v zahraničí dlouhodobě a panovala u mě už tehdy taková deziluze z toho, kam směřujeme. A ČSNS, i když tehdy byla v tom stavu, v jakém byla, tak měla program a mě oslovilo video, které oni tehdy měli u voleb do parlamentu, kdy vlastně vyzýval tehdejší předseda mladé vlastence, mladé lidi, aby se přidali a já jsem se přidal. Oslovil mě program, oslovila mě ta historie. Ten program byl vždycky vlastenecký a vlastně celou dobu prosazoval naši neutralitu. A to je to, co já vlastně prosazuji doteď.
0: Neutralitu naší země?
1: Neutralitu naší země.
0: Tak k tomu se ještě dostaneme. ČSNS byla kdysi, když tak mě opravte, jednou z nejbohatších stran. O to by ani tak nebylo, ale strana, která byla jasně ideově ukotvená. Já připomenu třeba Miladu Hrákovou, která, no a to jedno, spíš mi řekněte, jak vlastně pohlížíte vy a ta členská základna na to, že jste o všechno přišli. O slavný dům na náměstí Republiky, o další nemovitosti a vlastně o všechno bohatství.
1: Tak chápu.
0: Vím, že tam byly originály obrazů některých velmi vzácných. Co se přihodilo?
1: No, naši členové už to berou jako fakt. Ono uběhlo strašně moc doby od té chvíle, kdy se ta strana začala rozkrádat. A vlastně ten konkurs byl, konkurs na stranu byl vyhlášen 2003 a byl ukončen 2022, takže to smíření bylo dáno tím časem. Je to prostě fakt, který my nemůžeme změnit. Členové, kteří jsou u nás, kteří zbyli, tak ty se na tom rozkrádání nepodíleli a my přemýšlíme ne o minulosti, ale o budoucnosti a chceme pracovat pro naši zemi.
0: Dobře, ale vysvětlení, že někdo něco rozkrade a vy řeknete, tak dobře, tlustá čára, budeme přemýšlet o budoucnosti, to doufám, pochopíte, je dost málo.
1: Je to dost málo, ale my s tím nemůžeme nic dělat. Ta historie ČSNS po roce 89 vlastně kopírovala historii naší země. My jsme začali s velikým majetkem, no pak prošla nějaká transformace, privatizace, transformace a další. No a ocitli jsme se úplně nazí. A my chceme změnit budoucnost, minulost my nezměníme. Všechny trestné činy, které byly s tím rozkrádáním strany, jsou promlčené. Všechno je pryč. Takže zabývat se tím je ztráta času. My hledíme do budoucnosti.
0: No a pokud se dobře vzpomínám, tak v roce 2001 přinejmenším a 2002 v první polovině roku, teď to lovím v hlavě, jste měli dva poslance parlamentu České republiky. Tuším, že to byla paní poslankyně Machata a pan poslanec Paulík. Je to věc, která už je také zapomenutá, nebo je na vás pohlíženo jako na bývalou parlamentní stranu?
1: Jako mainstream na nás tak nepohlíží. A je to prostě 23 let, jo, to znamená...
0: Co je to proti věčnosti, pane inženýre?
1: To je sice pravda, ale je to už strašně dávno a s těmi dvěma poslanci se nám tehdy nepodařilo něco změnit a vlastně vedlo to k tomu, že i vlastně to, jak se k nám do strany dostali ty poslanci, vedlo vlastně k tomu rozkradení té strany jako takové.
0: Dobře, tak pojďme na tu vaši budoucnost, o které chcete mluvit, ale také přítomnost. Vy jste se spojili jakýmsi způsobem, vy to teď určitě vysvětlíte, stačilo paní Konečné. Já jsem si říkal hned v prvopočátku, kdy jsem to slyšel, jestli právě ČSNS se s tou historií a promiňte s tou Miladou Horákovou, nechci říkat v zádech, ale právě v té historii, jestli toto nebyl příliš odvážný krok, nebo to byla nezbytnost?
1: Tak možná odvážný krok to byl, ale ty dějiny se posunuly. Pokud bychom se bavili o roce 1948, tak ten rozpor vlastně byl především v tom, že my jsme odmítali, aby náš stát řídila politická strana, která je řízená ze zahraničí. Tehdy ze Sovětského svazu. To bylo to hlavní. A doba plynula a v současné době KSČM je vlastně tou stranou, která řízená ze zahraničí není. A zase nám vládne politická strana, nebo politické skupiny, se ani nedá nazvat strana, politické skupiny, kteří jsou napojeni na zahraničí více, než je zdrávo. A proti tomu my musíme vystupovat a spojení s KSČM v koalici stačilo. Vypadá, že je úspěšné a my budeme navazovat na ten úspěch, který jsme měli ve volbách do Europarlamentu.
0: To je vlastně základ vaší odpovědi, proč jste šli do jedné party s komunistama?
1: Ano. Je to politická strana, která není řízená ze zahraničí. Těch je u nás není tak moc. Nejsou. Neprosazují věci, které my odmítáme. To znamená nějaké migraci, neřízenou migraci, LGBT a tak dále. Oni se transformovali, protože u nich zmizela to internacionální řízení, tak z nich se vlastně stala strana, která prosazuje vlastenecké věci. To znamená to spojení se zdá být logické.
0: Tomu já rozumím, ale ještě mi vysvětlete ten detail a to bude diváky zajímat, to řízení ze zahraničí, protože bývalé země Sovětského svazu opravdu, my si vzpomínáme, když Brežněv seděl na sjezdech KSČ a tak, my to víme. Navíc jsme v ulicích tady měli ruské tanky, byly stejně tak ruské jako ukrajinské, potřeba dodat kontext dnešní doby, a byli tady vojáci. A já nevidím tady americké, ani německé tanky, ani německé, ani francouzské, ani americké vojáky. Nebude to řízení ze zahraničí jenom spíš domněnka?
1: No, dneska je sofistikovanější doba, že dnes se svět ovládá přes finance a vemte si třeba jenom pana protektora Fialu, protože to není premiér, to je protektor, který nás tu řídí. To je člověk, který...
0: Mně to přijde silné slovo, ale dobře.
1: Který jedná v cizím zájmu. Já jsem za tu dobu, co je premiérem, nezaznamenal jediný akt, který by byl v prospěch našich obyvatel. Všechno, co sliboval, nesplnil, naopak dělá úplně opačné věci. A zastupuje cizí zájmy. Obírá naše lidi o peníze, které posílá někam na Ukrajinu a částečně se mu to asi vrací přes nějaké ty jeho aktivity mimo premiérské.
0: Tak to o tom nic nevím. A možná by bylo třeba dobré, kdybyste přišel zase někdy a přinesl k tomu nějaký důkaz nebo nějakou uvěřitelnou hypotézu, protože možná a slovo protektor na tom trváte? Protože myslím, že do Heidricha nebo K.H. Franka má ještě daleko.
1: To máte pravdu, je to samozřejmě nadsázka, ale je to, nemá k němu daleko. To, že prosazuje cizí zájmy v naší zemi, to nedělá premiér, to dělá někdo dosazený.
0: Pane předsedo, vysvětlete mi, aktuální postoj, aktuální místo na mapě, kde stojí ČSNS. My pozorujeme, bezesporu vy, bezesporu vaše okolí, všichni, kdo se díváme na sociální sítě, že lidé jsou bezradní. Lidé nenacházejí zastání u politiků. Podívejme se, jak vypadají preference, podívejme se, jak umírají TOP 09, jak umírá za pochodu strana lidovecká, KDU ČSL a tak. A ČSNS teoreticky by mohla být tím místem, kam ti zklamaní lidé půjdu. Já vám to ještě navíc ze srdce přeji, nebo možná ze zoufalosti, ale řekněte mi, kde tedy stojíte, proč? Zkuste mě nalákat, abych k vám vstoupil.
1: Ta pravolevá škála, která se používá v politologii, se domnívám, že je nedostatečná pro dnešní pochopení světa.
0: To souhlasím.
1: Daleko důležitější než pravolevá škála, kde my se pohybujeme nalevo od středu, je škála národní, korporátní. To znamená strany, které prosazují národní zájmy a strany, které prosazují nadnárodní zájmy. Což je například TOP 09 ODS v současné době. Na této škále jsme na té vlastenecké. To znamená vlastenecká strana levého středu. My jsme strana vlastenců, kteří mají sociální cítění, ale kteří nerozdají naší zemi cizincům.
0: Promiňte, pane předsedo, toto je pro mě opravdu málo. Já to slyším často, že někdo vlastenec, a já chci také být vlastencem a mám rád tuto zemi a nechci, aby to byla nějaká kolonie do budoucna něčeho. Také mě toto rozčiluje všechno, ale pořád mě nevysvětlujete, co to je to vlastenectví ve vašem podání, protože pro mě není vlastenectví to, že si vyvěsím vlajku, anebo že to někde říkám.
1: Vlastenectví pro nás znamená, že chceme spravovat zemi tak, abychom ji mohli předat našim potomkům. To znamená, předat zemi chceme takovou, aby byla suverénní, aby byla soběstačná v energetice, ve zdravotnictví a aby nová generace byla vychovávána k tomu, aby věděla, a ne k tomu, aby věděla, kde si co najde, protože v současné době jsou děti vychovávány k tomu, aby věděli, kde si co najdou, a zároveň ovšem to, kde si to najdou, ty zdroje jsou cenzurovány, to znamená, vychováváme ovladatelnou generaci a je to vidět. To je asi moje odpověď. Jako, já vás chápu, že...
0: Čekal bych silnější odpověď.
1: Čekal byste silnější, chápu. Problém našeho...
0: Už to vidím, že bych se měl do čase se nechat angažovat jako tiskový mluvčí.
1: My máme velmi dobře zpracovaný program. Problém naší země je v tom, že po roce 89 byly politické strany vlastně potlačeny do pozadí. Ten systém byl nastaven tak, že politikou, a to především na komunální úrovni, se mohli zabývat lidé, kteří nebyli příslušníci politických stran.
0: No tak to byla ta nepolitická politika.
1: To byla ta nepolitická politika.
0: To tady byl právě na ruku. Ideál Václava Havla, o kterém přesně dnes tak, no. Nelze mluvit nahlas.
1: A
0: to
1: bylo přesně to, co tu naši politickou scénu rozbilo a co vůbec dovedlo ten náš stát do té situace, v jaké jsme. Protože proti korporátům obyvatelé naší země musí mít schopnost něco postavit. A jediné, co lidstvo vymyslelo a co nějakým způsobem fungovalo, byly politické strany. To znamená sdružení lidí, kteří mají nějaké společné zájmy. To tady není. Kdyby to tady bylo, tak a ty politické strany byly financovány pouze z příspěvků členů, což my prosazujeme, stejně tak jako církve by tak měly být financovány, tak bychom tady měli sílu, která prosazuje opravdu ty zájmy konkrétních skupin obyvatel. Jo, mohli by to být zemědělci, živnostníci, nějaké, jako byla agrární strana za první republiky. A to tady není a to je ten důvod, proč jsme dospěli do toho marazmu, v jakém jsme teď.
0: Kdo je, promiňte, tím klientem, potenciálním členem, podporovatelem, fanouškem ČSNS? Zkuste mi popsat takového průměrného člověka, je to právě podnikatel, nebo...
1: Máme i podnikatele mezi sebou, máme
0: prof... Ale já se ptám na něco jiného.
1: Průměrné.
0: Na koho míříte?
1: My míříme na střední třídu. Míříme na střední třídu, na takové lidi, kteří to, co mají, získali prací. Tak bych to řekl.
0: Tak já se v pravém slova smyslu považuji za nižší střední třídu. A ptám se tedy ve chvíli, kdybych, protože mně se líbí váš program, říkám teď tady v rozhovoru, a řekněte mi, co vlastně vy pro mě uděláte, když já nebudu mít jistotu, že se třeba dostanete do Poslanecké sněmovny?
1: To znamená, co máme v programu, se tak jakoby
0: ne. Ptáte. Já se ptám, proč vám mám věřit?
1: My prosazujeme pro lidi jednoduchý stát, který ale nerezignuje na to, že stát plní nějaké své funkce. To znamená, stát musí hrát hlavní roli v otázkách bezpečnosti. Stát musí hrát hlavní roli v otázkách energetiky a nesmí dopustit to, abychom byli potravinově nesoběstační. To jsou věci, které my prosazujeme. Máme v programu i konkrétní body k tomu. A pokud by byly zavedeny ty věci, tak to pozvedne životní úroveň našich obyvatel.
0: Nevím, jestli to je odpověď na to, co jsem se ptal, ale dobře. Vy jste na začátku mluvil o takzvané neutralitě. Jakou by to mělo výhodu, kdybychom se stali takzvaně neutrálním státem? A abych tomu dobře rozuměl, tomu pojmu, něco jako Rakousko nebo Švýcarsko?
1: Já nemám rád tyto příklady, ale můžeme to říct.
0: Já mám něco, rád
1: něco,
0: příklady,
1: jak, něco jako Rakousko, něco jako Švýcarsko.
0: Čím by to bylo výhodné?
1: Nebyli bychom zavlečeni do různých konfliktů, do kterých zavlečení být nechceme, například válka proti Jugoslávii, nyní válka na Ukrajině, v Iráku a tak dále.
0: A když vám proti tomu postavím tu skutečnost, že je tady jakási záruka, že nás nemůže nikdo obsadit?
1: Já mám rád historii a řekněte mi příklad, kdy jsme byli spojencem někoho a to byla

0: většina lidí, tuším přes 70% občanů naší země, válku, umírání zastavit za každou cenu i za cenu ztrát území.
1: Já si myslím, že by ta válka měla být zastavena. Ta válka rozhodně nezačala před těmi dvěma lety, ta začala už v roce 2014, začala vměšováním cizí mocnosti do vnitřních záležitostí suverénního státu.
0: Souhlasíte s tím, že to, co říká pan ministr vnitra, říká to velmi často, dokazuje to i na jakýchsi příkladech, na jakýchsi číslech, o kterých si každý z nás může myslet své, a to není důležité, že vlastně ta invaze Ukrajinců sem k nám, takzvaný útěk před válkou, což v 90% tomu tak není, této zemi prospěje? Nebo včera jsem četl někde na sociálních sítích, že ti Ukrajinci nás tady jednoho dne sežerou.
1: To nevím, co je, jak moc nám prospěje, ale určitě se domnívám, že ty výsledky, které měla na konci 90. let policie, kdy vytlačila z našeho území nějakou ukrajinskou mafii, tak tyto výsledky jsou pryč. S těmi lidmi, kteří utíkali někteří určitě před válkou, se sem vrátí i organizovaný zločin z Ukrajiny.
0: Takže se obáváte i toho, že to může...
1: Zhorší bezpečnost, samozřejmě. Zhorší bezpečnost. Kromě toho, že to finančně výhodné není.
0: Musím říct, že mě velmi pobavila vaše věta. Dolar je platidlo, které vydává soukromá společnost FED a je krytá pouze strachem. Co to přesně znamená?
1: No, pokud se přesuneme do mezinárodní politiky, no tak mezinárodní politika posledních několika desítek let je o prosazení dolaru jako mezinárodního platidla, což samozřejmě Ameriku udělalo nesmírně bohatou, protože jakýkoliv, cokoliv ona potřebovala, si koupila za peníze, které sama vydala. A kdo toto pravidlo porušil, tak skončil jako Hussein, jako Kadáfi a má problémy jako Rusko, že? Rusko to udělalo také a je teďkon řeší situaci, jakou řeší.
0: A je krytá strachem ta měna, strachem z čeho a strachem koho?
1: Strachem těch menších států, že když nebudou především ropu prodávat za dolar, že se jim stane to, co se stalo Iráku, to, co se stalo Libii.
0: Mm-hmm. A je to, může svoji roli hrát i, řekněme, strach obyčejných, nejobyčejnějších lidí, jako jsem třeba já?
1: To je na té úrovni toho státu. Jo? To znamená, samozřejmě vy, kdybyste byl Libiec, tak by se to na vás odrazilo. Jo? To zničení té země, která byla vlastně nejbohatší v Africe, kde tam byly vybudovány obrovské infrastrukturní infrastruktury, hlavně vody, že oni tam tahali vodu z nějakých podzemních jezer k tomu pobřeží, to je všechno zničené. No a ty lidi tam žijou špatně. To znamená, je potřeba o tomto přemýšlet.
0: Vy jste před chvílí zmínil jedno mimořádně odporné slovo a slovo, které slyšíme často, to je slovo cenzura. Uh-huh. My se teď dočkáme velmi brzo, že naplno vstoupí do svého jakéhosi procesu pan Foltín, což je muž, který označuje část našich obyvatel za svině. Řekněte mi, je v naší zemi cenzura, co myslíte?
1: No určitě, když máme hlavního cenzura, tak je... Určitě to by vám o tom mohli povídat lidé, kteří ztratí zaměstnání, když někde něco napíšou. A řekl bych, že ta cenzura je jako nebo vůbec to, co vlastně říkal pan Foltín o tom, že je potřeba malou část, zhruba 15% obyvatel zakopat za příkopy, nebo vykopat mezi ně příkopy. Ano, jak si toto může dovolit vládní činitel?
0: Na druhou stranu musíme to vidět pozitivně. Pan Foltín zatím, pane předsedo, neřekl, že by 5% obyvatel stavěl ke zdi a střílel, což mu slouží k úcti. No. Zatím nás chce jenom oddělit příkopem a vypadá to, že nás možná nechá i žít. Zajímalo by mě ještě spousta věcí z toho programu, just

0: srdce. Považuji to za jakousi nadějnou věc a proto vás zvu na další rozhovor v řádu týdnů, měsíců, jestli budete mít čas a chuť. Já jsem rád, že jste přišel do XTV.
1: Čas si udělám a moc krát děkuji za pozvání.
0: Děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Michal Klusáček.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hejna divnej ptáků. Už krýnhorni se stavějí do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu.

se z pohoří a prachem dílej cest. Se vracej páci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčelý zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená cíla, a kde jsou generace mokrá zříla.

Úvod. Já potřebuji žít v rovnováze, takže mám úctu k paní De Falco a úctu k jejímu právu mýlit se. V dobách, kdy to pro mě bylo těžké a má mysl plula v temnotách, mi pomáhal tento anděl jako nositel čistého vědomí. Odříkává s klidem v hlase manažer v dobře padnoucím obleku s pestrobarevnou svíčkou a bílým svícnem v ruce. Následuje hluboká úklona podle buddhistických tradic. Rozhodné kroky směrem k hlavní prokurátorce Gracielde Falco Haldilman, která si svícen se soškou rozpačitě přebírá. Rozpačitě možná proto, že dárcem je člověk, kterého soudcům navrhla zavřít na 5 let do vězení, bývalý šéf Mostecké uhelné společnosti Antonín Koláček. Píše se 4. července 2014 a právě probíhá poslední den soudního přelíčení ve švýcarské Belinconě. Ve vcelku poklidném švýcarském městečku zhruba velkém jako Mělník s asi 20 tisíci obyvatel, které je ale nyní pod drobnohledem všech českých médií. Probíhá tu totiž soud s bývalými manažery Mostecké uhelné společnosti, firmy, kterou média označují za naprosto ukázkový případ nepovedené a podezřelé privatizace z období divokých 90. let. Čeští ex-manažeři Mostecké uhelné čelí ve Švýcarsku soudu kvůli finančním machinacím, píší v květnu roku 2013 na titulních stranách české deníky. Švýcarské soudy 6 let pracovaly na tom, aby rozpletly složitý pletenec vztahů. Výsledek? Zablokovaných 13,9 miliard korun a počátek několik měsíců táhnoucích se soudních přelíčení. Většina obžalovaných se jich účastní osobně. Soudní palác v Belinconě vypadá navenek jako mírně zastaralá budova středně velké základní školy. Sem se sjíždějí hlavní aktéři soudu, kteří se před trojicí soudců snaží vysvětlit kompletní příběh Mostecké uhelné. Vysvětlit příběh a obhájit sami sebe. Nás nezajímá, že u vás v České republice případ vyšetřují, peníze se praly u nás ve Švýcarsku, zní autentická věta švýcarské prokurátorky. V říjnu toho samého roku soud vyhlašuje verdikt. Nervozita se stupňuje, ale jsem připraven na jakýkoliv rozsudek. Připravoval jsem se meditací, chodil jsem po místních kopcích, bubnoval jsem a cvičil, tančil, oznamuje s naprostou vážností hloučku novinářů Antonín Koláček. Výsledek je ovšem ten, že důvod k bubnování a tancování má nakonec soudce Jean-Luc Becker a možná také švýcarská národní pokladna. Soudní síní zní nekompromisní slova. Antonín Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký, Jacques de Grotte a Marek Čmejla způsobili několika miliardovou škodu českému státu. Oznamuje soudce a způsobuje tím jednu z největších českých soudních mediálních senzací třetího milénia. O chvilku později následuje výčet trestů. Kromě vysokých pokut soudce mezi některé z obviněných rozdal celkem přes 15 let vězení natvrdo. Tím ale příběh nekončí. Švýcarským soudům trvá dlouhý půl rok, než odsouzeným manažerům zašle odůvodnění rozsudku, který nad nimi vynesl. K tomu přichází další překvapivá skutečnost. Text je psaný francouzsky a má stovky stran. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby lhůta na odvolání nebyla 30 dní. Sedím v křesle před televizí a sleduji evidentně zaskočené obličeje manažerů, jak si v hlavním bloku televizních zpráv stěžují na to, že jejich překladatelé nestihnou text přeložit, natož aby si jej advokáti stihli nastudovat. Nakonec se to chlapcům přece jen povedlo. Ale mě a dokonce i řadu kolegů novinářů poprvé napadlo, nic není černobílé, možná je to celé trochu jinak. Opravdu se mohlo stát, aby si parta chytrých kravaťáků na začátku 90. let naplánovala, jak postupně ilegálně a nevýhodně pro stát ovládnout hnědouhelné doly? A kdo to dovolil? Pokud to tak skutečně bylo, opravdu se dopustili něčeho, co české zákony zakazují? Proč to tedy dávno před švýcarským soudem nerozklíčovali soudy u nás? Kde se před soudem vzal člověk jménem Jacques de Grotte? Komu vlastně vznikla škoda? Jak vysoká? A kdo ji zaplatí? Podobných otázek jsem si v úvodu pokládal desítky. Tedy začínám se zajímat o okolnosti případu, zatím ještě bez ambice, že by z toho mohl vzejít ucelený knižní tvar. Pročetl jsem snad všechny internetové články, které se o případu Mostecké uhelné byť jen krátce zmínily. Otázek ale neubývalo, naopak. Postupem času jsem zjistil, že nevyjasněných okolností je čím dál víc. A tak scháním telefonní čísla a mailové adresy všech tehdejších a vlastně i současných aktérů. Protože případ Mostecká uhelná ještě stále žije. Celá ta uhelná story mě spolkla natolik, že jsem si začal všechno postupně sepisovat a ukládat.
Nakonec se ukázalo, že příběh Mostecké uhelné by stál za zpracování. Zasloužil by si poskládat jednotlivá fakta do řady a umožnit každému, aby si udělal vlastní názor. Na první pohled nemusí být sled událostí v letech 1993 po současnost nijak zajímavým tématem. Jenže čím víc jsem se začal zajímat o okolnosti a důsledky některých takzvaných privatizací, pochopil jsem, jak dráždivým tématem to může být pro každého člověka, který se zajímá o chod a okolnosti veřejných věcí v ekonomických, politických a zejména mediálních souvislostech. Mimořádná story Mostecké uhelné je v pravém smyslu slova scénářem filmového thrilleru, kde nechybí žádný z atributů dobrého hollywoodského scénáře. Nebál bych se říct, že vedle příběhu s názvem Mostecká uhelná je Mlčení jehňátek četnickou humoreskou, vyrobenou v televizním studiu Brno. Velmi rád bych pod další řádky této knihy napsal dovětek Takhle to skutečně bylo, ale ne úplně všechny informace se mi podařilo prověřit. Ne všichni, které jsem požádal o stanovisko či rozhovor, vyhověli. Troufám si ale říct, že v této knize se v zásadě velmi blížíme k pravdivému popisu událostí. Kauzu Mostecké uhelné, ve které se z tunelování a podvodného ovládnutí společnosti bývalí manažeři a vlastníci dolů zodpovídají od roku 2012 i poté, co bylo v minulosti již třikrát vyšetřování otevřeno a vždy zastaveno, chce olomoucké vrchní státní zastupitelství uzavřít zhruba v polovině letoška. Žalobci se původně domnívali, že by kauzu mohli dokončit do konce loňského roku. Brzdí je i překlad obrovského množství materiálů ze Švýcarska. Zní krátká zpráva na páté straně Hospodářských novin. Píše se 5. února 2015. Už je to přes 20 let, co na základě rozhodnutí vlády vzniká akciová společnost s názvem Mostecká uhelná společnost. Tehdy se začal psát příběh, který má dnes takřka nadnárodní význam a dodnes hýbe politickým zákulisím. A to přesto, že pomyslná mozaika vztahů, událostí a okolností je i po dlouhých letech nekompletní. Což je škoda. Vždyť ona pověstná privatizace Mostecké uhelné je prakticky součást českých dějin. Ledacos napovídá o tom, jak komplikovaný může být v zemích bývalého sovětského bloku přechod ze státního do soukromého vlastnictví. A možná také o tom, jak jsou politici a do velké míry i média ochotní kvůli senzaci znásilňovat fakta. Jestli se některý z mnoha kontroverzních porevolučních podnikatelských příběhů zaslouží důkladnou péči a pečlivou práci s daty, pak rozhodně příběh o převzetí Mostecké uhelné. Z jejich dnes již bývalých vládců jsou veřejně známé osobnosti, které vídáme na televizních obrazovkách a předních stranách novin. Není to sice zrovna ten druh mediální pozornosti, o kterou by kdokoliv z nás stál, přesto je, myslím si, v zájmu veřejnosti, aby celá uhelná story dostala to, co si zaslouží. Snahu o nalezení pravdy. Nebo alespoň podklady, podle kterých si každý čtenář udělá vlastní názor. Hodně jsem o celém případu přemýšlel. Vždyť přeci každé manažerské a politické rozhodnutí musí mít nějaký důvod. Co vedlo aktéry k některým rozhodnutím? Z čeho se vlastně ti chlapíci z Mostecké uhelné před soudem zpovídají? Kradli? Pokud ano, co je k tomu vedlo? Pokud nekradli a nepodváděli, proč skončili před soudem? Bylo vše v pořádku a jen se to nedaří mediálně a politicky vysvětlit? Kteří čeští politici byli u případných chyb, které jsou dnes propírány soudem? A proč vlastně celé to soudní divadlo? To je ten zlomek otázek, ke kterým se selským rozumem dobereme velmi snadno. Těch otázek jsou ale v celém případu desítky, možná stovky. A protože se mi stále častěji v úvahách objevovalo slovo proč v různých souvislostech, pokouším se kauzu Mostecké uhelné chronologicky zachytit. Vycházím přitom z veřejně dostupných informací a vyjádření jednotlivých protagonistů. V době mého pátrání soudy za celým příběhem ještě stále neudělali poslední tečku. A to jak české, tak ty švýcarské. Některá rozhodnutí již padla, byť zatím nepravomocně. O tom později. Minimálně ve Švýcarsku odešli od soudu aktéři kauzy s verdiktem vinen. Tresty odnětí svobody, zabavené majetky v hodnotách miliard korun. Jak jen k něčemu takovému mohlo vlastně dojít? Abychom si udělali opravdu hodnověrný obrázek, musíme se vrátit v čase hodně zpět a postupně si vysvětlovat okolnosti. Prokoušeme se časem až do současnosti, kde příběh možná zůstane smírně po otevřeným koncem. Nás ale zajímá dobové pozadí a to, co se dělo v době, kdy to celé vznikalo. 4.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Janíček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Petr Janíček je majitel Swingers klubu v Praze. Fantasy klub, jestli to říkám dobře. Dokonce klub, který dostal jakousi cenu evropskou nebo světovou, patří mezi nejlepší v Evropě, myslím, víte.
2: Je to nejlepší na světě.
1: Na světě.
2: Je to vlastně server, který hodnotí kluby, něco jako je Michelin v restauracích, tak je určitá vlastně skupina lidí, která hodnotí kluby na této bázi podnikání.
1: Znamená to, že v Praze, na okraji Prahy je klub, kde se provozují swingers party a ještě různé jiné podobné aktivity. A k tomu se dostaneme, pane Janíčku. Když jsem se díval na vaše stránky, tak jedna ze základních věd, kterou tam máte napsanou, je: vyhráli jste boj s předsudky. Co tím myslíte?
2: No, je to takový ten všeobecný pohled lidí na swingers, když to nikdo ještě nezažil. Lidi nějakým způsobem dostávají informace z nějakých článků, video nebo cokoliv. A ta realita je vždycky někde trošku jinde. A ty předsudky jsou o tom, že je to něco špatně, nebo že to je zvrhlý a tak, ale hodně lidí k tomu nějakým způsobem tíhnou a chtějí třeba něco takového zažít. A to je takový ten jejich vnitřní boj s tím, jaká je realita.
1: A hodně lidí... Jaká je realita?
2: Realita je hodně příjemnější než to, co čekají. Protože když se někdo opravdu podívá na to video, tak to je natočený komerčně, tak, aby to bylo v úzovkách zajímavý. A ta realita je úplně o něčem jiným, že tam někdo může být jenom přítomný, nemusí se zúčastnit toho vlastního dění, je tam v úzovkách vidět a být viděn jenom se svým partnerem, bez toho kontaktu s ostatníma. Samozřejmě, když někdo chce, tak se může s někým zkamarádit a zažít něco jinak, ale není to povinnost. Jo. Tam opravdu každý je sám za sebe, kvůli sobě, ne kvůli ostatním. A takový to odmítnutí, který v tom případě, když je tam nějaký dotaz, není nic jakoby špatně. Jsou tam páry, které jsou tolerantní, ví, že tam každý není pro všechno a ta komunikace mezi těma lidma je to hlavní.
1: Možná existuje v širokém povědomí lidí jakási představa, co to je a není ta swingers party, protože spousta lidí si myslí, že to je totéž jako hromadný nebo grupný sex, což je na hony vzdáleno, dočetl jsem se na internetu. Tak zkuste to popsat, když se někdo rozhodne k vám jít na swingers party, co vlastně zažije od toho příchodu, možná až do odchodu.
2: Tak důležitý je, když někdo chce přijít, tak se vybírá, dá se říct, druh party, nebo podle datumu a hledá nějakým způsobem čas a i tu atmosféru nebo nějakým způsobem téma, který ho zajímá. Diametrální rozdíl je mezi párty, kdy je to jenom pro páry, a nebo kde můžou i přijít solo muži, protože potom samozřejmě jsou tam jiné složení. Samozřejmě nejvíc párů přichází, když je tam ta párová atmosféra. A my ty noví lidi provedeme, dáme jim informace, dostanou skřínku na oblečení a veškeré informace předtím, než ještě cokoliv začne. Dostanou náramky s číslama, aby nějakým způsobem jsme měli možnost při útratách nebo při objednávkách identifikovat. A ty náramky mají dvojí barvu. Mají modrou a červenou. Ty s tou modrou, tak jsou ty, kteří se chtějí seznámit s někým a víceméně tam možnost nějakého zapojení. A ty, co mají červenou, tak tím ostatním dávají najevo, že chtějí být sami. A tím je to pro ně takový osobozující, že vlastně není na ně tlak z hlediska toho, že něco se s náma může a takhle. A tím, že když vidí někdo červený náramek, řekne, tak bavit se můžeme, ale víme, že to je odsaď pocaď. Že vlastně ty erotické hrátky jsou jenom mezi tím párem a že se nechtějí zapojovat dál. A je to zcela běžný. Takže hodně těch párů, kteří takhle přijdou úplně poprvé, tak dostanou ten červený náramek, když si o něj řeknou. A jsou tam vlastně hlavně pro sebe. Té atmosféře vidět a být viděn, nějaký zase naživo. A ten večer je pro něj takový, jakoby v tom případě jenom pro ně. Jakoby nezávazný, že s někým si něco musí, nebo že se stane něco, co by ublížilo tomu druhému. Takže je to takový hodně pozvolný a ten večer má nějaký vývoj. Ty páry, když přijdou, tak samozřejmě provedeme, oni si potom sednou, dají si něco k pití, je tam nějaký program, nějaký tanečnice a pak přichází až po nějaký době nějaký čas, kdy víc lidí začne odcházet na ty pokoje do výřivky a tak a začne se víc aktivit odehrávat vzadu v těch pokojích.
1: To znamená sex?
2: To znamená sex, ano.
1: A proč v pokojích? Já žiju v tom, že to swingers party je právě kouzlo v tom, že mě dělá radost, když se na mě někdo dívá, nebo já se na někoho dívám.
2: No tak ty pokoje jsou na to připravený. Jo. Je to otázka, že tam jsou velký postele, je tam hodně prostoru, různý pokoje, různý velikosti, i vybavený pokoje z hlediska nějakých možností, které doma lidi nemají, pouta a tak. A samozřejmě, když má někdo nějakým způsobem náladu a chce být i u baru, tak i tam je to možný, ale není to moc častý. Je to takový, že lidi spíš tíhnou k tomu, jako když teda tak jdou na pokoje a tam jsou i mezi více lidma, který nějakým způsobem jsou takhle zapojení.
1: Kdo je takovým typickým klientem pražského swingers klubu?
2: Já si myslím,
1: že... Je to podnikatel, je to student?
2: Já si myslím, že je to věkově od nějakých třeba 25-30 let, kdy už je to, ten pár už je spolu nějakou dobu a chce ten svůj erotický vztah posunout někam trošku dál. Není to opravdu pro ty lidi, kteří se znají týden, 14 dní, ale je to takový ten, to ukořenění toho erotického života, že můžou zažít něco, co třeba nezažili a přinese jim to něco pozitivního, protože je to něco, co neznají, pokud ani jeden z nich nikdy nebyl. A tyhle ty páry přichází zažít něco zrušujícího a prakticky, když se jim to obou dvou zalíbí a víceméně najdou v tom nějaký smysl, proč tam chodit, tak se z toho stávají stálí zákazníci a vlastně pak v nějakých periodách nás navštěvují, když mají čas, náladu, možnost.
1: Takže existuje něco, tak jak se v hospodách říká štamgasti, tak existují stálí hosté,
2: ano,
1: kteří se k vám vracejí?
2: K nám se vrací hodně lidí. Jo? Samozřejmě, že štamgasti je to takový, když už někdo k nám chodí leta, tak ho známe hodně dobře. A pak jsou lidi, kteří se k nám vrací třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Taky je známe, ale nebavíme se s nimi třeba tak intenzivně jako s někým, koho znáte víc nebo delší léta. Někdo i má trošku takový, že tu komunikaci zvláštní jakoby nevyžaduje, že má jenom ten servis barový a tak. Ale samozřejmě je to založený hlavně na klienty, která se vrací. Kdybychom to měli jenom na nových lidech, tak by tam bylo hodně málo lidí. Takže opravdu ta klientela je párová, který nějaký způsobem jsou v nějakém už jakoby věku, kdy jsou spolu chvilinku, nějaký roky a chtějí zažít něco zajímavého a není to ani věkově nějak omezený. Spíš k nám chodí lidi na úrovni, kteří jsou se o sebe starají a pak vlastně tam potkávají podobné páry, jako jsou oni, mají si s kým co říct a jsou tam nějaké sympatie, které takhle probíhají.
1: Předpokládám, že vy jako majitel a člověk, který to tam manažeruje, se v průběhu těch večerů tam pohybujete mezi lidmi.
2: Ano.
1: A tu a tam se musí přece stát situace, že tam přijde pár, který je tam zcela z vůle toho jednoho, protože jeden to chce a druhý tomu podlehne. A zpravidla to chce muž a žena potom teda, aby, nebo tak si to nějak představuju. Jste tam i o to, abyste v takové situaci pomohl? Abyste třeba moudře s milostivou paní pohovořil?
2: Jde o to, že jsem tam o to, abych předal ty informace, protože když někdo přijde někam a je nervózní, tak hlavně z toho, že neví. Nebo má nějaké představy, které jsou třeba špatné. Takže se to řekne v reálu, jak to je a i to vlastně podle té atmosféry každý pozná. Jo? Když tam přijde ten pár, tak se někam posadějí a vlastně vidí, že normálně sedí, jako v jakomkoliv jiném baru. Dají si pití, pozorují okolí a nic zvláštního se tam neděje na první pohled. Je to takový, že ta atmosféra přichází postupem večera. Pomůže tomu třeba nějaká sklenička z hlediska uvolnění a tak, ale ty lidi, když potom provedeme po klubu, tak zjistí, jaký jsou tam prostory, vysvětluje se, co se může, co se nemůže. Lidi se zorientují a prakticky mají i nějakou otázku, tak se odpoví. a je to otázka trošku dostat se do té atmosféry a i lidi k tomu získávají potom určitou důvěru.
1: Co jsou, pane Janičku, ty základní věci, které jsou zapovězeny? To, co se nemůže?
2: Tak princip je, že se musí respektovat to, že někdo třeba nechce v úvodzovka, když se to zjednoduší. Takže to není urážka, ale je to otázka vyřčení nějakého svého pocitu. A ty lidi se s tím docela dobře srovnají, protože ví, že ta tolerance v tomhle tom je důležitá a že ne všichni jsou tam pro všechno. Takže tohle je takový ten základ. A potom jsou tam nějaké hygienické základy, které fungují asi všude, že jsou tam kondomy, nějaké ubrousky a gely a tyhle ty věci, které jsou z hlediska hygieny, že každý má osušku, prostěradlo a dodržujeme tam my z hlediska klubu nějakou čistotu a to chceme i od těch lidí. A potom je to hodně o té komunikaci mezi lidma, že opravdu není to, že byste někoho vyhořil dveřma, přišel oknem, tam opravdu jsou lidi, kteří jsou rozumní. Kdyby náhodou někdo opravdu nerozuměl a obtěžoval někoho, tak to vyřešíme. Ale tím, jaká tam chodí klientela, tak tohle to se opravdu neděje.
1: Jak často se stává, že u dveří někomu řeknete, nezlobte se, ale vy ne?
2: No, stane se to v případě, když přijde někdo bez rezervace a už opravdu ta kapacita nějakým způsobem překračuje tu mez. Protože ta kapacita klubu je daná, aby to tam opravdu nebylo přes. A stane se, že přijde někdo z hlediska solo muže, který přijde na párovou party a tak ho tam nemůžeme pustit. Mm-hmm. Většinou ty páry, které přichází, tak už vědí, že aspoň zavolat předtím, než někam jdou, že řeknou ano, můžeme, přijdeme, na jejich jméno, na přezdívku se udělá rezervace a už s nima počítáme. Takže nestává se často, že bychom někoho nepustili do klubu, ale i stane se to, když opravdu ta kapacita klubu na některých akcích je limitovaná a přijde někdo přes.
1: Řeší se nějakým speciálním způsobem třeba dress code, jak musí vypadat? Nebo tam můžu přijít tak, jak si odskočím od plotny?
2: Jste to řekl hezky. My se snažíme z hlediska nočního klubu, aby to vypadalo i z hlediska pojetí těch lidí, aby přišli slušně oblečený. U žen ten problém není, ty opravdu se dokážou oblíknout hezky, u pánů je to takový někdy, že mají tendenci hlavně v létě kraťasy tričko, což nechceme. Chceme opravdu, aby i ty pánové pro to něco udělali, takže aspoň nám stačí tričko s límečkem, kalhoty, aby byly slušně oblečený. A pak jsou speciální party, kdy je dress code víc vyhraněný. To znamená v uvozovkách bílá party, černá party, takže vlastně kompletní oblečení musí splňovat požadavky, které jsou vypsané na tu danou party. Mm-hmm.
1: Kolik se tam vleze lidí k vám?
2: Tak ta kapacita je pro 50 párů. To znamená 100 lidí.
1: Takže když je plno, tak můžu potkat 99 lidí teoreticky.
2: Můžete.
1: Jako, a stává se to? Bývá vyprodáno?
2: Stává se to. My jsme byli trošku rozříznutí koronavirem, protože jsme v té chvíli byli zavřený jako první. Získat třeba jenom otevírací hodin a veškerých hygienických nějakých omezení. A měli jsme třeba dvakrát, třikrát v měsíci plno. Není to na každý party. Ale i teď víceméně se stane, že nějaká akce má velký zájem a přijde hodně lidí.
1: Si představuji ten okamžik, jestli to vůbec někdy nastalo během těch dvou vln koronaviru, že tam byla party, byla ta už pozdní část, kdy už, jak jste to popisovali, to takové uvolněné a chodila tam většina lidí a byli zcela nahatě a měli roušku jenom třeba. To nenastalo?
2: To nenastalo. Tam jakoby my jsme byli omezený tím, že když byly nějaký pravidla, nějaký hygienický, tak se vlastně tam neotevřelo. Jo. Bylo to takový, že ty roušky, když se museli nosit v těch interiérech, většinou to bylo tak, že u té konzumace nebo něco, tak byly omezení, že se u konzumace nemuseli nosit roušky, nebo že byl nějaký omezený počet lidí, třeba na kapacitu, prostor a tyhle ty věci. Takže ono se to, ty podmínky hodně měnily. Víte, že to nebylo úplně furt stejně. Jo, a samozřejmě bylo by to paradoxní, kdyby člověk tam opravdu, jak říkáte, by byl nahej a měl na sebe roušku a šel se v vozovkách milovat tam dozadu se svojí přítelkyní. Takže tyhle ty pravidla byly trošku dodržované z hlediska toho, co se muselo, ale nebylo to v tomhle tom paradoxu, že by opravdu to takhle dopadlo.
1: Stane se, pane Janičku, že k vám za ty roky, co to děláte, přijde nějaká mediálně známá osobnost? Neptám se na někoho konkrétního, chraň Bůh, ale jestli se to přihodilo, jestli se to někdo někdy risknul?
2: Říkáte risknul. To je to, co se právě bojí většina lidí. Jo. Je, že to o mně někdo bude vědět. Já jsem známý, nebo já tady potkám někoho. V zahraničí tohle to vůbec nehrozí. Tam jako lidi mají úplně jakoby normální jakoby fuzovka, že máte rád maso, nebo jste vegetarián, tak se o tom lidi baví úplně normálně, takže chodí třeba na swingers. Tady k nám chodí samozřejmě i lidi, kteří jsou mediálně známí. Ať je to...
1: Nejmenujte, ano. To není potřeba jmenovat.
2: Dobře, ale beru to z hlediska jenom profesí, politik, sportovec nebo tak,
1: kde už trošku,
2: jakoby, že ten obličej je někde viditelný. Ale tyhle ty lidi vědí, že nedělají nic špatně, že tam přichází se svojí přítelkyní, partnerkou a že se za to nemusí stydět. Že to opravdu není za to, že by se za to někdo styděl. Je to jejich nějaký způsobem druh zábavy v mezích slušného chování a nikoho tím nepohoršujou, neobtěžujou a nedělají nic mimo zákon. Jo. Takže vlastně i takhle lidi, kteří už jakoby jsou známí, i se poprali s tím, že tam se svým obyčejem taky přijdou a když se s nima o tom bavíme, tak opravdu nemají s tím vůbec žádný problém.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevek, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci?
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně. Radio Xaver.

tady zdravě ma zohy za mýma fusama. Z boku stáky za uchem a s montarkama pod vzuchem. Čuči tady uplotá zemňu moja lopata. Čekám až dojti si jak ty, co

0: A tak stejný je i s knižkou, že 2 roky mi lidi, různí lidi vydávají knižku. Teď, jo, vemou, já nejsem ten typ, který bude volat každý den, že jo, vyjde, nevyjde, nemám žádnou smlouvu, vyjde. A někdy lidi, někdy vyjde i bez smlouvy, jakože na slovo. Jo, a pak mi volá, že jo, pane Vanováku, vaše knižka je krásná, ale teď my vydáváme olympiádu. Víš, ale říkám, proč olympiádu? Žádný Čech nikdy nevyhraje, vyhrávají Číňani. Proč vydáváte olympiádu? Vydajte mě, já jsem jako bestseller. Ne, všichni 7 knížek vyšlo, furt jsou 2., 3. vydání a oni... Jo, a pak se rozčílím a pak vemu věci zpátky a jdu další nakladatelství. A ty řeknu, jo, to je nádherná knižka, ale víte, my vydáváme Tatry. Jakože proč Tatry? Jo, že oni byli o lety, Tatry vypadají stejně. Teď tam nějakých pár stromů pokácali nebo spadlo z té výchryce, ale kdo bude kupovat Tatry? Jo, ne, ale my to musíme, že když přijde návštěva státní, tak oni jim dají tu knihu Tatry. A že vydat jednu obrázkovou knižku, oni potřebují vydat 10 kuchařek a 20 horoskopů, aby se ty peníze vrátily. No a já si myslím, že buď, nevím, jestli to každý má, ale já si myslím, že já vyzařuju něco, když jako něco hodně chci a že jsem víc agresivní, nebo nevím, že to hodně chci. A když hodně chci, tak mi to nevyjde. A když jako řeknu, že kašlu na to, tam tím hodím knižku, jestli jo, ani nechci jít na pohovor tím posledním. A ten poslední je řekne, že jo, musíme to vydat v září obrovskou knihu, protože v říjnu je ve Frankfurtu světová veltrh knih a pak to vyjde. A když jsem se netěšil, ale když jsem se na to hodně těšil, tak mi to nevyjde.
1: Když jsi byl, Roberte, třeba poprvé u mě doma a viděl jsi, že mám v jedné místnosti několik tvých fotografií, tak je ti to jedno, nebo to je ta drobnost, která ti udělá drobnou radost?
0: Hele, to mi udělá velkou radost. No, to není drobnost. Hlavně, když vidím, že v jedné místnosti jsem já a v druhé místnosti je Saul.

0: pořádek. Jo, že to je super, jakože mám rád Jana Saudka a jsem rád, že takhle, myslím, já jsem nikdy neviděl, já ani fotky moje nemám doma, takhle, jak ty máš moje fotky, a to mi dělá velkou radost.
1: Uh-huh. Pořád mám pocit, že jich mám málo, ale...
0: To máš, jo.
1: Roberte, já si pamatuji před pár lety, kdy se otvírala nebo zahajovala tvoje výstava v Mánesu tenkrát. Praze. A byla tam strašná spousta lidí a bylo to takové jako velmi slavnostní a decentní. A já jsem z jedné věci byl zklamaný. Protože jsem celou tu dobu, jsem měl pocit, že je to jenom pro tebe jako drill, běžná věc, že ty jsi nebyl ani na měko.
0: To je, já nejsem
1: to je profesionalita.
0: To nevím. Nebyl jsem na měko, ale profesionalita jo, protože ta výstava trvala, já nevím, 5 týdnů a já když mám výstavu, tak jsem tam každý den od 9 do večera do 7. Takhle to dělají Japonci, jo, že když jako dělají výstavu, jakoukoliv, ten autor tam je každý den, jo, tady to dělají tak, že autor přinese pár fotek v krabici na bod, hodí to tam a vystavte mi a pak na to prdí. Ale já tam jsem a mluvím s lidma, oni mi všechno říkají a to a z toho jsem měl velkou radost. K tomu ještě vyšla knižka Platinová kolekce, jo, a to si cením hodně a mám radost, když to vyjde. Ale víš, ono je, protože já nevím, že je to podobný, když někdo odejde z tvýho života. Víš, jo, že když je někdo nemocný a víš, že umřou. Jo, a teď umírají 5 let, tak ty brečíš mezi tím a to, ale zvykneš si na to, nebo se s tím nějak vypořádáš. A pak, když ten člověk odejde, jak maminka, tak jsem nebrečel, protože jsem brečel předtím, nebylo tam. Někdo je hysterický a omdlevá u pohřbu, ale jako někdo brečí jindy. A
1: já omdlevám i bez pohřbu.
0: No, a já mám radost tedy, když to je, ale nejsem na mě, jako já jenom jsem takový, že super, že se to povedlo,
1: Když jsi měl první výstavu autorskou, kde bylo napsáno Robert Vano něco, tak... Protože ono se říká, když muzikant vydá první desku, nebo spisovatel vydá první knížku, nebo něco, takže to je jako, když se narodí děcko, že to je zlomová věc životní. Vzpomeneš si na to? Bylo to tak u tebe?
0: No, ono to bylo v malém městečku v Pensylvánii a měl jsem radost, ale větší radost jsem měl, protože ještě pořád myslím, že nemám největší radost, že největší radost budu mít, až tam budu viset v tom Pompidu, jo, to je možná jako sportovci, že je nějaký meter, nebo já nevím, dáno, co musí preskočit a může být o centimetr míň a furt nemá tu radost, protože že chci být tam, kde jsou ty druhý a já mám, hele, a těch výstav ani ne tolik, protože já jsem měl asi od 84. roku do 2008, já jsem měl každý rok výstavu a novou. A plus ještě ty výstavy jdu po světě, tak ty výstavy jsou furt a pak to, co je furt, tak se to stane jako každodenní. Ale mám větší radost z knížky, protože těch není tolik.
1: Rozumím, jasně.
0: Jo, ale mám radost pro každého, když někdo řekne, že se mi vaše fotky líbí, tak si myslím, že to je inteligentní člověk, že má dobrý vkus a někdo řekne, že se mu to nelíbí, tak si myslím, že je blbý a má blbý vkus, ale ty něco musíš jako, protože když jdeš na veřejnost, tak vždy bude půlka nebo nějaká část lidí, komu se to bude líbit a komu se to nebude líbit. Tak ty si musíš udělat nějaký pořádok v hlavě, že komu se to nelíbí, tak řeknu, že chodte na Saudka. Proč jste tady?
1: A když už jsme nakousili ty tvoje workshopy, kam chodí spousta lidí, kteří chtějí dobře fotit, tak taková věc, která by mě opravdu zajímala, protože si mnohdy říkám, jestli jsem neudělal sám ve svých profesních věcech chybu. A teď se chci poradit s moudrým chlapem, který toho všeho dosáhnul. Jo.
0: Nedosáhnul všeho.
1: No tak většiny, tak mě neopravuje, nech mě vyslovit tu otázku. Hele, co těm lidem na tom workshopu? Přijde ta mladá fotografka, mladý fotograf a říkají, pane Vano, já bych hrozně chtěla fotit. Chtěla bych být jednou trošku jako vy. Tak co jim radíš? Co je k tomu potřeba?
0: Fotograf většinou potřebuje objektiv, dobrý expozimetr a světlo. To je, jo, a některý nemá, skoro nikdo nemá expozimetr. To, jak já nemám ty nože, jo, a já to nemůžu změnit, protože to takhle je. A pak, když ho nemá, no, tak nechce být dobrý. Řekne, že ho má ve foťáku. To je, jak když řekne, že takhle přines osud. Teď máš možnost, necháš osud kontrolovat tebe, nebo ty budeš kontrolovat svůj osud. Mm-hmm. Jo, a když se ty chceš, protože ten foťák neví, co fotí. On neví, jestli fotí sníh, nebo holku, nebo kluka, nebo krajinku. On jenom reaguje na světlo. Takže ty musíš vědět, co chceš, a když nemáš, tak to nemůžeš. Oni pořád, lidi se rozhodují, že jaký má tělo. Tělo to je jedno. Řeknu, ať si koupí foťák, kde má opravovnu vedle sebe. Protože když si koupí jiný a foťák se pokazí, tak musí někam do Pardubic, nebo kde je servis. Jo? Má Hasselblad a musí do Belgie. No tak proč nekoupit foťák, kde máš servis 50 metrů od tebe, protože to je jedno. Náš pan fotograf Miroslav Tichý fotil na Mejdlovu krabici a on je ten, co visí v tom Pompidu. Že či já jsem neudělal chybu, že mám foťák jako značkový. Možná, že bych ještě mohl vyměnit za Mejdlovu krabici.
1: Víš, teď jsem nedávno byl, no nedávno, už to bude rok, na besedě se studenty jakési školy, kde se učí moderátoři a tiskoví mluvčí a tak. A oni, tam se o tom právě vedla debata. Oni říkají, píšete knížky, které se relativně dobře prodávají a máte audioknížky a moderujete pořad celoplošním rádiu 15 let. A co k tomu je potřeba? Já jsem na to nedokázal odpovědět. Vůbec. Já to nevím, co je k tomu potřeba.
0: Mikrofon, ne?
1: No asi mikrofon, ale oni se ptali asi na tu vnitřní věc. A já se k tomu chci dostat na závěr tady tohoto úseku, protože jestli to třeba není to, že člověk chce uvnitř a ještě k tomu potřebuje přesvědčit i ostatní. Často na tím přemýšlím.
0: To přesvědčí to práci, že člověk musí mít vášeň. Když já jsem začínal, řekl, jestli chci být fotograf a úspěšný, tak musím splňovat všechno, že nemůžu na nic jiného myslet, jenom na fotku. Jo, že fotku jím, fotku spím, fotku miluju, fotku a nic tam jiného není. A to takhle mám, já nikam nechodím na žádný vernisáže nebo večeři, nebo to tam to nechlastám, protože už Shakespeare říkal, že v alkoholu imaginace je obrovská, jenom to představení je úbohý. A když se držíš všichni možných tyhle zásad, tak to nemůže nevít. To jenom musíš pracovat. Já myslím, že většina lidí, ty, který něčeho dosáhli, ty nemysleli. Jako Karel Gott určitě nemyslel, když začínal, že chce mít 40 slavíků. Jo, že on jenom chtěl zpívat a chtěl být nejlepší a chtěl dodnes chce být nejlepší a jenom jede, ale když ty to cvičíš, protože ty ostatní to nedělají. Jak ten, co chodí do posilovně, chodí každý den a bude zvedat činky 50 let, no bude největší. On tam, ty druhý tam nechodí. A je to o cvičení. Já si tak, to takhle myslím.
1: Já si třeba představuju, že v okamžiku, kdy bude někde tento náš rozhovor, někdo bude poslouchat, a už to tvoje jméno možná vzbudí zájem některých lidí, kteří chtějí fotit. Protože ho znají, jo. A teď to budou poslouchat a možná někdo si bude říkat, tak já chci fotit, tak ať mi ten Vano už kurník řekne.
0: Ať jede do Paříže, tam je 50% úspěchu fotografa je, že musí se narodit v Paříži. A druhý je, že musí chodit na čas. Tady nikdo nechodí na čas. Tady všichni chodí pozdě. A ještě mají výmluvu, že byla zácpa. Už 50 let je zácpa. Tak já jim řeknu, musíte vyrazit o hodinu dřív, být půl hodinu v zácpě, ale být na čas. A když to jako všechno každý splní, tak s tím se nemůže nepracovat. Pak lidi řeknou, na vás se dá spolehnout. Jo, já od rána fotím do 4 a pak od 4 to všechno zpracuju a vyvolám. A ten člověk má v ten den ty fotky. Jsou lidi, kteří přijdu, že fotili s někým už před půl rokem a žádný fotky nemají. Jo, to je takový to AC/DC, jo. Něco je dáno a to, jestli chceš to udělat, tak takhle musíš dát.
1: To říká Robert Vano.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
3: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
1: Ale no komunistka, no.
3: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
3: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
3: Která paní Bobošíková. Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
3: No a trošku mě vyděsilo, když tam Vidlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
3: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
3: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
3: Ani tak ona, ne, je tak tam, počíte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí, mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
3: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
3: To není sládek
1: sukní. Samozřejmě,
3: sládek,
1: že je.
3: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
1: Ten je taky o teatr.
3: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika Český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

Další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
1: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
2: Úterý 8. července 2003. Měla jsem den jenom pro sebe. Četla jsem, pospávala, dívala se na televizi a zase na mě padl smutek z toho, jak se svět v jednom kuse vaří a problémy nemají konec. Lidstvo asi nikdy nebude žít v harmonii. Konflikty, hádky, války možná potřebujeme k tomu, abychom byli aktivní a nezdegenerovali jsme, kdo ví. Víra v posmrtný život musí být neuvěřitelně silná. Vždycky o tom přemýšlím, když dojde k dalšímu sebevražednému atentátu, jakých se děje v poslední době ve světě nějak moc. A navíc v oblastech, kde by to člověk ani nečekal. Jak asi musí být mladému klukovi nebo ženě? A tohle se týká i žen, kteří jdou na jistou smrt s výbušninou upevněnou na těle. Četla jsem v jednom článku, že oni jdou vstříc svému osudu s radostí, protože věří, že jim po smrti bude mnohem líp, že je čeká ráj, kde budou dělat to, co je těžší a co jim způsobí rozkoš. Jeden z takových arabských muslimských sebevrahů si dokonce nechal udělat ocelové brnění na svůj pohlavní út, protože se hodlal na onom světě oddávat svému největšímu koníčku, sexu, a měl strach, aby mu symbol mužství výbušnina nepoznamenala. Neuvěřitelné. Je středa 9. července 2003. Táta se včera z nemocnice vrátil, ale dneska tam jel zase. Odjel hned po snídani. Přijela pro něho sanitka a on vypadal, že je celkem spokojený. Jsem ráda, že bude pořádně vyšetřený. Mám o něho v poslední době strach. Vypadá to, že pojedu do Ameriky. Z ničeho nic se ozval Karol Brlica, s nímž se znám léta a který dnes žije v New Yorku. Byl by hrozně rád, kdybych do Ameriky přijela s Vaškem a dalšími přáteli, on by nám tam uspořádal vystoupení. S cestou do Ameriky jsem okamžitě souhlasila. Nejen, že si připravím pro krajany program, já bych to chtěla pojmout šíř. Uspořádáme takový klasický český večer, i když ve slovenské režii. Karol totiž zastupuje v Americe právě Slováky a naše vystoupení by se odehrálo ve slovenském kostele. No mně se právě tohle líbí, jsem ráda, když se naše dva národy, český a slovenský, dají dohromady. Připravíme program a navíc i hostinu. Uvaříme knedlíky se svíčkovou, upečeme koláče, no úplně to vidím a už se těším. Karol nejen volal, ale poslal mi i balíček, který mi úplně vyrazil dech. Byly v něm šaty. A já nemohla pochopit, jak se mohl strefit do mé velikosti. Jakou mám konfekční velikost, totiž nevím ani já sama. A on mi koupil přiléhavé šaty a přesně kabátek s krátkým rukávem. A na těch šatech jsou navíc přidělané korálky, vypadá to velmi elegantně. Materiál je ideální na cesty, nemačkavý a složí se do kapsy od saka. K šatům přidal i velmi elegantní hodinky, na které já mám takovou radost. Takové dárky každou ženskou potěší. Kvůli Karlovi si na hodinkách nechám New Yorkský čas. Bude se mi to hodit, až budeme dolaďovat náš program. Je pátek, 11. července 2003. Přijel sváťa, čekala jsem ho a byla jsem ráda, že přijel. Nebylo mi od rána dobře, měla jsem takový divný kašel a když přijel, tak se mi udělalo líp. Byla jsem šťastná, že jsme sami a máme klid. Probrali jsme všechno možné, povídali jsme si hlavně o knížkách a o tom, co bychom mohli ještě společně udělat. Sváťa má několik nápadů, nechám si to projít hlavou a myslím, že se dohodneme. Poděkovala se mu za dárek k narozeninám, který mi poslal po Marii. Koupil mi můj oblíbený parfém a jakoby mi četl myšlenky. Mně zrovna teď došel. Používám léta jednu značku, Opium, která mi opravdu voní a myslím si, že se ke mně i hodí. Ovšem u nás na vsi ji nekoupím. A tak na to musím pamatovat při svých cestách do Prahy. Většinou si vzpomenu, a když ne, tak mám smůlu. No, tak potom nevoním. Sobota 12. července 2003. Tak tenhle den se stane nezapomenutelným zážitkem nejen pro mě, ale pro spoustu dalších lidí, kteří se u nás sešli. Dneska totiž proběhla dlouho avizovaná brigáda. Pořád jsme o ní všichni mluvili, ale nikomu se do toho nechtělo. Těžko si někdo dovede představit, co nastane, když se do jedné nepříliš velké chalupy, kde jsou dvě ložnice, obývák a kuchyň, se stěhují životy tří lidí. Jde vlastně nejenom o život můj, Jirky a našeho malého Jirky, ale také o život našich předků. Protože pořád mám spoustu věcí po mamince a Jirka si také schraňuje dost materiálních vzpomínek na své blízké. Vašek Glazar pokaždé, když přijel, tak pronesl, že už se na to nemůže koukat, že vezme kluky z divadla a proberou to tady. Neurgovala jsem ho, protože mi bylo jasné, že taková probírka nebude nic jednoduchého. Ale teď se to hodilo. Táta v nemocnici, já doma sama, proto odpor proti vyhazování potřebných věcí bude slabší. Samozřejmě jsem přikývla, protože mi je jasné, že ve skladišti věčně žít nemůžeme. A tak hned po ránu přijela tři auta. Jedno řídila Marie, další dvě kamarádi a kolegové Vaška z jeho kabaretu. Přijel taky Milan Smetana se synem, ruku k dílu přiložil Karel Lukeš s manželkou a tak dále. Karel měl trochu smůlu, zasekl se mu do nohy drát, když sekal zahradu, takže ho Milan musel odvést na pohotovost. Naštěstí to nebylo nic vážného a Karel se mohl vrátit, i když s ovázanou nohou. Sešlo se nás tedy v chalupě 20 a začala pracovní směna. Část lidí si vzala na starost přecíň, část kuchyň a část pokoj. A tak z přecíně zmizely krabice s nevybalenými knihami. Zmizela spousta bot, no raději nebudu pátrat kam. Z kuchyně se vypařily mixéry, trouba, vařiče. Já bych to fakt vyhodit nedokázala. Je mi sice jasné, že když máme sporák, tak těžko budeme ještě někdy vařit na dvou vařiči a že nepotřebujeme mít tři mixéry. Ale vyhoďte něco, co sice třeba nefunguje, ale je to opravitelné. Nemilosrdně vyhazovat dovedou jenom mladí lidé. Já už tedy ne. Seděla jsem na terase a lovila úryvky vět, které kolem mě poletovaly. Hele, co je tohle? Není na tom žádná cedulka. Tak to vyhoď, nekompromisně. Aha, řekla jsem si. To je právě na programu náš velký mrazák, narvaný masem tak, že už by se tam nevyšel ani párek. No, to je vlastně dobře, že z něho něco vyhodí, aspoň se mrazáku uleví. No teda ulevilo se mu hodně, když jsem se šla podívat. Byl prázdný. Kam zmizelo maso, se už nikdy nedozvím. No, protože mě všichni dobře znají, vyhozené věci se rychle likvidovaly a někde mizely. Na zahradě plápolal oheň. Kluci na něj nosili krabice, které byly plné, ale nepátrala jsem po jejich obsahu. Rozhodla jsem se, že do toho nebudu mluvit, protože jsem ráda, že druzí udělají to, k čemu bych se nikdy nepřemluvila. A tak jsem si šla radši lehnout. Usnula jsem jako mimino a spala jsem nejmíň 2 hodiny. Když jsem se probrala, nemohla jsem dům poznat. Viditelně se mu ulevilo. Úplně jsem cítila, jak se mu dobře dýchá. A mě ostatně taky. Když jsem se probudila, Jarka Jichová, moje kamarádka, už míchala v obřím hrnci guláš. Byl čas oběda a asi právě ta gulášová vůně mě probudila. Sesedli jsme se všichni na terase kolem stolu a nádherně jsme se tam vešli. Každý dostal misku s gulášem a k tomu Jarka nakrájela tmavý a světlý chleba. Guláš byl snový. Pochutnala jsem si a všichni ostatní také. Jak jsem zaregistrovala, všechny misky byly dokonale vylízané, nikdo nic nenechal a tak Fandy ostrouhal. Ale jemu to nevadí, je trpělivý, počkal si, až mu Jarka trochu guláše dala do misky. Fandy ví, že na něho nikdy nezapomeneme, proto není hysterický a neleze lidem do talířů. Chvíli jsme poseděli a pokecali si a Vašek v zápětí zavelel k odpolední směně. A začalo zase redukování našich celoživotních zásob. Ještě jsme všichni povečeřili, o to se zasloužila zase Jarka, která kromě hovězího guláše připravila ještě jeden z bustů. A byl výborný, pikantní, trochu pálivý, ale velice lahodný. Jarka je vynikající kuchařka, ta by měla napsat knihu svých receptů. Budu to s ní muset probrat. Poslední parta brigádníků odjela kolem 10. večer a já si teprve potom v klidu prošla dům. Prokoukl k nepoznání. Přecíň, ještě ráno plná krabic s knihami a dalšími nezbytnostmi, byla najednou prostorná a útulná. Okamžitě ji obsadil Fandy, který si spokojeně lehl na chladné dlaždičky a blaženě spal. V těch vetrech, která teď jsou, mu tam určitě bude dobře. Kuchyň taky vypadá jako u lidí. V jídelně se zase dá kultivovaně stolovat a ani v pokoji už nestojí krabice s dárky a suvenýry. Kam to všechno dali, to je mi teda záhadou. Faktem je, že knihy zůstaly. Jsou narovnané v knihovně a nádobí je také kompletní. Asi jenom dostalo nějaký úsporný systém. Mrazák je čistý a prázdný, lednička také. Stejně je to bezvadné, že mám kolem sebe takové skvělé lidi, kteří v sobotu ve svém volném čase jdou uklízet k nějaké růžičkové. Člověk kolem sebe pořád slyší, jak jsou lidské vztahy zničené. Jak si nikdo nikoho nevšímá. A já nevím, co ještě. Sama jsem příkladem toho, že tomu tak není. Lidi jsou fajn, i když zmetku je pochopitelně víc než dost. Ale těch dobrých lidí je přece jenom víc. Asi jsem nebyla v životě moc velká bestie. Jinak by se mi něco takového nemohlo stát. Říká se přece, že člověku se vrací to, co on sám do světa vyslal. Sakra, já jsem vlastně šťastná ženská. Pondělí 14. července 2003. Volala mi Marie, jestli budu dneska odpoledne doma, že mě přijede navštívit ministrně zdravotnictví Maruška Součková. Potěšilo mě to, ale zároveň trochu zaskočilo. S Maruškou se znám už dlouho, ještě předtím, než se z ní stala ministrně. Znám ji jako vynikající lékařku, skvělou ortopédku. Jenomže nevím, jak je to s návštěvami ministrů. Pokud vím, tak každý má nějakou tu ochranku a dělali mi starosti naši psi, aby se chlapci z ochranky nepolekali. Z našeho Fandyho mají respekt všichni. Ale byly to liché obavy. Maruška přijela bez ochranky, prý žádnou nemá, jela v autě s šéfem agentury Profil a jeho ženou. Byla s ní její dcera Miriam a nabrali cestou i Marii, která jim ukazovala cestu. Kdo k nám jede poprvé, ten většinou tápe, takže to Marie jistila. Probrali jsme všechno možné. Vypočítala jsem Marušce její číslo, má dvojku, to znamená, že byla dospělá už v 8 letech. Je narozená ve znamení lva. Otáčivá je v raku a byla na světě tolikrát, že už se sem nevrátí. Je tady naposledy. Ovšem, pobyt na světě si pořádně užije. Bude pracovat až do 80. Tomu se Maruška opravdu, ale opravdu upřímně zasmála. Byla to velmi příjemná návštěva. Poseděli jsme, poklábosili. Táta byl z nemocnice doma a v první moment se tvářil dost udiveně. Já mu sice říkala, že čekám ministrni, ale on to bral jako legraci, takže se ani nijak nechystal. Ale já ano, měla jsem připravené jeho české koláče a myslela jsem si, že si uděláme řízky. Nakonec jsme si je neudělali, protože Marie přivezla dort a bramboráky. Udělalo se kafe a bylo nám dobře. A je středa 16. července 2003. Na Prima jízdu jsem se těšila. Jednak je to můj oblíbený pořad a dívám se na něj pravidelně a mám taky ráda televizi Prima a některé lidi v ní. Na tom, že přijedu, jsme se domluvili s Kamilem Spáčelem už dávno. Ale necítila jsem se na to. Až teď, když už mě netrápí průjmy a podobné radosti, jsme si určili datum. Dohodli jsme se, že pořad věnujeme rakovině, respektive tomu, jak se dá s touhle nemocí žít. Proto jsem si pozvala další hosty, kteří k tomu mají také co říct. Evičku Pilarovou, která se s rakovinou poprala na začátku 90. let, a Láďu Kerndla, který ji prodělal asi před 5 lety. A taky Marii, protože jedním z témat našeho povídání byly knížky, které jsme s Marií napsali a ještě dál píšeme. Pořad moderoval Zdeněk Mahdal a Danuška Morávková a ti jsou tak šikovní, že s nimi člověk nemusí mít z ničeho strach. Bylo to velmi příjemné. Přišla spousta dotazů od diváků, na některé jsem odpověděla po skončení pořadu, na některé přímo ve vysílání. Všechno bylo pozitivní. Nikdo nikoho nenapadal, nepřišel ani jeden nepříjemný dotaz. Dokonce mi ani nikdo nevynadal za to, že pořád kouřím. Já to ale přesto na obrazovce zmínila a vysvětlila. Dostali jsme krásné kytky. Po skončení pořadu jsme se sešli v kanceláři programového ředitele, mého kamaráda a bývalého kolegy herce Kamila Spáčila. Kamil tam měl připravenou mísu chlebíčků a vynikající bábovku z cukety. Jeho sekretářka nám udělala výbornou kávu a mně bylo tak dobře, jako už dlouho.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radim Panenka je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Radim Panenka je novinářem, prvním zástupcem šéfredaktora Parlamentních listů, také předseda Česko-srbské asociace. No a muž, který se o problematiku srbská věcí okolo dlouhodobě zajímá. Vím, že píšete knihu taky. Kdy bude hotová kniha?
2: Doufám, že co nejdřív, ideálně do Vánoc, uvidíme, jestli to stihnu. Mhm.
1: Čím to je, pane Panenko, že vás jako píšícího novináře tak z ničeho nic přitahuje Srbsko?
2: Není to z ničeho nic. Ten zájem trvá 15 let, možná bych řekl, necelých. Datuje se to zhruba do toho roku 2008, kdy Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Navzdory stále platným normám mezinárodního práva si získalo určitou podporu ve světě. Dá se říct víceméně v západním světě, protože ten takzvaný stát Kosovo uznává zhruba polovina zemí světa, polovina členských států OSN, a v současné době Srbsko pracuje diplomaticky na tom, aby některé státy, které jsou ochotné třeba na základě změny vlád, změn postojů v zahraničně politických záležitostech, rušily tato uznání Kosova.
1: U nás je to teda zatím tak, že Česká republika uznává Kosovo jako samostatný stát. Vzhledem k tomu, co o té historii teď nedávné všechno víte, je to chyba?
2: Z mého pohledu je to jednoznačná chyba. A vzhledem k tomu, že právě Česká republika má tento svůj oficiální postoj, tak je to chyba ještě horší, protože my jako Česká republika, jako Československo, jako dřív České království jsme měli historicky, tradičně přátelské, blízké vztahy se Srbskem, ať už bylo to Srbsko republikou jako dnes, nebo právě také královstvím. Takže z mého pohledu je to daleko horší v těch vzájemných vztazích, než když Kosovo jako samostatný stát uznává, řekněme, Německo nebo Spojené státy.
1: Jaké jsou teda aktuálně teď vztahy České republiky se Srbskem?
2: Upřímně řečeno, mě by to taky docela zajímalo, protože současná vláda Petra Fialy se k této problematice nebo k této otázce nějak nestaví, nebo oficiálně veřejně nějak nestaví. Celá řada předchozích vlád udržovala blízké přátelské vztahy se Srby. Padaly nejrůznější sliby, že Česká republika bude silně podporovat snahy Srbska přidružit se k Evropské unii, že se bude snažit například po boku dalších států, Polska, Maďarska nebo Rakouska, jestli se nepletu, lobovat za přijetí Srbska do Evropské unie. Ale pokud tedy mám správné informace, tak od poslední změny vládní garnitury se nic takového neděje. Spíš naopak, bohužel, jsou vidět signály, které svědčí o tom, že ta podpora je směřována právě tomu takzvanému státu Kosovo.
1: Může to být důsledek toho, že Srbsko nechce podporovat sankce vůči Rusku?
2: Může to být jedním z důsledků. Přesně tak. Nicméně to můžeme jenom spekulovat, ale nepochybně to může být právě tím důvodem, což u nás sice nikdo neřekl nahlas, na rozdíl například od německého kancléře Olafa Scholze, který při nedávné návštěvě Bělehradu na tiskové konferenci řekl, že pokud Srbsko chce vstoupit do Evropské unie, musí uznat Kosovo jako nezávislý stát, na což se mu v přímém přenosu od srbského prezidenta dozvědělo odpovědi, že to nikdy neudělá, ale že chápe, že to německý kancléř říká, a že tedy, aby si on dělal svou práci a my tedy Srbové, říkal si, budeme dělat tu svoji.
1: Vy, pane Panenko, jako člověk, který se tím zabývá do hloubky a roky, tak Jak si vysvětlujete, že Srbsko se nechce připojit k těm sankcím na jedné straně a na druhé straně by rádo do společné evropské rodiny?
2: Tak samozřejmě nejsem srbský představitel, ale na základě toho, jak já čtu tu jejich situaci a vzhledem ke známosti jazyka sleduju denně veškerá média v Srbsku, vyjádření politiku a tak dále, tak pro Srbsko je to otázka, řekněme, ekonomického přežití za prvé a za druhé nálad obyvatelstva, protože Srbové měli historicky velmi blízké, těsné vztahy s Ruskem, které jsou dány nejen, ale i tím, že jsou to oba pravoslavné národy, byť oba ty národy mají svoji pravoslavnou církev, nikoli společnou.

0: nahradit a co my potom budeme dělat. To je určitě jedno z těch hledisek.
1: No a jak předpokládáte, že ta věc může dopadnout, protože vy říkáte na jedné straně, že některé země by měly zrušit to uznání Kosova, no ale ta nálada třeba tady uvnitř Evropy a Evropské unie není tomu.
0: Já jsem říkal, že Srbsko pracuje na tom, aby některé země to udělaly, některé už to učinili v minulých letech. Srbský minister zahraničí opakovaně řekl, že už má podepsané nebo schválené dokumenty některých vlád, že tak učinili, ale zatím to nezveřejní a nechávají si to pro případ, že přijde třeba nějaká další krize. Co se týče České republiky, tak nevím, jestli si vzpomínáte, nebo možná jste zaregistroval naposled, když byl prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Srbska, myslím, že to bylo na podzim 2019, kde jsem byl také, takže jsem to tam osobně slyšel několikrát, zdůraznil nebo vyjádřil se v tom směru, že bude usilovat o to, aby česká vláda vzala zpět uznání Kosova. Nicméně pravomocí prezidenta republiky tohle není a česká vláda mu tehdy nevyhověla a tím méně by mu určitě vyhověla v současné době. Otázkou je, co si myslí vláda a co si myslí většina populace, což pokud nemáme v ruce relevantní průzkumy, asi nezjistíme, ale já nemyslím si, že by většina české populace podporovala existenci samostatného státu, Kosovo státu, které je v očích mnoha a zcela jistě oprávněně spojeno s takovými nešvary nebo kriminálními činy jako obchod s drogami, obchod s bílým masem, obchod se zbraněmi. Z Kosova odcházelo mnoho bojovníků bojovat za islámský stát, vraceli se tam, byly tam výcvikové tábory a v současné době česká diplomacie pracuje naopak na tom, aby Evropská unie zrušila víza Kosovu, takže jestli nechceme mít kontrolu nad tím, zda například do České republiky, do Německa nebo jinam přijdou bývalí bojovníci islámského státu, tak jim zrušíme víza.
1: No, z druhé strany je to tak, že tu a tam najdete v médiích nebo relativně často, že ten jejich prezident Vučić je považován, myslím, tím toho srbského za diktátora. Jo? Tak na druhou stranu diktatura, že to bychom tak nějak nechtěli, pane Panenko.
0: Tak ano, máte pravdu, že i v některých českých médiích se to objevuje. Když to čtu, tak se usmívám, protože víte, nejde jenom o tuhle záležitost, ale o celou řadu komentářů k Srbsku v řadě českých médií. Počínaje Českou televizí, kterou vy pečujete v radě, tak tam mnozí redaktoři rádoby zasvěceně vypráví o Srbsku, o Kosovu a přitom o tom nevidí vůbec nic, říkají blbosti nebo dokonce nepravdy, což jsem si mnohokrát při sledování jednoduše ověřil. Takže jedna věc je mediální obraz a druhá věc je realita. Aleksandar Vučić byl letos v dubnu po druhé zvolen srbským prezidentem. Po druhé vyhrál v prvním kole, což může být jeden z těch důvodů, proč některá média na západě o něm mluví jako o diktátorovi nebo jako o jeho režimu, protože nevzpomínám si, že by na západě bylo běžné, že by tam nějaký politik požíval takové obliby, že by si ho občané zvolili v prvním kole.
1: Mm-hmm. No a vy teda na to máte názor opačný, zjevně, že to je demokratický vůdce Srbska.
0: Tak vyhrál v demokratických volbách, jeho strana vyhrála po několikáté demokraticky parlamentní volby. Jestli tam volby probíhají úplně stejně jako v České republice, já jsem u nich neasistoval, já jsem je tam nebyl kontrolovat, ale nepochybně v případě, že by tam byly nějaké vážné nedostatky, tak by na to nejrůznější organizace v Evropské unii dávno upozorňovaly.
1: V polovině letošních letních prázdnin to bylo trošku dusno na hranicích. Uh-huh. A já tady mám článek z 1.8., tedy

0: 1. srpna. Co se tam vlastně přihodilo? Už to vypadalo, že se připravuje převrat?
1: No, pokud byste vycházel jenom z některých článků, tak to tak mohlo vypadat.
0: Já se vycházím z toho, co mi řeknete. Vy jste znalec.
1: Ano, z jiných článků to vypadalo, že srbská armáda se chystá vtrhnout do Kosova a osvobodit ho, nebo my tady bychom četli okupovat, ale vzhledem k tomu, že Kosovo je historické území Srbska, kolébka státnosti, náleží mu podle platného mezinárodního práva, tak nepochybně by to nebyla okupace, nicméně samozřejmě by to byl ozbrojený konflikt, který si Srbsko určitě nepřeje. V žádném případě si ho nepřeje srbský prezident, který dlouhé roky pracuje na tom, aby Srbsko vyvedl z ekonomické chudoby způsobené válkou, rozpadem Jugoslávie, bombardováním. Celý ten problém, nebo ty konflikty, potyčky, nebo jak to nazveme, na přelomu července a srpna vznikly na základě toho, že představitelé kosovsko-albánské moci se rozhodli, že zruší platnost srbských osobních dokladů, to znamená občanských průkazů, registračních značek vozidel Srbů, kteří žijí především tedy na severu oblasti Kosova a Metohije, jak se plným názvem to území jmenuje. Z toho důvodu, aby to mohli prezentovat po mém mínění, že je naprostá jednota, že nikdo tam nepoužívá značky jiného státu, tedy toho státu, komu to území podle práva náleží. Nicméně samozřejmě Srbové, a to jak ti, kteří tam žijí v naprosté většině, tak politické vedení to absolutně odmítalo. S tím, že slyšeli jsme vysvětlení, že se kosovští Albánci snaží etnicky dočistit Kosovo, a aby znechutili Srbům na severu život, vyhnali je odtamtud a neměli tam žádné problémy s nimi nadále, v uvozovkách problémy, protože je to jejich území, jsou to jejich domy, pozemky a tak dále. Srbsko se snažilo všemožně diplomaticky podnikat veškeré kroky, aby tomu zabránilo. Představitelé kosovských Albánců to odmítali s tím, že tvrdili, že 1. srpna tedy všechno tohleto vejde v platnost. Nakonec to v platnost nevešlo. Ukázalo se, že kosovští Albánci nejvíce slyšeli na Radu amerických přátel. Vydali prohlášení krátce po půlnoci, že na základě doporučení amerického velvyslance v Prištině se rozhodli ta opatření odložit. Ona to v reálu nebyla úplně tak doporučení, si myslím, protože není úplně typické, aby pokud by tedy byli skutečným státem, tak si neumím představit, že jste premiérem reálného uznávaného státu, chcete učinit nějaké důležité rozhodnutí a abyste ho neučinil, tak vás na úřadu vlády o půlnoci navštíví americký velvyslanec a řekne vám, abyste to nedělal. Mm-hmm. Tak pokud je někdy něco takového možné, tak určitě ne v normálním, suverénním, uznávaném státě.
0: Najdeme nějakou paralelu s tím, co se dělo a děje Srbsko, Kosovo a Rusko-Ukrajina?
1: Paralely určitě najít můžeme. Jednoduchá základní paralela, i když já úplně ta srovnání nemám rád, protože nikdy nejsou přesná, ale alespoň zhruba, tak ten základ je v tom, že Rusko narušilo územní celistvost Ukrajiny. A v případě Srbska je rovněž narušena územní celistvost, protože nemá plnou kontrolu nad svým územím, kterému náleží, kterému garantuje stále platná rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Tu rezoluci z roku 99 nikdo nezrušil a ta říká, že území Kosova je součástí srbského státu. Nicméně celý politický západ, když to tak nazvu, podporuje pravý opak. A když zmíním opět srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, tak on v současné době, když na něj tlačí, aby jeho stát zavedl rovněž sankce proti Rusku, tak říká, vy na jednu stranu den co den opakujete, že není možné, aby nikdo narušoval územní celistvost Ukrajiny, což je naprosto v pořádku, Ale to, že je narušována už více než 20 let územní celistvost Srbska, vám nejen nevadí, ale ještě to podporujete. Takže je to buď pokrytectví nebo dvojí metr, ale ať je to cokoliv, tak to znamená, že mezinárodní právo neplatí pro všechny, že možná víc platí právo silnějšího, jinými slovy, že se mezinárodní právo, nebo že na mezinárodní právo se státy nebo velmoci odvolávají jenom v takové chvíli, kdy jim to vyhovuje. A pokud je to tak, tak to můžeme rovnou z toho mezinárodního práva si udělat s prominutím toaletní papír, protože buď platí pro všechny, nebo neplatí vůbec. To jsou potom zákony džungle.
0: Kdo pozoroval Cerkot v průběhu té covidové pandemie, zaregistroval, že Srbsko jako země patřila mezi premianty, co se týče vakcinace, očkování. Jak si to vysvětlujete?
1: Vysvětlení, aspoň z toho, co jsem v té době...
0: Zavedena kázeň?
1: Nešlo ani tak o kázeň. Šlo o to, že vy si na to určitě dobře vzpomínáte, jaká byla situace u nás. Měli jsme nedostatek vakcín dlouhou dobu. Začalo se těmi nejstaršími a člověk třeba v mém věku čekal, měl tehdy šanci, že bude očkován. Začalo se někdy na konci roku. Teď nevím, jestli to byl 2020 nebo 2021. A lidi kolem 30.
0: 21 bylo očkování, pozor.
1: Ale začalo se, myslím, že těsně před začátkem
0: 27. prosince byli očkovaní první tak. Protekční.
1: Přesně tak. To znamená, měli jsme nedostatek vakcín, zřejmě proto, že jsme si je včas neobjednali, protože nás jiné státy předběhly v těch objednávkách a jeden z těch států, který nejen nás předběhl, bylo Srbsko, které mělo od samého počátku té vakcinace ve světě dostatečné množství vakcín, dokonce víc, než samo potřebovalo, a vakcín všech proveniencí, Pfizeru, Moderny, přes Sputnik, čínské vakcíny, prostě od západu na východ všechny, které byly k dispozici. Tamní občané si mohli vybrat, oni tam říkali, to je švédský stůl, vy přijdete do očkovacího centra, řeknete si, co chcete, my vám to dáme, není žádný problém, protože všeho máme dost. Srbové dokonce v určitých dobách, kdy měli nadbytky a hrozilo, že budou ty vakcíny expirovat, tak zdarma očkovali občany okolních států, dokonce nejen okolních. Já vím, že celá řada občanů České republiky se nechala očkovat v Srbsku. Několik jich znám osobně, takže včas si objednali.
0: K čemu je dobrá asociace Česko-Srbská?
1: Tak je to plným názvem Česko-Srbská asociace vzájemné spolupráce, kterou jsem se svými blízkými přáteli a kolegy založil před, máme říjen, takže zhruba rokem a půl. A důvodem jejího vzniku bylo, abych nebyl příliš obsáhlý, řekněme, snaha o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českem a Srbskem, ale tak, aby ty vztahy měly nějakou, řekněme, institucionální úroveň na té společenské nebo občanské úrovni, protože tehdy měli jasnou úroveň politickou. My nejsme politici, my se do politiky nepleteme. Pro nás jsou podstatné oblasti jako kultura, společenské vztahy, obchodní vztahy. A žádná taková organizace, která by se tímhle zabývala mezi Českou republikou a Srbskem, nebyla v té době. Takže proto jsme se rozhodli tu v uvozovkách díru na trhu zaplnit a už máme za sebou, řekl bych, několik úspěšných akcí, spíše kulturního rázu v tuhle chvíli. Chystáme ještě víc akcí na příští rok. Jednu největší, nemůžu ještě bohužel úplně prozradit, o co přesně se bude jednat, ale můžu říct to, že půjde o nejvýznamnější společenskou a obchodní událost v česko-srbských vztazích za celou jejich historii.
0: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
1: Děkuju, na shledanou.
0: Naším hostem byl Radim Panenka.
2: Hraje vám Radio Xaver.
0: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to je...